0: skvělá muzika. Tyjo, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
1: Jemná, ty vole.
0: No jasně, jasně. Já jsem si něco zapomněl v autě.
1: Proč tam nebyl, ty vole?
0: No jasně, no, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
1: Tak už jsi se přepočítal, frajerku, co?
0: Cože?
2: Jsi měl

jak ztrací zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvůj krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

0: tváříme se, jako by se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš. Tvý show slyší od těch mé.
1: Není to ani stejná liga, je to úplně šík.

0: Můžu ti vylejt svoje srdce, ale spin je všude a chrání tě dál.
1: Československá scéna. Rádio Spin. Party. Níže, níže, sáže, pláže.

0: český underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail czsk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer na

0: Nejde ti odolat.
1: Prázdninový spin ráno.
2: Pátek ráno jsme spolu řešili vzpomínky na tábory. Já byl teda jenom na jednom a vzpomínky jsem na ní radši vytěsnil, ale někdo to třeba miloval.
3: Dobrý, čau, tady Petr. Moje tábory byly superový. To byly takový ty komunistický ještě. Hele, bylo to výborný. Chodili jsme na houby, koupat se. Na oběd byla smaženice třeba, takže jsme všichni hledali houby, ale hry tam byly. Byly tam i ty první lásky, to je jasný. Bylo to super.
2: To zní hezky. Pro někoho to byly ale třeba 2 týdny hrůzy.
4: No abych vám řekl pravdu, nikdy to nedopadlo úplně dobře, protože jsem se na každém turnu vždycky zabouchnul a nikdy to nevyšlo, že jsem vždycky jel domů se zlomeným srdcem. Takže...
2: Bráško, škoda, že se nejezdil s Míru na tábor, to by si viděl.
5: Jo, my jsme tam tenkrát byli vlastně, jak ty říkáš, s těma sprchama, no, tak by jsme měli dámský a pánský hned vedle sebe, no. A sranda byla největší, že já jsem si dělal nějak mejdlo do očí a teď jsem vlítnul do té sprchy a já jsem vlítnul do ženský a teď všichni tam nahatý, jo. Teď já nahatý, tak jsem dostal vyhubováno, no. Tam byl trapas, já jsem se tam tlebil, jo.
2: No ale klika je, že jste nikdo nejezdil s prochym, protože ten by vás možná i postrácel.
6: A šli jsme do tábora, říkal jsem dětskám, ať se jdou, prostě po 3 dnech se jdou konečně vykoupat, že jsme byli 3 dny prostě jako můj oddíl na celodenňáku, 3 denňáku. A teď co tak koukali, že nám chybí jeden klučina.
2: No ale tak důležitý je, že se týpeček našel a nic ho v tom lese nesežralo. Tak užívejte zbytek víkendu a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Radio Spin. Mějte se krásně, čus.
1: Dominik Musil a Krištof Švehlík. V prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Radio Spin.

0: 5 hodin 58 minut, máme pondělíčko pondělí.
1: Pondělíčko pondělí, je krásný. Pondělí. Svátek má Ilja, takže přejeme všechno nejlepší.
0: Přesně tak, no a všem u Rádia Spin přejeme krásný dobrý pondělní ráno.
2: Good morning.
1: Krásný ráno.
0: Krásný ráno, tak jak jsi užíval víkend, Krištofe?
1: Já pracovně, jako trošku jsem odpočíval, protože jsem moderoval festiák, ale byl v přírodě, u německých hranic, nahoře, takže vlastně mi bylo parádně, ale i tak, víš, to spaní ve stanu, ve spacáku, na hrbolku, prostě jako záda nemám úplně fajn, jo, ty tojky tam taky nebyly nic moc, ne, bylo to vlastně fajn, jakože byl to hudebno lomeno divadelní festival, prostě alternativní umění, takže jsem nacítil spoustu nové hudby.
0: To je hezký. Zajímavý je, že já jsem spokojeně chrupkal v postýlce, celá záda mám taky v pytli. My se jdeme podívat na to, co nás tady mezi 6 a 7 ráno čeká, tak co tam máš?
1: Tak já jsem tady našel, že na české scéně, na tom našem malým rybníčku se zase začíná trošičku válčit a distraky na sebe posílají Katana a výher se posledního McRapu Ginter, já tady mám nějaké ukázečky, tak si je potom pustíme.
0: Yes, já jsem to na to narazil taky, každopádně mám pocit, že teďka všichni o víkendu byli taky na Colors a my si řekneme k tomu víc, protože je tam jedna taková hudební novinka, která se objevila ne přímo na Colors, ale souvisí to i třeba s tím, kdo vystupoval na Colors.
1: Budeš tam hrát, jo?
0: A nebudu.
1: Ne, tak to není ta novinka. To je, dobře, tak
0: Ostrava
1: to
0: já budu, je daleko, víš to, co?
1: Je. Myslím tě, takové krásné město. No každopádně, čeká nás i poznávačka a samozřejmě i Celebrity Voice.
0: Přesně tak. No a my se ještě předtím vším podíváme taky na to, co nás čeká dneska venku.
1: No, tak co nás čeká, to mě
0: tak
1: zajímá.
0: Co nás čeká? No tak aktuálně je tam poměrně zima, je tam nějakých 11-12 stupňů Celsia průměrně po celé republice. Zároveň teda ale na druhou stranu je jasno až polojasno, což je docela příjemný, jenom v Liberci aktuálně prší. No a co se týče zbytku dnešního dne, tak počítejte s tím, že bude poměrně chladno, protože teploty vystoupají maximálně k 21, což zase na druhou stranu i po těch 30 je takový jako hezky osvěžující, je to příjemný a člověk se tak jako
1: přesně
0: zvolna nadechne hnedka z rána.
1: Bude to fresh, vyvětrá se vzdoušek.
0: Přesně tak, vyvětrejte si, to je hlavně důležité, aby se vám hezky spinkalo. No tak jo, my startujeme Spin ráno, tady je Krištof Adam.
1: Čus.

0: Monkey Business, skvělý song, by the way, Dome. A ty posloucháš Radio Spin v pondělí, jak říká Dome, pondělíčko 20. července, svátek má Ilia, máme 6 hodin 8 minutek, no a jdem se vrhnout na ty slibované zprávičky, které tu máme.
1: Přesně tak.
0: A já začnu tím, co jsem týzoval, protože v tom našem malém českém rybníčku se nám konečně zase víří vody a po Toxovi a OG Pávovi, který se disovali chvíli zpátky, je to asi měsíc nebo dva, pokud se nepletu teda, tak tu máme další dis.
1: A počkej, jak to dopadlo teda s tím Toxem a OG Pávem?
0: No jako nepsaně bych řekl, že OG Páv vyhrál teda.
1: Fakt, jo?
0: Jo, jakože viděl jsem, díval jsem se na komentáře a když potom Tox vydal ten poslední dis, tak ho to celkem jako pohřbilo. A pak teda jako ještě přišel jako Lukas Doub, který si kopnul a ten taky prohrál, takže ten prohrál úplně u všech, bohužel. Každopádně tentokrát to je dis mezi Gintrem, který si začal, a to na tracku NBA. On se trošku navezl do Katany. On tam tak jako sneaky peeky hodil lineu, že jen západ rodí hvězdy, nevím, co dělá sebe. Což bylo přímo, že odkaz na něj. No a Katana ten mu to vrátil i s úrokama. My tu máme ukázku, když nám
1: tak
0: vypustíš.
1: Jo, tak pojď. Jak se s tím Katana popral?
2: Západní vítr je teplý, nám tady to přijde, jak kdyby foukal jenom vánek. Když někdo mě šťouhne jen prsem, tak já mu ho vezmu a hodím ho dolů, že chcanek. Sníby se trafí se stůj za svým, když už tak řekni to more, teď na plnou hubu. Gintre je Milhouse, proto by měl zůstat navždycky u mámy v Chebu.
0: Jako je to hard tady tohleto. Taky jako jsem si u toho včera pohuboval hlavou, když jsem to slyšel tady to. No a, ale Ginter nelenil, protože on hnedka, jak mu to Katana vydal, tak pousnul, že je ve studiu a že něco tam jako takzvaně cooking.
1: Počkej, tak to bylo ale docela rychlý, ne? Katana to vydal den zpátky?
0: Ano, ano, to, Katana to vydal den zpátky a Ginter včera to tam hodil, to storíčko, no asi za 4 nebo za 3 hoďky, tak už posílal ven svůj vlastní diss track plnohodnotný na Katanu.
1: Tak ukažme.
3: Love nedojdou nikdy, stoka za show, že honem. Tvou starou vemu na hotel, dovezeš nám jídlo voltem. 17 dní na tvůj diss, dej hoďku, tě zakopu pod zem. Chvíli jsem dělal ten svíčec, zapomněli, kdo jsem.
0: No, jako za mě takový typický Ginter.
1: Jako asi bych řekl, že jo, no.
0: Ale no, baví mě víc Katana, co si bude.
1: Jako taky mě teda rozhodně baví Katana, hlavně prostě asi i mě obecně teda jako baví Katana jeho hlasem a prostě tou flow, jakou má, ten se prostě jako nezapře. Každopádně teďka je míč teda na Katanový straně, tak jsem zvědavý, s čím přijde, no.
0: Já zajímám mě, co z toho bude. Jako mohli by si u něj dešet jako 1-2 disy. Nejlíp potom, co vždycky říkám, u každého disu by potom prostě mohli se tak spojit, sednout si do toho studia, podat si ruce, víš, a udělat společný track.
1: Nevíš, co bych udělal, bych to udělal jak v 8 míli, prostě plnohodnotnej battle, ty vole, prostě a publikum rozhodne.
0: Prosím, no jasně. Když se nás poslouchá někdo z The Mac, tak prosím,
1: udělejte to.

0: Máme 6 hodin a 14 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dominika, taky Krištof.
1: Ole!
0: A my se společně, ole, v tuto chvíli jdeme přesunout dnešní poznávačce. Co se dnešní poznávačky týče, tak tady pro vás máme dneska připravený jeden film, který tady budete hádat.
1: Promiň, já jsem se jenom rozesmál s tím ole, že to jsem jako pardon. Ano, no, máme tu poznávačku, jak říká, to už poznáte podle toho mexického tady podkladu, protože přesně to tak, už je to signifikantní, bych tak řekl.
0: Nový signifikantní podkres pro poznávačku. No a právě dneska tady budete hádat jeden film podle tří ukázek, tak jsem zvědavej, jak se s tím dneska poberete. Já si myslím, že to bude jednoduchý, tak jdeme na první ukázku.
2: Taky nechrápej, prosím tě, když člověk tady přemýšlí a nemůže zamouřit v oči, co mám asi v oči dělat.
0: To je kurás doma, ty vole.
1: Doufám, že tvoje paní poslouchá doma.
0: Já si myslím, že 100%. Každopádně, jestli máte nějaký tip na to, co by to mohlo být za film, tak určitě dávejte vidět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vidět.

0: Bys mohl dělat back vokály takhle.
1: Ale žiju.
0: U PSHček na koncertě.
1: Tu na spinu, to si píš, já se tím živím, že jo. Já vždycky stojím tam za Orionem někde v pozadí, protože vypadáme prý podobně a...
0: No tak kámo, nevím teda, jestli vypadáte s tím, tyhle s
1: máme
0: Orionem podobně.
1: Každopádně pondělí 20. července, kdy dál posloucháš Radio Spin, máme 6 hodin 20 minut a jdem pokračovat v tom, co jsme tady s Domem nakousli, a sice poznávačka, kde dneska poznáváš jeden, nebál bych se říct, hodně kultovní český film.
0: Mm-hmm, tak my si jdeme připomenout ukázku, která tady zazněla.
2: Taky nechlápej, prosím tě, když člověk tady přemýšlí a nemůže zamouřit oči, co on asi noci dělat.
0: Mě by zajímalo, kolik českých domácností se s tím letím prostě naprosto statožní.
1: Spousta,
0: já
1: ale
0: si
1: myslím, spousta.
0: Že... Každopádně nějaký typy tady máme a my se zastavíme dneska ráno konkrétně u Matouše.
3: Myslím si, že to buď Slunce nebo trhala fialky dynamitem.
0: Slunce seno nebo trhala fialky dynamitem. To je zatím otázka dnešního rána. No tak my se jdeme asi podívat na další ukázky, které to
1: další, no.
0: Pravděpodobně rozlousknou.
4: 25 Gottwald, das macht 125 Mark. 125 Mark.
2: Cože? 125? Tak to je víc, můj milý zlatý německý.
1: Ano.
0: Já to miluju.
1: Já se na to musím podívat.
0: Já si taky, hele, já jsem na to koukal sice nedávno, ale dám si repete. Každopádně jdeme ještě na poslední ukázku, která by třeba mohla zamíchat trošičku kartama. A nebo ne?
2: Cože?
5: Vyprti se na ní,
2: pojď, mě na ní, já ti zaškrtím. Tohle, abo mi ho chce.
6: Jen pot, ty myslíš, že se tě někdo lekne? Čuchni, smrdí krychovem.
2: Držte mě!
1: Držte mě!
0: Tak já si myslím, že teďka už je to naprosto jasný, takže pokud máš ten správný tip za sebe, tak určitě dáme vědět buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a za 4,5 minutky to snad rozlouskneme.

0: opřu po záda, kámo.
1: Naprosto v pořádku, takhle do éteru, hele. Každopádně máme 6 hodin a 25 minut k tomu a dnešní poznávačka na Rádiu Spin, musím říct, že se asi nedala úplně nepoznat, zvlášť podle ukázek, který tady máme, protože ty jsou podle mě takový dost signifikantní. Každopádně jdeme se podívat na to, jaký ukázky tady zazněly, nebo respektive teda aspoň jednu z nich si připomeneme.
2: Cože? Vyprti se na ní, pojďte mě na ně, ti začkrtím. Tohle a vomí holce.
3: Jen pot, ty myslíš, že se tě někdo lekne? Čuchni,
2: smrdí krychovem!
0: Držte mě!
1: No tak jo, my jsme tady měli nastavenou takovou otázku, jestli je to slunce seno, anebo jestli je to trhala fialky dynamitem. Matouš teda potom samozřejmě rozlousknul ještě tak mimo éter, co by to mohlo asi tak být, no a rozlouskávali jste i vy ostatní. Tak my se jdeme podívat na to, jaký odpovědi tady padaly. Tak zastavíme se u Pajkyho. Slunce seno, ty pojpajky. Tak slunce seno tady dneska ráno zaznělo třeba taky od Jirky.
4: Slunce seno,
1: dál tady slunce seno zaznělo třeba i od Štrudla.
5: Hele, určitě slunce seno.
1: No a Krištof se prohrabal mobilní aplikací Rádia Spin, tak kdo tam byl, Krištof?
0: Tak nenápadně tam byl třeba Fugas.
1: Fugas.
6: Tak dobré ráno, pánové, na Spinu. Já myslím, že to je slunce seno, erotika, anebo pár facek, ale teď z hlavy nevím. Čau, Fugas.
1: Tak to je zatím otázka, my se jdeme podívat ještě teda za Justínem, pokud se nepletu.
7: Ano. Dnešní poznávačka bude slunce seno a pár facek.
0: Slunce seno a pár facek. No, já si myslím, že to bude naprosto jasný. Kdybych chtěl ještě vypíchnout teda z apky, jsou tady i normální textovky, jo, třeba ahoj, dobré ráno, ukázka je ze slunce seno, píše Michaela. Nebo tady máme třeba Pepu, který píše slunce seno erotika. Tak jako... Myslím,
1: já
0: že všichni...
1: to mělo týkat i z jednoho filmu, prosím. Promiňte, paní Petersenová, pane Petersné, dáme to s marmeládou.
0: Počkej, z čeho to bylo?
1: Kámo, to nemůžu říct do éteru, ale můžu říct, že dneska to bylo správně. Slunce seno. No já si myslím, že kdo budete mít chuť, tak se to teďka asi klidně během týdne nebo klidně i během víkendu dáme. Každopádně myslím si, že kdybychom měli vypíchnout dnešní počasí, takže znělka pro dnešní počasí bude znít přesně takhle. Žádný to nebude prostě. Bude poměrně hezky, tak si užívejte pondělí, pokud můžete, no a my si jdeme dát jednoho Viktora s Izem. Chceš mít to pici,

0: Radio Spin, Dominik a taky Krištof, máme 6 hodin a 31 minut.
1: K tomu čus.
0: Ještě jednou ti přejeme přesně tak. Čus, čus, dobré ráno. No a já jsem sliboval několik minut zpátky, že se koukneme na Colors of Ostrava, nebo respektive někoho, kdo, nebo na někoho, kdo letos na Colorsech vystupoval.
1: Přemýšlel, kam to povede. Respektive na někoho, kdo na Colorsech letos nebyl. No, spíš... Byl jsem to já a byl to Krištof.
0: Hele, já to taky nebyl, protože vlastně jako mám pocit, že tam byli úplně všichni, ale já ty festiáky úplně moc nemusím. Ty vole.
1: Já to chápu, no. Nejsem taky úplně extra festiákový typ, ale jednou za čas, jako proč ne?
0: Jo, jednou za čas, no, když teda jako spíš tak jako na ten jeden den, ale že bych tam měl na celý víkend nebo na 4 dny, to úplně ne, hlavně na to nemám peníze, to je jedno kňu a druhý kňu, je tam moc lidí. Každopádně...
1: A nechce se ti do Ostravy, to je třetí kňu.
0: Ale to je další třetí
1: 4 kňu. 4 hodiny vlakem.
0: Na 4 hodiny vlakem, 5 hodin autem, prostě to je hrozně daleko. Každopádně, letos na Colorsech se objevili gufráci. Společně s Viktorem Kalem, a co můžu říct, tak Viktor Kal vydal minulý týden EPčko. EPčko, který má teda jenom 3 tracky, ale na druhou stranu musím říct, že je to hrozně dobrá věc. Jakože je to EPčko, který si poslechneš jednak během 10 minut, což je vlastně super. A druhá věc, která je super, tak je to, že vlastně má to skvělou produkci. Viktor Kal podle mě se tam hrozně textově jako i vyšvihnul, že je to taková trošku, dá se říct, krátká zpovědnice. A dokonce se tam objevuje i zajímavý host u Viktora Kala. A vlastně jsem vůbec nečekal, že by se tam objevili i hosti. Každopádně objeví se tam taky Grey 256, což mě teda jako hodně překvapilo.
1: Okay,
0: a musím
1: to může
0: říct,
1: být fajn,
0: že Viktor spolu s Grayem to fakt jako hodně ladí. Takže pokud máte 10 minut vašeho času, tak rozhodně doporučuji si tohleto EPčko pustit. Každopádně pokud nevíte, kdo je Viktor Kal, tak určitě budete znát tuhletu věc od nás playlistu. Na to by měl rád, budu stát před tvým domem a přísát. Budu stát před tvým domem.
1: No tak to bude asi šanci, ty, jako navnadil jsi mě.
0: Hele, doporučuji.
1: Grey neposlouchá moc, ale přijde mi zajímavý to spojení, jako Viktor Kal a Grey, to si vlastně neumím úplně představit.
0: Hele, a můžu říct, že Viktor a Grey mají fakt jako dost podobný hlasy. Že chvilku jsem i tápal na to, kdo má nějakou sloku. Je to dobrý, puste si to. Jmenuje se to Bojím se být sám.
1: Bojím se být sám.
0: Je to hluboký a je to dobrý. Pitbull se blíží do Prahy. Jeho show proběhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Radio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Už tenhle čtvrtek buď u Rádia Spin a pečlivě hlídej éter. Pokud zahrajeme mezi 6 ráno a

0: Máme 20. července, svátek slaví Ilja. Zvláštní jméno vlastně.
1: Zvláštní jméno, Ilja. Blbě se to vyslovuje, ale hele, kdo se takhle jmenujete, tak můžete určitě dnešní svátek spolu oslavit se svýma
0: Přesně,
1: kamarádama.
0: Přesně, shoutout všem Iljům. Každopádně máme 6 hodin 36.
1: To je ta Ilja, ne?
0: To je ten Ilja.
1: Ten Ilja.
0: Ano, to je mužské
1: Fakt,
0: jméno.
1: Jo.
0: Ano, ty vole, tak Ilja Hurník, Ilja Prachař.
1: Fakt, tak já jsem si doteďka myslel, že to je dámský jméno, no nic. Každopádně všem,
0: takže všem Iljům, Iljám, přejeme všechno nejlepší, pokud se náhodou jmenujete Ilja a jste žena, tak je to úplně v pořádku a dom vás zdraví. Jo.
1: Přesně tak, každopádně my se jdeme podívat na to, jak ten váš svátek bude vypadat a vezmeme to asi hodně stručně v tuhletu chvíli. Můžeme říct, že aktuálně nějakých 12 stupňů a polojasno, no a odpoledne počítejte s tím, že teploty vyšplají k 20 stupním a bude stále polojasno.
0: Co ještě v rychlosti mrkneme na rychlou dopravu na rádiu Spin. Jediný crash, který tady v regionech vidíme, tak je na třídě bratří Čapků v Hodoníně. To je takové krásné třídě
1: Hodoníně,
0: bratří.
1: Na vojáčka.
0: Přesně tak. Jinak ty regiony vypadají poměrně fresh. No a co se dálnic týče, tak už teď si postojíš na D1 při příjezdu do Brna, dokonce i na D2 při příjezdu do Brna, ale zatím je to asi jenom 5 až 6 minut, takže nic extra zásadního. A jediný crash na dálnicích tady vidím, taky na D1, je to kilometr 314,5 ve směru Brno.
1: 314,5 Brno. OK, my se jdeme podívat taky na to, jak to vypadá v tuhleto chvíli v Praze. Tady si postojíš určitě na pražském okruhu kolem Barandova, tam se bouráno a další krajná sítu na Mrázovka. Kdyby cokoliv, dávejte vědět. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Automotospin. Tvoje

0: máme do hádanky Celebrity Voice Lab, ve který pravidelně, Krištofe, doplně.
1: Ve který pravidelně hádáte, lomeno hádáme, protože já se tam většinou nedívám a hádám to s váma. Hádáme nějaký zamotaný hlas, může to být úplně kdokoliv. Může to být rapper, může to být herec, může to být veřejně známá osobnost, jak v tom dobrém, tak v tom špatném slova smyslu, těžko říct.
0: Přesně tak, no tak shrnul si to moc hezky, takže my se jdeme podívat na to, jak ten dnešní zamotaný hlas, který tady budete hádat, zní.
1: Tak pojď. OK.
0: Tak co, připomíná ti to někoho?
1: Jako zní mi to strašně mladě ten hlas.
0: To si myslím, že by mohla být docela dobrá nápověda na začátek.
1: A to je tak všechno?
0: To je tak všechno, dobře, tak my se ho ještě jednou připomeneme. A co ti můžu prozradit dál k tomuhle tomu hlasu, že mimo to, že je mladý, tak taky můžu říct, že je to z rapového odvětví českýho.
1: Takže OK, tak nechme tak, mladý rapper.
0: Nechme tak, víc ti ale zatím neprozradím, zkus hádat teďka chvilinku sám, a to konkrétně Miltu 52.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka

0: Já jsem teďka chtěl říct, že posloucháš Radio Spin a máme tu Celebrity Voice Clip. Každopádně ten mysteriózní hlas v předělu, to bohužel řekl za mě. Každopádně, jenom připomenu, co to je ten Celebrity Voice Clip. Hádáš tady nějaký zamotaný a zamuflovaný hlas. No a dneska nám Dom prozradil, že se jedná o nějakého mladého rapera. Tak Dome, pustíš to ještě jednou, prosím.
1: Přesně, pustím vám to ještě jednou.
2: To je jinde co co kesan a ale vám bych vymyslel devatý a ještě sorba jinde co má a ještě sorba lze něco hemol.
1: No,
0: fuha, jako, to z toho jako leze? Neleze mi to z toho. My jsme se jako off-ether bavili trošičku, ale pořád jsem se tam nepodíval, pořád nevím.
1: Tápu. No tak já ti můžu prozradit, že dnešnímu hlasu bude letos 28 let. Tudíž je stejně tak starý jako já, ale já to nejsem. Prozradit vám můžu taky to, že tenhle ten týpeček je z Brna a že je taky pod rychlejma klukama. To si myslím, že je docela velká nápověda. No a další nápověda bude, že vyprodal nedávno O2 Univerzum. Aha. A že má hodně, hodně, hodně dobrý technosound.
0: Okay.
1: Víc si myslím, že už není potřeba prozrazovat, takže my vám ještě jednou, nebo respektive já vám ještě jednou pustím ten zamotaný hlas. No a můžete hádat dál.
2: To je jinde co, co kesovan, ale já bych vymyslel devatý a to ještě sorba jinde co, a ještě sorbel, že není zhor hemol.
0: Hele, já myslím, že po nápovědách je to celkem jasný.
1: Teď už ti to slovo leze.
0: Jo, teď mi to všechno se zaklo, takže pokud i vám, tak 210, 32, 30, 30, jsme tu, čekáme na vaše tipy.
1: Tak, ale jsme taky mobilní aplikace Rádia Spin, i tam posílejte svoje tipy.
0: Yes, sir.
3: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: bys mohl živit tím, že kdyby nebyla kapela, tak budeš dělat kapelu takhle.
1: Jakože bych si zahrál prostě jako beatboxera.
0: Jo, vlastně třeba. Jo.
1: Tak to mi nikdy moc nešlo, kámo.
0: Škoda.
1: Každopádně, jako ani
0: myslím, že... Chtěl dělat svatbu teďka, že bych si tě předplatil tam, víš?
1: Jo, takhle, no tak já ti můžu jako na svatbě minimálně moderovat, jako víc jinýho tam asi jako nesvěřu.
0: Já si to odmoderuju, to je dobrý.
1: Pravda, no ale tak jako mě můžeš pozvat, abych se tam šel aspoň zadarmo najít, jo, tak jako přesně proto rád chodím na ty svatby. Každopádně my se jdeme přesunout zpátky k Celebrity Voice Lipu, ve kterém jste dneska hráli, komu patří tenhle ten zamotaný hlas.
0: No, na první dobrou jako podle mě neodhalitelný úplně, každopádně po nápovědách říkali jsme, že tenhle ten týpeček je z Brna, že patří pod rychlý kluky, že vlastně už není jako tak extra mladý, že mu bude 28.
1: Tak to ti teda pěkně děkuju.
0: Schválně se dívám na tebe, Dome, na koho jinýho, taky když někdo není s náma, že? Ale...
1: A každopádně těch mladých kluků v rychlých klucích je docela dost, tak jsme jenom prozradili, že tenhle ten má ještě jako signifikantní záležitost, že má...
0: Signifikantní, aha.
1: Signifikantní, no.
0: Dobře.
1: Že jeho tracky mají vyloženě techno sound. Tak já si myslím, že tady už to bylo naprosto jasný. Tak my se jdeme podívat na vaše tipy. Začneme u Štrůdla.
2: Ale myslím, že by to mohl být Stein.
0: Stein?
1: Stein. No dobře, tak uvidíme, jestli je to Stein.
0: Bernstein nebo Birkstein?
1: Stein, já si myslím, že vím, který o Steina myslel. A myslím si, že myslel úplně toho stejného jako Mike.
3: Já si myslím, že to je Stein 27.
0: Jafol! Stein z Jibuncvancích!
1: Jo, je to Stein.
4: Vítej na mé party, těla jsou artošňu, pitu barbíken.
0: Willkommen auf meine Party!
1: Já si myslím, že lehce němčiny dneska ráno nepotřebujeme, přece jenom je pondělí.
0: Kerber sind Kunst, Dominik!
1: No tak, radši dáme džinglí.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninový spin ráno. Každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.
6: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladovej jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal Trap House. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš

0: že se vidí v mojí lidice. Díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli jsi na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.
1: To byla hodně tvrdá věta na závěr dnešní první hodinky.
2: Dominiku. Jsem rád, kdybyste ho viděli, sedí tady a úplně dead in the eye se mi podíval do očí a zandal mi, že seš clown.
1: No,
2: děkuju, Dominiku.
1: Děkuju. Já se tě omlouvám. Nebo možná taky ne. Uvidíme, jak se budeš chovat po zbytek dnešního rána. Každopádně...
2: Já mám clowny rád.
1: Jo, já moc ne.
2: Šašci jsou horší.
1: To je jedno a to samý.
2: Není.
1: Jaký je rozdíl mezi clownem a šaškem?
2: Clown je povolání, šašek je diagnóza.
1: OK, no tak jo, tak my si jdeme dát rychlej recap toho, co jsme tady probrali dneska ráno. Už víš od nás, že Vektor Kal má nový EPčko venku, třítrkový, který se dá sfouknout klidně za 10 minut a že rozhodně doporučujeme ti si ho pustit.
2: Přesně.
1: No a Krištof tady rozebíral jednu, musím říct, hezkou kauzičku.
2: Krásnou kauzičku, takže od nás taky už víš, že Katana a Ginter do sebe trošičku jedou, posílají distreky. Asi jich bude trošičku víc, tak uvidíme, co z toho nakonec bude, jestli vznikne třeba nějaký společný track, usměřovací. Uvidíme.
1: No tak jo, tak jo. My jsme rádi, že se na scéně něco děje a uvidíme, jestli teda bude nějaký společný usměřovací, hezký, třeba i album.
2: No to by bylo fajn celkem.
1: Bylo by to zajímavý. Každopádně, co vás čeká v dalších dvou hodinkách, to vám řekneme za chvilku. My se jdeme pro tuhle tu chvíli podívat taky na to, co nás čeká venku. Tak tohle to necháme teďka
2: no, tak
1: v tvojí
2: režii. Tak schválně, já si to refreshnu, abych to měl úplně fresh. No a vypadá to, že po celé České republice je momentálně průměrná teplota něco málo kolem 12 stupňů Celsia, což není moc, přiznejme si. Já jsem teda vylezl v teplácích a v mikině, protože mi prostě byla zimečka dneska. Jo, mám tepláky doma, fakt.
1: Tak jestli tohle jsou tepláky, kam?
2: Jsou?
1: Jsou kalhoty regulární.
2: Dobře, já ti potom dám vsáhnu, že to jsou tepláky. Každopádně, ty dnešní maxima se vystoupají jenom někam na nějakých 21 stupňů Celsia, takže dnešní letní den bude takový chladnější. Každopádně, co se týče nějakých slabých deštíků, ty se očekávají jedině na Liberecku, jinak by to mělo být fresh a mělo by být skoro jasno nebo slunečno.
1: Na Liberecku smůlička, jinak to vypadá dobře. Tak užívejte pondělí a my pokračujeme ve Spin ránu.
3: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
6: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
5: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
6: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
7: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz

0: podcasty Rozbeh týždňa a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Nebudeš tomu věřit, ale je 7:00.
2: No to je přesný čas, a ty dál posloucháš Rádio Spin, taky tomu nevěřím.
3: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Co, Dominiku? Kdo z nás ho začne, co?
1: Radio Stream ve tvých uších. Pondělí 20. července 2026, kdyby náhodou někdo nevěděl. Máme 7.07 a svátek slaví Ilia. Ještě jednou všechno nejvšem Iljům.
2: Těm
1: Dominiku,
2: Iljům,
1: jo? Teda. Těm Iljům.
2: Jasně, já už
1: jsem je to od slova Eliáš, Ilia, jo?
2: Dobře. Každopádně máme 7 hodin a 7 minut. Doufám, že jste se o víkendu odpočinuli. Tak dneska bychom mohli pokecat o jedné životní zkušenosti, kterou jsem si prošel teďka o víkendu a jsem zvědavý na vaše storky a jestorky, tak doufám, že nějaký budete mít. Každopádně podrobnosti už za chvilku, co tam máme dál?
1: Hele, já můžu přihodit takovou jednu novinku pro všechny, kteří rádi chodí na prochajdy, jo, různě po přírodě, ale i po městě a k tomu mají rádi kočičky.
2: Kočičky.
1: Kočičky.
2: No, já mám rád kočičí jazyčky.
1: No, taky tak vypadáš.
2: Promiň. Přesně, pohodě, přesně proto mi vypadaly vlasy. OK, zastavíme se taky u mistrovství světové fotbala, kde včera odběhlo finále a výherci si odnesou něco special kromě poháru. Tak
1: něco
2: co to je,
1: special?
2: To vám řeknu už za chvilinku.
1: Dobře, to se těším. Já fotbal moc nerozumím, takže...
2: Já taky ne, ale to
1: není
2: něco
1: to special tomu.
2: Ne, není to nic fotbalového, okay. Ale tomu si myslím, že by si jako rozuměl velice dobře.
1: Ty jo. Nějaký papáníčko?
2: Ne, papání to nebude.
1: Ne.
2: Co tam máš dál?
1: No dobrá, no. Hele, já jsem si připravil Radio Spin Music Impro. Bylo potřeba. Dneska to bude pro všechny rockery a metalisty 90, bych tak řekl.
2: OK. Ale přitom, když jsem si pouštěl ukázku z toho singlu, ze kterého to bude, tak to nezní moc rockově teda, jako tentokrát.
1: No, jako je pravda, že tohle je méně rockovější track od tyhle ty interpretky, abych trošku prozradil, ale já si pamatuju, taťka to pouštěl na CDčkách tehdy ve Starý Feldě a to bylo super.
2: To starý dobrý CDčka, no, kazety. Jasně. Jo, každopádně já mám taky nový otázky do hry jeden na jedno, kde i tenhle ten týden budete hrát o trička Rádia Spin.
1: Furt máme trička ještě.
2: Samozřejmě furt máme trička, máme jich prakticky nekonečno, takže rozhodně budete i tenhle ten jde moc hrát o krásný.
1: Představuji toho Romana, jak tam sedí a šije ty trika vždycky v tom kanclu.
2: No ne, nešije, ale trošku se tam v nich topí v tom kanclu, to jsem si nevšim.
1: Ne, zatím ne.
2: No tak jo, tak poslouchejte dál Radio Spin, s váma je Dominika Krištof.
3: Vracím se zpátky k nám,

0: jste tak strašně dobrý.
1: Jo, jo, stále posloucháš Radio Spin, kde Dominik má v tomto směru ráno špatný svědomí.
2: Mám špatný svědomí. Každopádně včera skončilo mistrovství světa ve fotbale a o bronz se pár dní zpátky, nebo dva dny zpátky utkala Anglie s Francií, ta teda zvítězila Anglie, ale se skórem 6-4, což mi přijde teda naprosto crazy ve fotbale, to už je okay. Takový jako NHL-kový skóre. Každopádně zlato si po včerejším finále proti Argentině odneslo Španělsko, takže posíláme jedny gratulace. Každopádně Španělsko si neodneslo jenom pohár. Každý z hráčů dostal ještě brutální zlatý vzpomínkový prsten z 18-karátovýho zlata. Osázený, pozor, ještě diamantama a safírama, kámo. Jakože fakt zatraceně drahý prsten. Celkem jich je vyrobených 2026. Asi nemusím vysvětlovat, proč, že? Když je to k mistrovství světa ve fotbale.
1: Proč?
2: No, protože samozřejmě to je k mistrovství světa ve fotbale z roku 2026. Aha.
1: Už to dává smysl.
2: Teď už to dává smysl. No a 30 z nich dostal právě ten vítězný tým, čili Španělsko. No a ten zbytek je pro fanoušky fotbalu.
1: No jo, ale asi ne zadarmo, co?
2: No to není úplně zadarmo, no. Jakože pokud máte někdo 250 000 navíc,
1: joj,
2: a chcete si urvat jeden takovýhle vzpomínkový prsten, který si myslím, že bude asi nabírat na hodnotě, tak můžete, žehnáme vám, není problém, hele,
1: nebo
2: pokud máte.
1: Taky pošlete třeba prsten, kdybyste chtěli.
2: Nebo těch čtvrt mega radši.

0: Jsem čekal na konci a ono nic.
1: Jo. Nebylo no.
0: Nebylo.
1: Bohužel ale... je to Mandela efekt.
0: Myslel jsem si, že tam je. Každopádně, já mám pro vás teďka jednu takovou novinku a zároveň dnešní téma, protože v sobotu se stala velká věc.
1: Jo.
0: Po půl roce, nebo po roce a půl respektive, teda, co jsme spolu s Božkou, mě vzala k rodičům na seznámení.
1: To je pěkný.
0: A vlastně musím říct, že to bylo super. Nejenom, že to bylo fakt jako příjemný, ale paní Božková udělala fakt topový párečky v těstíčku. Ty vole, kámo, ale to byla věc, kterou já jsem si prostě zákonitě musel vzít domů.
1: Nedělej,
0: to bylo fakt perfektní. Byly tam chlebíčky, byla tam luxusní rolátka, takže fakt jsem se tam měl jako prase v žitě a překvapivě se nestal žádný fuck up ani.
1: Vůbec nic, jo?
0: Ne, ale zajímalo by mě, jaký bylo třeba nějaký vaše první seznámení s rodičima vašich drahých poloviček. Já si třeba pamatuju jeden svůj fuck up, kde jsem se jako nepředstavil úplně ideálně, ale o tom až potom, když paní mě teďka zajímá, Krištofe. Máš nějakou vzpomínku na první seznámení s rodičem?
1: Vůbec.
0: Počkej, jakože nemáš žádnou vzpomínku, anebo že ti ještě jako žádná tvoje druhá polovička nepředstavila?
1: Přesně takhle to bylo, ano, jak říkáš.
0: Pro jistotu.
1: Ano, pro jistotu, protože kámo, za mě si lidi spíš stydí, než oni představovali.
0: Ale ne.
1: A
0: já se za tebe nestydím, když tě beru do éteru.
1: Fakt?
0: Jo.
1: Dobře, já jsem dělal větší kraviny, aby se styděl.
0: Okay. No, to bude tvoje vizitka. Každopádně mě zajímá, jestli máte vy nějaký zajímavý a vtipný storky, nebo prostě jako jak to probíhalo, tak dávejte
1: vidět. Já se potřebuji přiučit.
0: Přiučte nás 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávajte vidět, jak jste se seznámili s rodičima vašich poloviček.

0: 7 hodin a 20 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof. S námi pokračujeme v našem dnešním tématu, který, Krištofe, je?
1: Ano, seznámení s vašima drahýma rodičema, od vaší drahý polovičky. Hlavně to první nás teda zajímá, protože u toho prvního seznámení jsou asi jako největší fuck-upy a největší sranda historky.
0: To je pravda, jednu takovou historku má Pajky.
2: Tak já, když jsem začínal s manželkou, tak tam měla tak 50 kilo a já tak 120, jo. A prostě byl jsem její, když to řeknu, netyp. No ale prostě už měla dost takových těch, prostě, jak to mám říct, vysývavých typů prostě, jo. Se byly krásný, ale v hlavě prostě zaprděno. Já měl charakter, srdíčko velký, jo. A prostě jsme se tak dali dohromady, ona mě jednou vzala domů. A Tchán ještě nevěděl, že už jako jsem u nich doma, jo. A jak se bavili tohle vy, a já slyším jenom, jak jí říká. Ať to není tvůj typ, podívej se, jak je tlustej.
0: Jaká byla tvoje reakce?
2: No jako žádná, že jo, já byl fakt tlustej, jako, takže jsem jenom tak...
1: Jako aspoň upřímnost, Pajky, no.
0: Jako upřímnost, no a já si myslím, že možná jako reakce paní Božkový a pana Božka byly dost podobné.
1: Pana Božka.
0: Jo, tak já mám doma Božkovi, tak prostě jako paní Božková a pan Božka, no. Tak
1: já vím, že mimo téma, říkat. Kde to vzniklo, tady ty přezdívky?
0: Prosím tě, tahle ta přezdívka vznikla tady na Radio Spin právě, když už moje Božka nechtěla být právě jako svým křestním jménem na rádiu.
1: Tak si dal prostě tady cenzuru.
0: Ne, vybírali spineři.
1: Aha.

0: tohle mě hrozně mrzí, že nemůžeš prostě jako přidat prostě se svýma storkama tady do našeho skromného pytlíčku tady těch storek, který tady dneska nám sbíráme. Každopádně tak já se podělím po jednu věc.
1: Pojď, dej tam něco. Já mám jako jednu ještě od kamarádky, taky můžu přispět.
0: Tak to až potom, aby jsme to stíhali. Každopádně, já jsem se když se zemoval s rodičema mojí úplně jako první přítelkyně, tenkrát jsem prostě jako přijel, jenom jsme tak jako se s nima pozdravili, seznámili, představil jsem se, říkám, já jsem Dominik, dobrý den, pak jsme zahupli k ní do pokojíčku, každopádně zhruba tak jako po pár hodinách jsme už měli docela hlad, tak ona říká, tak pojď, uděláme si toasty, říkám, tak jo, tak já ty toasty udělám. Okay. Tak jsme tam jako šli do té kuchyně, víc, jsem prostě jako připravil ty toastíky, dal jsem tam hezky čedárek, prostě to dal jsem to do toho toastovače. No a co se nestalo? Ono to z toho toastovače vyteklo. Ne. A jak jsme se bavili s těma rodičima, tak se to tam hezky pěkně připeklo. Oni měli ještě nějaký jako special, tenkrát poměrně jako drahej toastovač, zhruba tak jako za 3-4 litry. No a už se to z něj neseškrábalo, že jo? Takže hnedka takhle po prvním seznámení s rodičima s mojí bejvelkou jsem jim odrovnal toastovač.
1: Aspoň máš tu jistotu, že já tebe v životě nezapomenu.
0: To už nezapomenu.
1: Rychlá doprava na Radio Spin. Co se regionu týče, tak jediný, co je tu jako signifikantní, tak je 20 minut z Pelhřimova na Humpolec, tam je to kvůli práci na silnicím a to je tam dlouhodobě. Každopádně, co se dálnic týče, postojíš si na D1 i na D2 při příjezdu do Brna, zatím kolem 8 minut. Crash mi potom hlásí D1 na kilometru 314 ze směru Brno a díky tomu si tam počkáš cca 15 minut.
0: OK, co se týče Prahy pro tuto chvíli, tak pražský okruh poskakuje a to hnedka dvakrát, jednou mezi Zličínem a Barandovem, potom taky po směru na Barandov od D1 zhruba tak v okolí Dolních Břežan. Co se týče Prahy, nebo respektive víc centra Prahy, nebo blíž Praze, tak počítejte se zdržením na Štěrbohovský spojce, potom taky na Barandáku, po směru na Centrum, to je taková klasika. Tunel Mrázovka aktuálně na svém výjezdu směrem na Barandov hlásí crash a taky menší štosovačku, takže i tam počítejte se zdržením. No a potom klasika Kbelská, Holešovičky, magistrála. Kdyby cokoliv, dávejte vědět.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
4: Nově tu vysíláme na 985 FM.
2: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin.

0: tam něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin.

0: Linkin Park, In The End.
1: Legendy.
0: Ty krásno, skvělá věc, miluju to. Každopádně máme tu, tam se dělá ten podkres, ach jo, máme tu pondělí 20. července, svátek slaví Ilja, ještě jednou všechno nejlepší, 7.31, no a co pak tady řešíme, Dome, řešíme tu takový krásný téma, o kterém já moc nemám co říct teda, jo.
1: No já teda trošičku, jo, protože já jsem se o víkendu seznamoval s rodičima mojí Božky, takže s paní Božkovou a s panem Božkou, no a právě...
0: S panem Božkovem.
1: A právě dneska ráno řešíme vzpomínky na vaše první seznámení s rodičima vašich drahých poloviček. Tak jdeme se podívat do mobilní apky Rádia Spin, tam máme storku od Jirky.
2: Čau, tady Jirka, chtěl bych přidat takovou lehkou story ohledně seznamování s rodičema. Pár let zpátky jsem vlastně dělal zakázku a já opravuju okna. Přišel jsem a oni nebyli doma a byla tam jejich dcera. No a asi jak všichni můžou vědět, tak jsem okna opravil. Napravil jsem si i srdce a pak se s nima seznamoval, bylo zajímavý, jako prakticky dobrý den, já jsem ten, co vám přišel opravit okna, teď vám opravuje dceru.
1: To je docela troufalá úvodní věta.
0: Ty krásu, ale je to normálně nějak z filmu úplně, víš? Přijde ten hoddělník, nebo co to je, že má takové ty kladiva za tím pasem, všechno tohle to opraví tam úplně všechno a najdou tam přijdou ti rodiče, že jo? A on tam potom stojí s těma břišákama a říká, dobrý den. Nebo jak z reklamy.
1: Jo, jak z reklamy, já si asi představím jednu takovou reklamu, to je na Nuky, nebudu říkat na kterou značku, každopádně, jako asi se vybavím přesně takovou storku, nemůžu to říct samozřejmě.
0: Tak ne,
1: každopádně,
0: tak,
1: ale to si bylo docela, to dopadlo asi ve finále docela dobře, protože já si myslím, že právě jako rodiče, když mají takhle po ruce někoho šikovního, že to vždycky dokážou ocenit.
0: Doufám teda.
1: No, já nevím.
0: Já jsem šikovný třeba, nevím, na to, že umím mluvit a číst a psát třeba tak.
1: Jsme na tom tak trošičku podobní.

0: A krásný dobrý ráno všem u Rádia Spin. My pokračujeme společně ve Spin ránu. S tebou je Dominik a taky Krištof. A dneska tady spolu rozebíráme jedno takový trošičku vášnivý téma. To je totiž seznámení s rodičima vašich druhých poloviček. A musím říct, že začínáte docela přispívat jako zajímavýma storkama. Tak jednu z nich tady teďka máme.
1: Tak zdravím všechny spiňáky. Já jsem se tehdy potkal s tchýní zajímavým způsobem. Podotýkám, že moje tchýně má 1,60 m, já mám téměř 2 metry. A tehdy, když jsme se naťukávali s mojí tehdy přítelkyní, tak tchýně už byla trošku nalitá. No a když jsme se potkali teda při další schůzce, tak...
0: No a co při další schůzce? No,
2: co bylo při další schůzce?
0: Nevím, co bylo při další schůzce.
2: No tak,
0: kde to je?
2: Hej, já jsem napjatej teďka,
0: já taky, no tak uvidíme třeba, co nám prozradí za chvilku. Každopádně teda jedno seznámení tady máme ještě od Vaška.
3: Můj ex se seznámil na Matějský, no Matějský, no to byla prostě pouč, jo, prostě na pouči. No a on pak říká, hele, když jsi za mnou přišel, když jsi tak to, tak vedle mi byl

0: Rádio Spin ve tvých uších, pondělí 20. července, no a pokračujeme v našem dnešním tématu. A dneska jsme si na paška vzali všechny vaše možné storky a příhody z toho, když vás poprvé představovala vaše drahá polovička tchýni nebo tchánovi. Pokud máme někoho ze Slovenska, tak svokroucom.
1: Cože?
0: Svokrouci.
1: Ty vole, tak...
0: Rodiče od mojí přítelkyně by byli svokrouci.
1: Miluju Slováky. Každopádně, my jsme tady měli pár minut zpátky nějakou storku, která úplně nedopadla, tak my se jdeme podívat na to, jak to teda dopadlo, protože teď si myslím, že už to konečně vyjde.
2: Tak zdravím všechny spiňáky. Já jsem se tehdy potkal s tchýní zajímavým způsobem. Podotýkám, že moje tchýně má 1,60 m, já mám téměř 2 metry. A tehdy, když jsme se naťukávali s mojí tehdy přítelkyní, tak tchýně už byla trošku nalitá. No a když jsme se potkali teda při další schůzce, tak tchýně se na mě nemohla ani podívat, tak se ptám, jako co se děje. A ona říkala, ty bogu, já se ti nemůžu podívat ani do očí, protože jak já jsem měla v sobě těch pár frisek, tak jsem tě viděla malého, tlustého, pijatého. A teď si můžu zalomit krk, abych se na tebe viděla. Takže asi takhle, no.
0: Úplně vidím, kámo, to je jak z toho, že jo, z dědictví, jak tam stojí taková ta babička a říká bohušu, víš co myslím, a pak se vedle ní postaví ten bolek polívka a má 3 metry a výšku a borka jak v rameneči.
1: Tak to by se u nás doma nestalo, každopádně se svojí storkou přidal i Petr. A musím říct, že vlastně jako ono to seznamování s těma rodičima je už o sobě fakt jako o nervy, ale... Tím, čím si prošel Petr, tím si nechce prožít fakt nikdo.
3: Dobré ráno, chlapci, tak já, když jsem měl jednu ze svých přítelkyní, když jsem byl mlád, tak mě se svojí mátinou seznamovala u nich na chatě. Přijeli jsme tam, její mátina přišla, měla na sobě takový pestrobarevný legíny, byla rozsuchaná, sedla si ke stolu k nám, pozdravili jsme se, ona vytáhla blok a tušku a začala ptát. A začala se ptát. Tak Petře, co pak máš za školu, tohleto, teď jsem krásu. Úplně byl červenej, ne, úplně horko venku, říkám, co po mně, a teď on jela dál, ne. Vlastníte nějaké

0: nějaký byt, barák, auto nebo nějakou nemovitost a finančně jste na tom nějak, říkám si, vole, já už jsem chtěl normálně vstát, ty. A ona se začala ukrutně smát, říkala, to jsem tě ale dostala to. Tak přinesla potom kafe, sídlo jsme si dali, no ty vole, já byl chlapi, jsem mě úplně lil pot.
1: A tak zkouškou si evidentně prošel, Peťa, teda.
2: Hezky, hezky. Mám rád takhle svokrouce, kteří mají smysl pro humor.
1: Jo, já moc ne, teda, ono, jako... Ti to dá docela na zadek, teda trošičku.
2: Jo?
1: Jako nechci si tím letím projít.

0: Co je vlastně líbí, jak když si vlastně jako pletko poslechneš tu anglickou písničku a nenápadají tě slova nebo neznáš ten význam, tak ti to přijde jako prostě veselá letní songa, ale Can You Blow My Whistle?
1: Já to chápu, no, ale když jsem byl malý, tak to byl banger, že jo? Každý léto tohle
0: to jeho. Ve 12 letech tohle poslouchat, přesně. To si myslím, že je trošičku teda.
1: Dovolená jako v Chorvatsku, ty úplně to vidím.
0: Každopádně sám už je ve studiu taky Jirka, Jirku, čus.
2: Čau, čus.
0: Tak ty jsi přišel kvůli hitparádě, ale my jsme si řekli, že tě nejdřív zatáhneme do našeho dnešního tématu a to je seznámení s rodičema tvojí drahý polovičky.
2: OK.
0: Máš na to nějakou vzpomínku nebo máš nějakou vtipnou storku?
2: Hele, jako vlastně, já, moje drahá polovička je z Moravy, takže moje takhle jako seznámení proběhlo dost moravsky vlastně prostě. Ani jsem se neptal, už mi tam prostě přistála polovička na stole.
1: Takže a jako to je jasné, Jirko, ne? Tak dáme poštamprli, musíš se seznámit.
2: Přesně tak.
1: A dáš si něco tady, máme chlebíček, toto. Všecko známe.
2: Přesně tak, takže vlastně já na to vzpomínám velice, bylo to velice příjemný vlastně.
0: Tak to je hezký, tyvo, tak takhle daleko jsme se nedostali, já tak my jsme museli řídit cestu zpátky, že jo. Každopádně, Jirko, ty seš tady teda kvůli hitparádě Spin Fresh Hits, aby si představil novinky, za chvilku je budeš představovat taky v televizi, takže kdo chcete, tak si zapněte určitě telku. No a jaký novinky se tam objevily tam na ten týden?
2: Máme tam zajímavé věci, máme tam novinku od Robina Zúta, který se spojil s Bukou na tracku Kdo 2. Je to vlastně takový utržený, vtipný track, je to pokračování jedničky, která se objevila na Ponie a vlastně kdo jiný by měl být na takovémhle tracku než Buka.
0: To si myslím, že jo. Jako, myslím si, že tohle je věc, která fakt hodně hraje a pokud si pamatuju, teďka jsem viděl i nějaký reelska z různých jako festňáků, kde prostě se objevil jak Buka, tak taky Robin Zoot a spolu si tam vlastně tenhle ten track zahráli a s těma lidma to třískalo neskutečně.
2: Jako funguje to skvěle. Já jsem to viděl už párkrát taky live, kdy tam byli právě oba dva spolu a super.
0: Jo, byl to dobrý. Každopádně, jaká bude novinka číslo 2?
2: Novinka číslo 2, tak ta je z dílny labelu Million Plus, ostatně jako ta první, a je to od Nicktenda. Je to track QAA. Tady Nicktendo trochu zaexperimentoval a vrhnul se do takového kytarovějšího soundu, ale vlastně mi to k němu sedí a zní to fakt super.
1: Já jsem si upřímně jako taky říkal, jsem slyšel poprvé jako nějaký líky, tak jsem si říkal, vlastně nevím, jestli to chci od Nicktenda, či mám rád takový ty rychlejší, ty party věci od něho, a najednou jsem to slyšel a říkám, jako jo, jako sedí to.
2: Jako říkám si, kdo jiný by z toho labelu měl dělat takovýhle sound než Nicktendo?
0: No to
2: Robin
0: je otázka.
2: Robin Zoot.
1: Jestli se Robin dá na starý kolena country, kámo, tak to zabavím.
0: No tak uvidíme, jestli se k tomu dostane. Každopádně budeme teda oběma novinkám přát štěstí v naší parádě Spin Fresh Hits. Kam můžete hlasovat? Dokdy můžou hlasovat spinneři?
2: Až do čtvrtka do půlnoci.
0: No tak to je paráda, hele, tak to můžete nazbírat hlasů, kolik chcete, protože každý den máte 3 hlasy, pokud si pamatuju dobře. Tak jo, tak Jirko, my ti děkujeme za představení novinek.
2: Já díky.
0: A užij si to v telce. Měj se hezky. Čus.
2: Hezký ráno.
3: Čavu.

0: Přichází chvíle, na kterou musím říct, že jsem se hodně těšil, protože po tom, co tady Krištof předved posledně, tak si myslím, že laťka byla nastavená hodně vysoko a že je co překonávat.
1: No právě, s tou laťkou je to horší. Já strašně nemám rád, když se překonává laťka a mám rád, že jako se někam laťka nastaví a potom je to vlastně jiný, chápeš? Mm-hmm. Že to není ani lepší, ani horší, jenom je to prostě úplně jinde, tím pádem to nejde porovnávat a tím pádem nemusíš nic překonávat.
0: To je dobrý, to je vlastně jako dobrý názor. Tak dneska nemusíme nic překonávat v tom případě, to je vlastně jako obojí takovej zásadní pro tebe.
1: Dneska budeme totiž psát SMS takzvaně.
0: Dneska budeme psát SMS. Tak na jaký popud si vymyslel dnešní Radio Spin Music Impro?
1: Hele, je to úplně jednoduchý. Jak jsem tady minule dával to impro do beatu od Xe a bylo to myslím, že Kabáti, tak někdo, a myslím, že to byl Michal, teďka nechci přesně to, asi jo, dejme tomu, že to byl Michal, tak mi tady říkal přes telefon, že bych se měl spojit s Maniakem, jako že okay. Tam strašně slyší nějakou symbiózu, jakože hlasovou nebo jako punchline, nevím, něčím. Tak jsem si říkal, tyjo, a proč vlastně ne? Proč neudělat takový pěkný malý fíteček? No a o víkendu jsme tu shodou okolností měli brněnský MCs a rapery a byl tam Maniak a hrál tam Balance. A já říkám, jo, tohle to je přesně ono. Takže beat jsem vybral Maniaka a Balance.
0: Ok, takže Maniak a Balance.
2: Já v noci hledám balance, já jsem stoka, já jsem gala, sny a pocit vstávám, padám.
1: Skvělá věc.
0: Tyhle, to je ale jako další Richta do seznamu. Jako.
1: No, no, brutální, právě. Tak... Super beat. No a do toho jsem si říkal, co tak jako zhruba vybrat a bylo mi líto, že tu jako jedeme Karla Gota, že tu jedeme Kabáty a že tu není vlastně žádný ženský interpret, tak jsem vybral Lucinku Bílou
0: okay.
1: A její nejznámější asi track SMS.
2: Kdo to řek, snad ne já, asi já, že je láska krásnej cít.
0: Jako takhle, kdybych měl vypíchnout, co má Lucka Bílá a Maniak společně, tak je to zatraceně silný kopák.
1: To je pravda.
0: Jakože to tam funguje a šlape to fakt dobře. No tak jsem zvědavej, co no, z toho vznikne. Já, jestli seš ready, Krištofe, tak
1: já jsem ready.
0: Rovnou na to.
1: Ale počkej, volám Maniakovi. Maniako, prosím tě, skoč mi na feed tady. Děkuju, dáme feed, jo, jo. Dobrý, okay. Dobrý, je
0: tak,
1: to ready.
0: Maniaku, Krištofe, já věřím tomu, že jste ready, tak jdeme na to.
2: Já noci hledám balans, já jsem stoka, já jsem gala, sny a pocit stávám, padám, hudba rád nepřestala.
3: Nevnímáš snad ani nevidíš, že já si v sobě stavím mříž a pod ní ještě pevnou zeď, to je má odpověď. Tak žádný řev a žádný pláč a žádný děsnej srdcerváč a žádný scény zoufalý, co tě povalí. Ty nevnímáš a nevnímáš.

0: Maniak, to je strašný Fit Krištof.
1: Ty krásno, no tak teda musím říct, že já kdybych jako teďka seděl v autě, tak prostě bych byl schopný vymlátit do bokníku, to bylo neskutečný, kámo.
0: Přesně, jestli to Maniak slyší, hele, normálně dejme kolab, prostě nestyď se, brácho, normálně napiš, Instagram máme, to v pohodě.
1: Přesně tak, na Instagramu Krištof Švehlík, tak se určitě Maniaku najdi a pošle mu nějaký beat na tým, protože tohleto věřím, že by si sedlo jak zadek na hrnec. No tak jo, pokud máte podobný názor nebo máte nějaký jiný názor, samozřejmě dobrý, tak určitě dávejte vidět na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin, protože věřím tomu, že Krištof si to za dnešní Rádia Spin Music Impro zaslouží. No a my se jdeme podívat taky na to, co nás během dnešního dne čeká venku. Aktuálně by mělo být nějakých 13 stupňů s tím, že na Liberecku by mělo pršet. No a na Liberecku by mělo pršet i po zbytek dnešního dne s tím, že počítejte s tím, že tam teploty stoupnou zhruba tak někam ke 20 stupňů Celsia. No a 20 stupňů Celsia bude i po zbytek dnešní nebo celý České republiky. No a počasí bude jasno až polojasno. Tady Rádio Spin, dom a Krištof.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: Hey. Pondělí 20. července připomínáme, že svátek slaví Ilja, což je mužský jméno, kdybys nevěděl, Dominiku. Jo, jen tak náhodou.
1: Teď už vím, ty vole.
0: No, dobře, dobře, já ti to jenom připomínám. Máme 8, 10 a to znamená další porce menších zpráviček. No a já jsem slíbil, že tu mám něco pro ty, co milují procházky, milují přírodu a zároveň milují kočky. Protože momentálně vznikla aplikace, která je něco jako Pokémon Go, s tím rozdílem, že tam prostě chytáš kočičky. Ty normálně chodíš po venku, jmenuje se teda Catch Cat.
1: Aha.
0: Aby to bylo jako menší jazykolam ještě. A jde o to, že fakt jenom chodíš po skutečném světě a jakmile někde uvidíš kočku, jak se válí někde na popelnici nebo na zítce, nebo se probíhá, tak ji prostě jednoduše vyfotíš. A nejlepší na tom je, že ta apka z toho vytvoří vlastní sběratelskou kartu. Jo? Normálně tam máš statistiky, máš tam úrovně, máš tam i vzácnosti, to všechno dělá ta apka sama. A nejlepší na tom je, že ta hra obsahuje i přátelský souboje. Takže ty, když si nachytáš dostatek koček, tak potom můžeš se svýma kamarádama fajtit. Jo, prostě pošlu svojího zrzavého Garfielda na tvoji černou micku a říkám ti, že 100% vyhraju.
1: Jako s černou mickou, že by si vyhrál, jo?
0: Ne, já vyhrál s tou zrzavou. Ty zrzavý kočky jsou vždycky trošičku.
1: Jsou jako silnější.
0: No jsou.
1: Já myslím si, že jo.
0: Tak i v reálu, že jo, podívej se na zrzky.
1: No tak ale zase jako na druhou stranu se říká, že černá kočka nosí smůlu a ve finále jakoby černá kočka může přinést smůlu tomu protihráči.
0: No ale musí jít přes cestu, jinak to nefunguje.
1: No, to je pravda, no.
0: No právě, takže když tě budu fajtit v lese se svojí kočkou, tak to si namydlený.
1: Ale ty máš nějaký dobrý argumenty takhle na ráno. No tak jo, takže Catch Cat si říkal.
0: Catch Cat, je to bohužel jenom na Androidy teda, ale vypadá to, je, že

0: nebo lež.
1: No tak já jsem zvědavý na to, co si Krištof připravil tenhle ten týden za téma dopravdy nebo lži.
2: Ale bude to fajnový vlastně, protože já jsem se vrátil, jak jsem říkal, z festivalu a já tak jako vycházím vždycky z toho, co se mi děje v životě. Víš co, minule to byly Hrady, když jsem byl na Karlštejně, tentokrát jsem byl na festiáku, tak jsem si říkal, že si jako téma dáme festivaly.
1: Tak to není nic úplně pro mě, protože já na ty festivaly úplně nejezdím, tyba. Na mě je to moc lidí na tom festiáku.
2: Takže pomocníčka to bude chtít.
1: Budu určitě potřebovat nějakého pomocníčka, no, na 210, 32, 30, 30. Máte zhruba tak 2,5 minutky na to, myslím, cinknout a budu potřebovat ideálně někoho, kdo prostě na ty festiáky jezdí, kdo je prostě už ostřílený festivalovej guru.
2: Líb bych to neřekl.
1: Že jo?
2: Jakýho mistra třísku festivalu prostě.
1: Mistra třísku festivalu. Komu nevadí, že mu prostě ve 3 ráno někdo v náladišti skočí na stan, nebo mu někdo vyleje pití, nebo se prostě šťouchá v davu. Takže někoho takovýho potřebuju. Takže my si dáme teďka jedno řezníka s HDS pesem. S HDSem pesem, nebo psem.
2: Tak, okej.
1: Okay. Vysklňovat.
2: Prostě no s HDSem.
1: A hnedka potom
2: teda,
1: prostě.
2: Počkej, s HDem, že jo?
1: S HDem psem.
2: No tak je to Hades a je to řecká mytologie, takže to skloňuje jinak, takže s Hadem psem.
1: Já mu řecky skloňovat neumím, bohužel.
2: Nevadí.
1: Nevadí, tak jeden řezníček.
2: Ani česky.

0: poslal. Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Hádej, co tam poslal, a my tam musíme taky poslat pravdu nebo lež, co?
2: Já to si píš, že to tady pošleme, protože jeden guru se na 210, 32, 30, 30 dneska ráno objevil a tím guru je Pajky. Pajky, dobrý ráno.
3: Ahoj, ahoj, kluci, jenom taková suvka, jsem si hrozně vzpomněl na mámu, když jsem ještě bydlel u ní. Sakra, vypni ten kravel, tady se dá ani přemýšlet.
1: Neboj, už jsme ti ho vypli.
2: Neboj, hele, už to dojelo, Pajky, a my teď máme úplný klídeček na přemýšlení ohledně festivalu. Ty jsi říkal, že jsi najezdil docela dost věcí.
3: Jo, docela jako hodně jsme jezdili jako mladí, ale pak jak spadlo těch 20 a už ta rodina, ten bylo tak už nějak, už jsem dlouho nikde nebyl. No. Jo, byl jsem vlastně pravda kecán na dětským festiáčku vlastně.
1: To se počítá.
2: Hele, tak třeba, hele, co ty víš, Pajky, třeba nějaký dětský festiáček má Krištof v Otázkách, tak to uvidíme za chvilinku.
1: Uvidíme. Tak pojďme do toho. První otázka. Colors of Ostrava se konají tradičně v areálu bývalých železáren ve Slezské Ostravě.
2: Tak jako v bývalých železárnách to asi je, Pajky, ne?
3: Ostrava je celá železárna. Jako, tam je těžký, kde to tam ukotvit. No ale asi jo, já bych řekl, že jo.
2: Já bych asi taky řekl, že jo. Mě tam teda jako trošičku, mě tam mate ta Slezská Ostrava teda. Nevím, co je Slezská Ostrava.
1: No, jako čtvrt, že jo?
2: O jo, dobře. No tak jo, tak hele, jestli to je ve Slezské Ostravě, tak si myslím, že by to asi neměl být problém. Tak dáme pravdu, Pajky.
3: Dáme pravdu, ve finále, ono to vždycky je v nějakém velkém areálu, nějaký letiště nebo nějaký takový.
2: To je letiště, pravda, no. Ale tady vím, že to je jako signifikantní pro ty Colors, že tam jsou prostě ty železárny a tohleto ty železní věci.
3: No, tak... je tam lehce zavádějící to Slezské. No.
2: Jo, taky se mi to moc nelíbí, ale hele, jdeme na to, dáme pravdu.
1: Ježíš, já jsem zlý, není to Slezská Ostrava, ale Vítkovice, pánové, je to lež.
2: Si děláš srandu. Já jsem takhle jako...
1: Jo, jo, jo. Samozřejmě bývalý železárny to jsou, ale ano, měli jste pravdu, ta Slezská Ostrava tam nesedí, ta je na druhé straně Ostravy.
2: Kámo, tak ale jestli tady budem takhle slovíčkaři.
3: Roman, ten by ti dál, hele.
1: To mě mrzí, kluci, moc mě to mrzí. Nevadí, třeba to vyrovnáte druhou otázkou, takže pojďme. Název festiáku Rock for People není používaný od začátku konání festivalu. V minulosti se jmenoval Czech Rock Fest a Rock United, než se došlo k nynějšímu názvu.
2: Tak tomu bych asi věřil teda.
3: Já jsem čekal teda jako nějaký rapový, ale takový festival.
2: A tak na Rockáč jezdí i rapový fanoušci, tam se běžně objevuje někdo z rapu, že jo, na Rockáču
1: tam, no.
2: Taky. Ale já bych tomu asi věřil, Pajky.
3: Ne, jako já nevím, já vím, že dřív něco takového bylo a to zmizelo, jo. Takže je možný, že se to jako přejmenovalo na tohle, ale... Podívej, ale on se úplně usnil, já tam nejsem a vidím ho, jak se tam...
2: Až, to je takový kulišácký
1: smíš. Až teď, co si to řekl, normálně tady držím poker face celou dobu.
3: No já to úplně vidím, ale tak... Jako,
1: chápu.
3: Dejme tomu, že to je pravda.
2: Jo, tak asi taky bych dal tomu, že to je pravda.
1: Kluci, to mě mrzí, já jsem si ty názvy vymyslel.
3: Je to
1: možný, neboj, fakt se to jmenuje jenom Rock for People, fakt jsem si to vymyslel, dneska ráno v tramvaji, než jsem potkal doma ve druhý tramvaji, tak jsem to tam vymýšlel.
2: To je neskutečné.
1: Mrzí mě, jdem na třetí otázku.
2: Já už asi nemám chuť na třetí otázku.
1: Úplně v klidu, kluci, nebojte, protože festiáky samozřejmě nejsou jenom o hudbě, ale mám tady Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je nejstarším filmovým festivalem v Evropě.
2: No,
3: jak
2: tak...
3: tam řekl, v Evropě, hele, zase zavádějící úplně.
2: No počkej, v Evropě je taky festival Cannes, že jo?
3: Já vím, no právě, že jo, kdyby jde v Česku, tak řeknu jo, jo, jo.
2: A tak možná proto se sem takhle jako všichni sítí, že to je jako slavný, dlouholetý, ale 60 let není málo.
3: Ale jinak nemáme co ztratit, je
2: nemáme, no.
3: Dejme tomu, že to je pravda, hele.
2: Tak jo, tak hele, třeba to vyjde aspoň teďka.
1: Je to 3-0, je to lež!
3: To není možný.
1: Jo!
3: Není možný.
2: Neskutečný. No tak nic, Pajky, no hele, tak třeba nám to jde zítra, ty vole.
3: 9 jsem u studia, děkuji. Tak,
1: já jdu za ním chodem.
2: No nic, hele, Pajky, my budeme věřit prostě jako nám. Měj se, čus.
3: Měj se, čus. Měj se, čus.
2: Pohodě, čágo.

0: mikrofon, aha.
1: A hezky dobrý ráno všem u rádia Aspen, ještě jednou máme 8 hodin a taky 27 minut k tomu, a protože máme ještě chvilinku čas, tak mám tady teďka jednu zprávu, kterou jsem si právě šetřil už vlastně od minulýho týdne, na chvíli, kdy tady ten čas budeme mít. A je to o týpkovi, který daroval svojí manželce ledvinu. A potom, potom co jí vlastně ty ledviny prostě selhaly, tak prostě jako byl to takový ten hodný manžel, který jí zachránil život. Ale o pár let pozdějc tak požádal o rozvod a chtěl zpátky buď to ten orgán, anebo odškodný 1,5 milionu dolarů.
0: Tak typuju, že... typuju, že orgán asi úplně nedostal zpátky, co?
1: No to je otázka, hele. Zatím se o tom soudili.
0: Ježiši.
1: Soud rozhodl, že ledvina byl dar a nelze ji považovat za společný majetek. Takže
0: já jsem to chtěl přesně říct.
1: By bylo navíc ještě neetický, takže nevyhověno. Bum,
0: Zamítá se. No takže ale Borka bude asi solit prachy, co?
1: To asi bude solit prachy, no. Protože... Ale již možná je fakt, že pokud, jako, pokud žádal vysloveně o tu ledvinu, tak jsou vlastně chvíli, řekl prostě, hele, ledvinu ne, prostě to je no go, tak vlastně jako no go musí být i ten 1,5 mega, protože jako odškodný se to nepočítá, když to byl dárek. A že bys takhle někomu daroval ledvinu. Daroval bys mi ledvinu?
0: Tobě?
1: No mě.
0: Nikdy.
1: Kdybych jí potřeboval.
0: Spíš ne, Dominiku.
1: A s kým bys vysílal, ty vole?
0: Já nevím, třeba se Zuzkou.
1: Aha, no jasný.
0: Tak už je tady čtveš ráno, že jo? Tak...
1: Dobře, no. Tak ti teda pěkně děkuju. On by mě nechal prostě regulérně. Na lůžku!
2: Pitbull se blíží do Prahy. Jeho show proběhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Radio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Už tenhle čtvrtek buď u Rádia Spin a pečlivě hlídej éter. Pokud zahrajeme mezi 6 ráno a 4.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin. Co se regionu týče, tak 20 minut si postojíš z Pelhřimova na Humpolec, jsou tam práce na silnici, ale to už dlouhodobě, takže předpokládám, že to možná i víš. Crash pak hlásí Ostrava na ulici Orlovská, je to u Heřmanického rybníka. Crash je potom dále hlášený třeba v ulici Na Drážce, Pardubice, jeden taky ve Strakonicích, na Volínské ulici. No a dva crashe hlásí i Liberec, a to na Lužický a Hanichovský. Co se dálnic týče, tak crash očekávají na D1 na kilometru 201 ve směru Praha. Tam si kvůli tomu počkáš tak 10-15 minutek. A s bouračkou počítej, i pokud si jíždíš z D3 na Budějice u Červeného vrchu.
1: To bylo hodně profi, 201, ty vole, to bylo dobrý.
0: Děkuju.
1: Hodně dobrý.
0: Já jsem měl jevištní mluvu totiž, víš? Moc to nejde poznat, ale v reálu.
1: Chápu. My se jdeme podívat na to, jak to vypadá aktuálně v Praze. Tady si poslíš určitě na pražském okruhu mezi Chrášťanama a Barrandovem. Jinak, co se týče dál Prahy, tak počítej s několika krešema, konkrétně teda na výjezdu z tunelu Mrázovka směrem na Barrandov. Potom taky na Štěrbovský spojce kolem Černáku, tam je double crash, no a poslední crash aktuálně hlásí Olšanský náměstí na Žižkově. Jinak, co se týče kolon pro tuhle chvíli, tak určitě Štěrbovská spojka směr centrum, Barandák směr centrum. Absolutně zasekanej. No a postojí si taky na magistrále, na Kulaťáku, potom taky v Olešovičkách a na Povltavský. Kdyby cokoliv, dávejte vidět 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Copak?
0: Taky dobrý domé.
1: Já vím. Automotospin.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Máme tu jeden na jednoho a to znamená jenom jediný, že budeme potřebovat dva z vás, který se poperou o jednu masnou, tučnou výhru. A ne, nebudeme hrát o nic z uzenářství, hrát budeme o trička. A říkáte si, trička, proč bych měl volat, co? A já říkám, no protože to jsou trička Rádia Spin. A teď vám je krásně prodám, jo, takový teleshopping. Představte si tak tričko, jo, úplně běžný, normální tričko, který prostě nosíte, spotíte se v něm, jo, má prostě ošklivácku, takovou do béžova barvu, vůbec se vám nelíbí. A říkáte si, ty jo, potřeboval bych v té skříni něco lepšího, něco třeba do černa s takovým jako růžovým nápisem Spin a v tom vás to trkne. I jo, já zavolám do jeden na jednoho a přesně tak, takže 210, 32, 30, 30. Když zavoláte první, tak to tričko možná vyhrajete a když zavoláte druzí, tak ho taky možná vyhrajete. Ta šance je 50%, takže neberte to pro boha. Tričko jenom tak, to musíte mít.
2: Ok, takže volejte za chvilinko, začínáme.
3: Miluju mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supy lítaj nad hlavou, kolem v trávě zmije.

0: jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Krištofe, víš, co se stalo?
2: Co se stalo?
1: Ty jsi ty trička regulárně prodal.
2: Fakt?
1: Regulárně si je prodal natolik,
2: no
1: že...
2: Protože ty vždycky začneš tady jedno na jednoho, protože do toho skáču, ale vždycky začneš a pak říkáš, no jo, a tričko vypadá takhle a je naprosto skvělý. A vždycky to je stejný, to musíš umět prodat, že jo?
1: Jo, tak jako ty, jestli ty jsi obchodník, tak jedině dobře. Každopádně.
2: Krištof,
1: první soutěžící, který se utká o naše krásný tričko, je Richard. Richard, dobrý ráno.
3: Taky.
2: Ahoj.
1: Tak jak tě ahoj. Ti Krištof naladil, hele, jak moc to tričko chceš, předveď to, jak moc ho chceš prostě.
3: Ty hodou, moc ho chci.
2: Se nevím, okay. Že mám na drátě Mickey Mouse.
1: Já taky ne. No a na drátě číslo 2 se objevuje Štrudl. Štrudle, dobrý ráno.
3: Čau.
1: Tak jak moc ty bys chtěl to tričko, pověz nám to.
3: No je moc krásný to tričko, vám povím.
2: Správně.
1: Přesně takhle by ho chtěl i Štrudl. Každopádně my se jdeme přesunout do hry jeden na jedno, kde připomínáme pravidla, je to naprosto jednoduchý, proto abyste mohli odpovídat, tak musíte nejdřív zařadit svoje jméno, nechat se vyvolat a až potom můžete odpovídat.

0: povídat, jinak bod přihráváte na druhou stranu. Všechno jasný?
1: Jasný.
0: Výborně, tak super. Jdeme na otázku číslo jedna, Krištofe, je to tvoje.
2: Otázka číslo jedna. Jaký český rapper udělal track s názvem King Kong?
1: Štrudl.
0: Štrudla tu ozbo, rychle, hej.
1: To je jasný, Krištof.
2: Ale já si myslím, že jo, jako.
0: Já si myslím, že ne.
2: Ne?
0: Já si myslím, že ne. Tak kdo udělal King Konga?
3: No.
0: Chtěl jsem jenom chain a chtěl jsem trochu vejš.
2: Otočit na realitu iluze. Nedáme
1: ty vole, Viktor?
0: Viktor to taky není, ale odpověděl si bez přihlášení. Takže přidáváme no, bod Richardovi. Richarde.
1: Já už jsem špatnou odpověděl.
0: No tak jo, ale stejně jak musíme teďka připsat bod Richardovi, protože Štrudl ještě jednou odpověděl a to bez přihlášení, takže bod Richardovi.
2: Co?
0: Tak jo, jdeme na otázku číslo dva.
2: Jdeme dva.
0: Kdo má na svědomí track Praha z roku 2002?
1: Richarde.
2: Fuha.
1: Pezháčko.
0: PSHčko je samozřejmě správná odpověď.
2: Naprosto správně, to byla rychlost.
1: A já myslím, že to je Krištof, ty vole.
2: Ne. Tohle to nejsem já, nemám track Praha nikdy. Jednou jsem udělal takovou parodii na Praha Libeň od Kalina, jmenoval se to Praha Libeň, ale nikam jsem to nevydal, takže...
0: Tak na to přines někdy, jestli to
2: někdy
0: pustím.
2: To dám. Poslední otázka, pánové. Jaký český DJ vyprodal v roce 2025 O2 Arenu?
1: Štrudl.
0: Štrudle.
1: Já si myslím, že to byl DJ Krištof.
2: Děkuju. Ne, já si toho vážím samozřejmě, ale bohužel jsem to zatím ještě nebyl.
0: Bohužel, tak nic no. Richarde.
1: Dominik, no.
0: Ani Dominik to nebyl.
1: Ne.
0: No tak jak jsme na tom teďka bodově?
2: Jsme na tom vlastně dobře, ne?
0: Jsme na tom dobře. Richard se odnáší tričko Radio Spin. Richarde, gratulujeme.
1: Díky.
0: Ty jsi mu dal teda s těma Krištofama, Krištofe.
2: Přesně, bylo to skvělý. Jakože fakt odpovídal si nejvíc správně a když mě někdy potkáš, tak já ti dám svoje tričko.
0: Jako to mám na sobě, protože
2: nemám merch, takže.
0: Jo, to je přesně to vyblitý béžový tričko, který tady mohl před chvilkou.
2: Akorát ti asi nebude, no.
0: No tak jo. Krištofe, děkujeme za hru a Richarde, ty vydrž na drátě, řekneme si, kam ti tričko pošlem.
2: Cože? Jo, aha!

0: To se prostě jde člověk takhle na chvilinku vyčůrat během písniček, no a přijde k playlistu a tady prostě najednou nandaný tohle. A já se ptám proč. Já se ptám proč.
1: Ale já bych se zeptal jinak, proč ne?
0: To je vlastně docela pravda. Vicky, čus.
2: Krásný dobrý ráno, Vicky. Čau.
0: Tak Vicky, napráskej to, kdo to udělal?
2: No Mena. Tak to ne, prostě já nejsem žádná snitch.
1: Hele, my jsme kluci z basy, držíme spolu basu doma.
0: Jo, až takhle.
1: Teda my jsme lidi z basy.
0: Takže
1: vy jste
0: se tady proti mě takhle spolčili.
1: Tak.
2: Ale tak jako klidně, vidíš, to tady dává taky jako hezký vibes, líbilo se mi, jak tady zůstalo to ticho a zůstalo jenom
1: vyhnělo.
0: To je hrozný, ale nikdo nikoho nenapráská tady, to je strašný rádio tohle.
1: Není třeba.
3: Radio Spin. Spin Music Impro.
0: No, tak já nevím, Krištofe, jestli ti, ale tady obsoužím tvoje Radio Spin Music Impro teda dnešní.
1: No, tak jako nemusíš, já taky už můžu na tramvaj, že jo? Jako 52,
0: nemůžeš, jenom, protože jsi ještě 20 nejdu 9.
1: Aha, tak nic.
0: No, prostě, tak jsem si zahrál jednou na přísního.
1: Ne, si to dát.
0: Jdem si to dát, tak jenom připomenu pro Vicky ještě.
1: Ano, hlavně pro Vicky.
0: Vicky to ještě určitě neslyšela.
1: Protože Vicky, minule, jak jsem tady dával do XH beatu kabáty, tak myslím, že to byl Michal. Pořád si nejsem úplně jistý, jestli to bylo. On každopádně, dejme tomu, že to byl Michal. A ten nám tady voiceovkoval nebo volal, že bych se měl spojit s Maniakem. Prý.
2: Ano, ano.
1: Jakože máme takový podobný vibe, podobný hlas, cokoliv dikci, nevím. Tak jsem si říkal, že mu udělám radost a že si vyberu beat od Maniaka, Balance. No a do toho jsem si říkal, že tu máme vlastně málo těch ženských interpretek. Pořád to je jako Karel Gott, abychom všichni takhle jako mluvili, že jo, tady já a Dom v mužském rodě. Tak jsem vybral Lucinku Bílou.
2: Yeah.
1: A SMS.
4: Jo! To řek snad ne já, asi já, že je láska.
0: No, my jsme se tady s Krištofem, ještě než ti to odbouchnu, tak my jsme tady s Krištofem zjistili, že Lucka Bílá a Maniak mají jednu společnou věc.
2: Co?
0: Silný kopák v bítech.
1: No jasně.
2: Jako, jo, ale víš, že mě to hned napadlo, že jak jsi řekl, že bude normálně ten Maniak a Balance, a pak si řekl, bude Lucka Bílá, já jsem říkal, prosím, SMS.
1: Nahned.
2: A fakt to bylo.
0: Tak jo, tak si to
1: tak jo,
0: hezky
1: sedlo
0: a Vicky, ty se o tom můžeš přesvědčit právě.
2: No, těšink.
0: Teď.
4: Já noc je hledám Balance, já jsem stoka, já jsem gala, sny a pocit stávám, padám, hudba rádu přestala.
1: Nevnímáš snad ani nevidíš, že já si v sobě stavím mříž a pod ní ještě pevnou zeď. To je má

0: Děkuji.
1: Neskutečný, kámo. Jako,
0: děkuji,
1: že...
0: děkuji.
2: Tak to slovo super.
1: Jako slovo super je fakt jako
2: to
1: málo.
2: Fakt jako vole. Dobré.
0: Děkuji vám, já se tady červenám virtuálně za Mikem.
1: No to se červenáš, ale nejenom protože si udělal naprosto perfektní rádio s Music Impro, ale taky proto, že ti svítí červená letka do obliče.
0: To je taky pravda.
1: Každopádně, Vicky,
2: ano.
1: Vás čeká komunikátor!
0: Jsme tam!
1: Tak co se tady bude dít při pondělku?
2: Budou se normálně pouštět písničky na přání,
1: yeah.
2: Jo, takže prosím tě, spinnere, už teď mi můžeš volat, nebo respektive hned za chviličku 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku, abychom to tady pořádně rozparádili, protože bychom mohli pokračovat v té Krištofově flow prostě, už to tady máme rozjetý. No a co ještě budeme řešit, prosím tě, mrkneme na Are You The One? Koukáte, kluci?
1: Ne.
2: No. Já koukám, já se přiznám, že ne úplně na každý díl, já stíhám tak jako každý třetí, ale je to úplně výborný. No a já tady mám takovou zábavičku, budeme hádat stejně jako soutěžící a jsem zvědavá, jak se spinneři povedou. No a potom samozřejmě máme tady Gintra a Katanu, který teď se disujou, tak se mrkneme, o co tady go. No a potom se taky mrkneme na to, jak mladí řidiči se prej údajně bojí benzínek. Mám na to svůj vlastní názor.
1: Já taky.
2: Takže, jo, a jaký ty máš názor?
1: Že, no já jako,
0: no, že je to děsivý,
1: že je to přehnaný prostě.
2: Co? Myslíš ta reportáž?
1: No já si myslím obecně jakoby ten strach kolem toho.
0: Jako. Ne, já to chápu, jako tam přijdeš, že jo, jdeš natankovat, jak, kam to strčit, že jo?
1: Tak kam to strčit, to je jasný.
2: A nejen to.
0: To řeším běžně, ale...
1: No tak jo, tak já si myslím, že se můžeme v klidu podívat na počasí. Aktuálně máme něco kolem 15 stupňů Celsia, venku polojasno, po zbytek nepočítejte s 20kama a polojasno. Slyšíme se zase zítra, mějte se krásně, čus.
0: Tak čus.
3: Spin Radio. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

Krásný dobrý ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky, máme pondělí 20. července, no a svátek má dneska Ilja, takže Iljo, vše nejkrásnější k svátku. No a teď už se samozřejmě vrháme na bonžurku s Vicky, já doufám, že jsi měl krásný víkend, já jsem si ho užila úplně naplno, jezdila jsem jako drak, abych se teda pořádně vyjezdila, takže brácha mě vzal na jízdu, hele, včera, předevčírem, v neděli jsme dokonce v hlavní dopravní špičce vyrazili do Kladna, no tak to byla totální jízda. Hele, jsem tady, takže zvládli jsme to všichni bez ztráty kytičky. No a teď už, co se dělo dneska ráno, to mě totiž mega pobavil pán v metru. Jsem stála na peróně, no a najednou slyším takový křupání, tak jsem se rozhlédla kolem. Hele, a to nebyl žádný křeček, ale pán, který si chroupal takovou tu japonskou směs, hele, jo, a já si říkám, tak to je výborný, hele, pán si udělal krásný, hezký ráno, takový ten dovolenkovej vibe, jo, no a hlavou na dovči v Japonsku, fyzicky teda našťouchanej ve vagónu, ale jedeš, no, tak jsem teda pochopila, že to je jen o nastavení v hlavě, tak jsem si ještě před rádiem, hele, koupila kafe, a hlavou jsem teď v Itálii, tak si říkám, pojď, přidej se, hele, mám tady místo, dáme dneska italskou jízdu, bude to energický a dynamický, tak se mega těším. Rozhodně neváhej a zavolej si 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku, protože už za 3 tracky je to tady celý na tobě. Tak jdeme to rozjet, Radio Spin.

0: bych nikdy neřekl.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, první track na přání, zavolal a dovolal se mi tady teďka Tomáš. Čau Tomáši.
2: Ahoj.
1: Čau, čau. Hele, prosím tě, já jsem to tady začala tak jako dovolenkově hned z rána. A ty prej máš teďkon dovolenou, je to pravda teda?
2: Jo, je to pravda, mám dovolenou teďka, no.
1: To je parádní. Hele, a jaký trávíš?
2: Jaký trávím, užívám si se ženskýma a tak.
1: No. Dobře, takže máš prostě o zábavu postaráno.
2: Jasně, že jo.
1: Divoký, a kde seš teďka?
2: Teďka jsem v Ostravě.
1: OK, takže zdravím do Ostravy. Prosím tě, tam je to vždycky divoký kraj takovej. Tomáši, co si necháš zahrát?
2: Od Dolara Prince Praha.
1: OK, hele, mám to tady pro tebe připravený. A pro koho budeme hrát, Tomáši?
2: Pro kluky na bitiš, na oddíl 2, pro Fila, Kakua. A pro všechny tam kluky, prostě pro Nikolase a tak.
1: Jasně, hele, tak kluci, slyšíte, Tomáš na vás myslí, tak songu posílám, hele. Měj se krásně,
2: jo,
1: ahoj.
2: Taky, ahoj, čau.
1: Díky, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou míříme tady na regiony, nehoda je v Českých Budějovicích a to na Lidický třídě. Teď už jsem na dálnici a tady máme nehodu na D11 na sjezdu Exit 1 směrem do Prahy, takže rovnou na Praze vlastně na Chlumecký. No a crash je taky na D55 na Exitu 17 směrem na D1, tak tady bacha, je to v okolí Pravčic. Teď už jsem v samotné Praze, tady nám poskakuje Pražský okruh v okolí Jinočan směrem na D1, čekej tady 12 minut navíc. No a čerstvý info ze silnice, tady má taky Petr.
1: Čau všichni, tady Petr. Vy co pojedete po Malešický směrem jako na Vinohradskou, nebo tam v těch místech někde, je to hnedka ta ulice nad rádiem Spin, tak tam prasknul vodovodní řád, je tam všude spousta vody a ta doprava tam bude asi špatná. Jinak zaměnila to Vicky, když šla do práce, tak tam zakopla o nějakou trubku a tady to rozsekala. Tak se mějte, čau.
0: Velrybí myčka, cože? Služeb máme moře a ty ceny, ach můj bože. To jste mimochodem příběh žraloka, díky Petře za zprávu. A vám všem řidičům, hele, není zač, budete mít aspoň pořádně vypolírovaný auta. Rádio Spin.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin, nejvíc rapu v

0: dáte?
1: Tohle dáme. Už jsme na
0: škole.
1: Chceme být slavný.
2: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Jedeme dál, kraso jízda a úplně italská bych řekla, protože se mi dovolal Štěpán, který právě do Itálie míří.
1: Tak zdravím všechny spinaře a poprosil bych vás prosím o zahrání písničky od Receda Rave in the Grave a posílám to všem lidem v autě, všem lidem, co si dneska užívají krásný pondělí, všem lidem do práce a přeju všem, ať mají krásný den, krásný týden.
0: Díky moc, Štěpáne. Doufám, že prostě vy šťastně dorazíte do Itošky se snoubenkou. Zdravím vás na cestu, hlavně bezpečně, no a užijte si tam teda tu pizzu, pastu, slunce, ty kola, na který se chystáte. Hele, to se máte prostě. Tak my tiše závidíme tady z Prahy. No a jdeme si s váma teďkon užít Red Zeda, Rave in the Grave. Mějte si krásně, Radio Spin.
2: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
3: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, posloucháš komunikátory, v příští hoďce hraju samozřejmě tracky podle tebe. No a co spolu budeme řešit? Prosím tě, are you the one? Já se přiznám, prostě je to trošku moje guilty pleasure teďka, navedla mě na to mamka, tak jako dvakrát, třikrát v týdnu si to tam pošlu, je to taková pro mě fakt jako super reality show, takže pokud si ještě nestačil začít koukat, tak doporučuju, protože už 30. července proběhne finální matching ceremony, která rozhodne úplně o všem. Úplně exkluzivně to můžeš vidět na Primě Plus, na to já tam koukám, takže si nechci nechat nic ujít. Každopádně, pokud jsi třeba říkal, OK, jako Love Island je jako něčím zajímavý, ale možná mě trošku štve, tak si myslím, že jako opravdu zrovna Are You The One je jako fakt extrémně zábavný. Jakože já jsem si k tomu cestu našla a je to taková suprová čilovka, oddechovka, zároveň velká vztahovka, ale je to všechno. Je tam všechno. No a já se ptám prostě, dokážou si singles správně spárovat všech 10 perfect matches a odnést si prostě nejen tu lásku, ale taky tu finanční výhru. Protože tady jde o to, aby se ty páry správně napasovaly podle toho, jak je rozhodili psychologové. Oni dělali psychologické testy, takže tohle to má opravdu takový, jako bych řekla, až jako základ, opravdu jako vědecký. Takže to by se mohlo líbit i takovým těm jako typům, který prostě jsou analytický. Ano, a jak říká Jirka, ten má jasno, hele, poslechni si ho.
1: Nevím, já vím, že se jí líbím. Ona se líbí mně a že se voníme.
0: Takže úplně výborný, tak doufám, Jirko, že to tentokrát klapne a rozsvítí se víc světýlek. Tak i v příští hoďce probereme ještě Are You The One, teď si dáme počasí. Prosím tě, tak já na to koukám a máme momentálně 17 stupňů Celsia a polojasno, ve zbytku republiky až 18, dnešní maxima na 21 a počítej tak nějak, že to je na sluneční brejle, ale jako pršet by nemělo, takže pohoda.

0: Biospin u Majku s tebou Vicky a jedeme si Are You The One, reality show, na kterou koukám, bavím se a nestačím se divit, hele. Jako takhle, za mě nejoblíbenější člověk v celé vile je rozhodně Nelča. Nelča totiž prostě rozjíždí velké tarotové karty a taky očistní rituály, takže pokud si ještě neviděl očistní rituál s vajíčkem, tak to si přišel o hodně. Doporučuju to rychle dohnat. Každopádně, jestli si někdy říkáš, já nevím, co v těch vztazích dělám furt špatně, no tak mrkni na tuhle show, ta totiž podle mě zrcadlí, ale úplně přesně.
1: Jste se líbali bez povědnice. Tak to mi řekl,
2: i tady dole, všude.
1: Tady dole.
2: Ty tamhle v kuchyni vidlá smrška na mě, všude, to jako řekl, že mi je to jedno.
1: No, teď jo. Ale se za mnou nedojde aspoň frér. Já zvali jsem mé kamarádi, proto mě to tolik ani nezasáhlo, jenom prostě si vážím té upřímnosti a důvěry, co u nás byla doteď a teď se malinko trošku narušila.
0: Úplně výborný, tomuhle tomu říkám opravdu delulu přístup prostě. Myslím, že holky, měli bychom si z toho všechny vzít příklad. Protože pokud se to nestalo přímo třeba mně, tak prostě myslím si, že se to stalo všem prostě kámoškám v okolí. Prostě tohle to je úplně ultimátní prostě. Vždyť jsme hnou kamarádi, to je v pohodě, v tom nejsou žádný city. Prostě. Ach jo, myslím si, že v tomhle tom prostě Anet je úplně mimo. Každopádně jedeme dál, hele. Pokud chceš mít zásobu takovýchhle nových memů, tak rozhodně vítej v Are You The One. Je to vtipný, je to drzý, má to extrémně vtipný střih. No a takhle, jako upřímně, finální díl už je teď 30. července a upřímně si myslím, že tahle parta fakt nemá šanci to správně napárovat. Jo, myslím si, že nevyhrajou, není šance, ale aspoň, že pohořej stylově. No a socky, ty jsou teda fakt mega funny, jak si právě teď mohl slyšet, tak jsou tam takovýhle bezvadný úryvky. No a je tam ten výběr opravdu toho nejlepšího z nejlepšího, jako kdo mě tady ještě mega pobavil, tak to bylo ještě holky, který se bavili o tom, jak je kdo vtipnej, to si taky poslechni.
3: Co mi na něm vadil, mě asi aj ten smysl pro humor.
2: Já jsem ho ještě moc neprokoukla, jeho smysl pro humor. Já jsem se s ním vlastně ještě asi nezasmála, jsem zjistila.
3: No, tak to podle mě se ani nezasmíš.
0: Prostě tohle to jsou fakt storky jak ze života. Já se tam bavím, tak pojď se bavit taky. Jsem zvědavá, jestli jsem tě nalákala, aby si se přece jen ještě na nějaký ten díl před tím finálovým 30. července mrknul taky. Radio Spin.

Rádio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Už tenhle čtvrtek buď u Rádia Spin a pečlivě hlídej éter. Pokud zahrajeme mezi 6 ráno a 4.

0: Let's go! Vicky tady s tebou, taky komunikátor na drátě už Petr. Čau Petře.
1: Čau Vicky.
0: Čau, čau. Hele, tak co, jak ty jsi se měl? Jak se máš dneska?
1: Já jsem se měl odpočinkově.
0: Odpočinul jsi?
1: No, no, no. Docela jo.
0: A potom, a teď už teda zase v práci?
1: Zase za tím volantem. Já to miluju. Jezdit těch 200, 300, 350 za den. Paráda.
0: Já fakt obdivuju. Já jenom obdivuju, protože jsem se teď právě Petrovi tady přiznala, že včera jsem jela jenom v té dopravní nedělní špičce prostě z Prahy do Kladna a byla jsem z toho teda úplně hotov son. Cestu zpátky už musel vzít brácha prostě. Řekla jsem si, že přes to úplný centrum, že to už se nepotáhnu, to nejde. To bych už nedala, ty bláho. No jako obrovská pozornost, no. Furt. To je takový to, jako, že mě prostě vždycky jako brácha pochválí a potom po chvilce nadejde takový to, tak tohle, to nebylo zas tak. Já jsem jako do prčic prostě, tak je to takový furt jako, snažím se prostě neohrozit, neomezit, ale jako jsem ráda, že mám na zadku to zetko.
1: No jasný, to musí být, Vicky.
0: Je to tak.
1: To musí být.
0: Petře, prosím tě, co ty si necháš zahrát?
1: Já si nechám zahrát Turistu a dáme to všem, co jezdí a vítají.
0: Hezky.
1: Ať nám to uteče.
0: Dobře, tak uděláme si to takový jako dovolenkový, i když jsme v práci. Tak jo.
1: Pevně, uděláme si to hezky.
0: Dobře, Petře. No tak díky moc, že jsi zavolal. Měj se krásně, hlavně bezpečně, ať ti to utíká.
1: Já,
0: čau.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Radio Spin.
2: Na plakátě moje jméno Vec. Přišel jsem čeknout toto město. Kde? Rozjebat se jak zvěra.

0: Ladíš Radio Spin u Majku s tebou, Vicky, stále tady spolu řešíme Are You The One a ty sociální sítě, ten Instagram, který je neskutečně vtipnej, je tam fakt výběr toho nejlepšího, no a je tam mimo jiné i video, který mě dost zaujalo a pobavilo, kde právě dostali účastníci fotku hudebního nástroje a hádali, co to teda je. Tak prosím vás, co to je?
1: A jak se říká tomhle s tomu hudebním nástroji?
2: Loutna. Violončelo.
3: Ukulele to není. Piano a kytara dva v jednom.
4: No cylinder to asi nebude.
5: Ty kráso, tak to vůbec nevím. Ťukátko.
6: To hudební nástroj, jo. Tak to netuším.
7: Nevím, jaká zvonkohra nebo něco takového, nevím, co to je, vole. Nějaký paličky, já nevím vůbec. Varhany ne, já nevím, ne varhany.
0: Ty bláho, já musím říct, že dost teď konfíluju jednu z účastnic a to Nelču, moje prostě spirit girl.
8: A mám chuť být jenom jako...
0: Prosím tě, spinere, mě by teďkon zajímalo, jestli na základě těch typů, který tam padly, seš schopnej mi říct, co teda měli hádat. Prosím tě, ozvi se mi 210 32 30 30, anebo mi pošli hlasovku, zajímá mě, co měli pojmenovat, že z toho vzniklo tohle, co vzniklo, je věc druhá. Tak prosím tě, ozvi se, já jdu na dopravu teďka. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, tak tady máme stále nehodu v Českých Budějovicích na Lidické třídě. No a teď už jsem na dálnici, protože tady máme nehodu na D1 na 305. kilometru ve směru na Ostravu, a to v okolí Hrabůvky. Kreš je taky na D7 na 37. kilometru ve směru na Chomutov v okolí Panenského Týnce. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme kreš na Pražském okruhu na 59. kilometru ve směru na D10. No a jinak to vypadá, že Praha je v celku průjezdná. Samozřejmě, že v centru to máme trošku zasekanější, čekají nějakých 6 minut navíc na Wilsonově směrem do centra, ale jinak to zatím vypadá v pohodě. Pokud ty máš ale jiný info, tak prosím tě neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
9: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
10: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
11: Pojď to rozpálit, pojď.
9: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej.

Nevnímáš, snad ani nevidíš, že já si v sobě stavím říš a pod ní ještě pevnou zeď, to je má odpověď. Tak žádnej řev a žádnej pláč a žádnej děsnej srdcerváč a žádný scény zoufalý, co tě povalí. Ty nevnímáš a nevnímáš.

0: Tak, co na to říkáš?
1: Jako cool, ale bráško, příště tě zase překonám.
0: Jasný, no. Necháme to na spinnerech, jo?
1: Ne, věř mi trochu, kámo.
0: Nevěřím, příště mi přesvědčíš, jo?
1: No ok, tak se přesvědčíme za týden a my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Tak čus.
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík v prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Rádiu Spin.
1: Je tady s tebou a taky triky na přání, no a na drátě už Vašek. Čau Vašku.
2: Zareč, Vicky.
1: Čau. Hele, prosím. Dobrý den. Hele, prosím tě, my tady děláme teďkon Are You The One, ale hledáme hudební nástroj, který někteří účastníci Are You The One neodhalili. Oni prostě dostali fotku a měli za úkol tam jako zjistit prostě, co to je, jo. A oni to nebyli schopni někteří trošku jako uhádnout, tak kdyby si jim Vašku trochu pomohli, jo, na základě toho, co oni typovali, jestli jsi schopnej mi říct, co to bylo za hudební nástroj, tak poslouchej.
3: A jak se říká tomhle s tomu hudebním nástroji?
4: Loutna. Violončelo.
5: Ukulele to není. Piano a kytara dva v jednu.
6: No cylinder to asi nebude. Ťukátko.
7: To hudební nástroj, jo. Tak to netuším.
8: Nevím, nějaká zvonkohra nebo něco takového, nevím, co to je, vole. Nějaký paličky, a já nevím vůbec. Varhany ne, já nevím, nevarhany.
1: Byl by si schopný říct, co to je, Vašku?
2: To je jasný hoboj. Jasný hoboj.
1: Není to hoboj, Vašku. Není to hoboj. Ještě tam bylo výborný, že teda jeden kontestant, to už jsem tam z toho vystřihla, říkal, že to je medicimbál.
2: Medicimbál, on je postiženej?
1: Ne, Vašku, já se ptám, co je to za hudební nástroj, řekni mi to. Co si myslíš, že to je za hudební nástroj, někdo tomu řekl, že to je medicimbál?
2: Oboj.
1: Nevadí, Vašku. Hej, každý den je posvícení. Dobře.
2: No, taky teď už kapenálu, bohužel.
1: Hele, ale spinere, pokud nás teďka posloucháš a už víš, o jakým hudebním nástroji se tam bavili, tak prosím tě, dej mi vědět. A Vašku, co ty si necháš zahrát, mi řekni.
2: Prosím tě, Vicky. Jelikož jdu uklízet a bude to náročný, někdy na půl cíle nejdí.
1: OK, dobře.
2: Bude
1: tak jo.
2: To hodně náročný, hodně tvrdý, hodně drsný.
1: No tak přeju ti, aby si to zvládnul, prostě pořádně nažhav svůj lux a taky si vem novou houbičku, to půjde, Vašku. Ať to jde jo, od ruky, pouštím ti tam tenhle song a hrajeme samozřejmě pro tebe. Měj se krásně, ahoj, Radio Spin, čau.

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a v téhle hoďce jsem tě nechala teďkon hádat, co hádali účastníci Are You The One, když viděli fotku jednoho určitýho hudebního nástroje. No tak prosím tě, teď už tady máme Romana. Romane.
1: Krásné letní dopoledne, Vicky. Spinner si tady, Roman. Vicky, ty jsi tak sladká, když to komentuješ. Ňu, ňu, ňu. Hele, já to sice nesleduju, ale už jsem starší kluk a koukal jsem na filmy s Vlastou Burianem a on jak napodoboval různý nástroje, tak jeden z těch nástrojů, který napodoboval, se jmenuje Niněra. Je úplně šílený název, ale možná by to mohlo být ono, tak jsem zvědavý, jak jsem moc daleko. Mějte se všichni krásně a užívejte léto. Čau.
0: Romane, tak to nám teda zhořklo, protože Niněra to není, takže na to dávám ještě jedno. Ně, ně, ně, ně, ně.
2: A mám chuť být jenom jako...
0: Oh my gosh, dobře, hele, pojďme to už asi prozradit, jo, protože není to ani Niněra, ani Hoboj, co hádali za hudební nástroje, ale cože to bylo teda?
3: A jak se říká tomhle s tomu hudebním nástroji?
4: Ježíš, no cylinder to asi nebude. Cymbal, cymbal.
0: Cymbal!
2: Tak to vůbec ty bláho. Nevím.
0: Takže byl to cymbal, spousta těch lidí to tam nevědělo, ale měli tam na fotce cymbálovku. No tak tam se poznalo, kdo je z Moravy a kdo ne, ale stejně mě nejvíc pobavil Tomáš, který fakt prohlásil ten medí cymbal, ne počkat, ale pak se opravil a řekl cymbal, takže Tomáši, dobrý, hele, čest zachráněna, v pohodě. No tak ještě jednou díky, teď už si dáme počasí. Koukáme na to, jak máme venku. Prosím tě, dneska to bude takový hezký polojasno, momentálně kolem nějakých 18 stupňů Celsia, dnešní maxima na 21, déšť by přijít ani neměl, což je parádní, maximálně úplně teda na severu, tady koukám v Libereckém by mohly být nějaký občasní přehánky, jo, ale když to nebudu říkat nahlas, tak se to třeba nestane, víš co, takže užívej dne.
5: Spin Radio.
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
7: Radio Spin, jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

Rádio Spin, Vicky tady s tebou, posloucháš Rádio Spin a rozhodně taky tracky na přání. To znamená, že rozhodně neváhej a zavolej si 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku, ať si tady spolu užijeme pořádně to pondělní dopoledne. No a teď už si dáme takový dopravní okénko, bych řekla, jo, protože jsem viděla reportáž, kde se řešilo, že se prý mladí řidiči bojí tankovat na benzínkách. No tak kvůli provozu a tak, že jo, a taky, že ostatní řidiči, co čekají na ten stojan, jsou prej dost nervózní. Jo, no a prej je pro některý stres zajet na tu správnou stranu, kde je nádrž. No tak takhle, já jsem mladá řidička a tohle mě teda neznervózňuje, jo. Jedna vychytávka pro začátečníky, jako jsem já, na budíku máš kontrolku pumpy a u tý je šipka. No a tam, kam ukazuje, tak tam máš nádrž. Umí to jenom vlevo nebo vpravo. Doufám, že víš, že je to vždycky vzadu. Jinak, že se prý mladí řidiči bojí tankovat na benzínkách, no tak tohle je za mě no-no prostě. Ne, hele, tankování, to je ta část, co dávám těžce na pohodu. Strach mám z placení. A

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, na drátě už se mnou Dominik. Čau Dominiku.
1: Čau, zdravím.
0: Čau. Čau, hele, my tě zdravíme zpátky, prosím tě, ty máš teďkom prázdniny asi, ne?
1: Ano.
0: Hezky. No a jak užíváš, co tě zatím bavilo nejvíc?
1: Už jsem byl v Bulharsku, takže Bulharsko, dovolená.
0: Ty jo, pěkný. U moře?
1: Ano.
0: A co bylo teda nejlepší? Moře nebo ta cesta tam?
1: Moře.
0: Hezky, no tak to je parádní, ty bláho. No, takže rád plaveš?
1: Jo.
0: OK, a radši teda slané moře, anebo bazén?
1: Asi bazén mám radši.
0: Fakt jo? No. Ne, Dominiku, takže ty jsi se tam koupal v bazénu, jo?
1: No.
0: Ty bláho, no teda, takhle seš blízko u moře a jdeš do bazénu, no dobře prostě, co se dá prostě, proto tam asi jsou ty bazény, že jo? OK, no. Proti vkusu. No a na co se ještě nejvíc těšíš teďkom během prázdnin?
1: Asi ještě na nějaký dovolený pojedem, takže na dovolený ještě.
0: To tak, to je úplně parádní. A stihneš se vidět třeba s kámošema ze školy, anebo se úplně míjíte?
1: Jo, vidíme se.
0: Míjíte. Všichni jsou taky teďkon někde na dovolených, že jo?
1: Jo.
0: No a jedeš na nějaký tábor, prosím tě?
1: Ano, pojedu.
0: Hustý. A jaký bude téma, víš?
1: No, nevím ještě.
0: Jo, OK. A je to nějaký speciální, anebo úplně jako všeobecný ve stanu, nebo v chatce?
1: V chatce.
0: OK. No já jsem totiž velká tábornicová matadorka, tak proto mě to zajímá. Jedeš tam poprvý, anebo?
1: Už tam byl.
0: Jo, takže už tam všechny znáš.
1: Jo.
0: Tak to je parádní. Tyjo, Dominiku, to se máš, tak užívej pořádně prázdniny. Teď už mi pověs ještě, co si necháš zahrát.
1: Aha, triko, narko.
0: OK, tak jo, rozjedeme to tady ve velkým a hrajeme pro koho?
1: Pro Dominika.
0: Jasnačka. Pro Dominiku, hrajeme pro tebe. Užij si to, měj se krásně. Ahoj.
1: Čau.
0: Čau, Radio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a v téhletý hoďce tady tykon spolu řešíme tankování. Řešíme, že prý mladí lidé mají prostě problém s tankováním, ale tady Petr podotýká, že to se netýká jako jenom mladých lidí, takzvaně neomezoval by to věkově.
1: No čau Vicky, já taky vždycky na benzínce musím smát, protože přijede řidič, to je jedno, jestli je to ženská nebo chlap, a najednou si je stranu z druhé strany, takže jako u strany u řidiče. A pak najednou zjistí, že má nádrž u spolujezdce, tak tu hadici tahají okolo toho auta. A pak zjistí, že to má krátký, že idiot, tak si to přehodí přes střechu a teď si tu střechu odře. A stejně tam tu hadici mu šoupnou, tak ji dá do stranu zpátky. A teď tomu stranu přicouvává, aby se dostal co nejblíž a mohl natankovat. To se vždycky chechtá.
0: To je Charlie Chaplin, prostě jo, tankuje.
1: Jo. Lidi to tam dokážou narvat.
0: No právě, vždyť to nemá pasovat, že jsem pochopila, že když máš benzín, tak do toho naftu nedáš.
1: Prosím tě, dáš. Tam to stačí dát jenom na krajíček. Lidi si myslí, že to stačí dát na krajíček a tu pistoli držet. Lidi jsou blázni, oni to dokážou.
0: Prostě oni, když se rozhodnou, že budou tankovat prostě naftu do benzíňáku, tak
1: a
0: budou.
1: A plnou bych tam narval. Já bych tam do té nafty nebo do benzínu narval vždycky plnou.
0: Jak to tam ještě jako dorveš na ten limit prostě.
1: Jo,
0: pumpa
1: přesně,
0: se zavře a ty jsi ještě.
1: Ještě musím, ještě. To jsou ty benzínky našeho.
0: Tak to je výborný. Petře, díky, že jsi se podělil. To bylo opravdu vystoupení jak od Chaplina. Výborný. Teď už jdeme na dopravu, ale Rádio Spin. Rychlá doprava na Rádiu Spin. Co se týče regionů, tak tady máme nehodu v Třeboni a to v ulici Svobody. Dál už mířím rovnou na dálnice. Tady máme stále nehodu na D11 na sjezdu Exit 1 a to směrem do Prahy, takže na Chlumecký. No a jinak koukám přímo v Praze, máme crash v ulici Haškova. Jinak to vypadá v celku průjezdně a v pohodě, ale pokud ty máš nějaký jiný čerstvý info, tak prosím tě, dávej mi vědět, jo? 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky moc za to.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin. Rádio Spin. Československý underground.

0: na rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání. No a tentokrát tady mám hlasovku, a to od Ondry.
2: Čau Vicky, tady Ondra, prosím tě, zahrajme Everyday od Robina Zvíta. Víš, že vždycky volám, ale tentokrát nemůžu, protože jsem v práci. Posílám to tobě do studia, hezký den, čau.
1: Ahoj Ondro, ty dobře, taky hele, zdravím tě, doufám, že teďka posloucháš, když už to tady máme takhle jako na tajňáka, jo. Ondra totiž dělá teďkon tu brigádu, jak říkal, že bude mít léto, že jo, jako v létě, že bude nakonec dělat ty, jak jsi to říkal, že budeš instalovat zámky, no tak možná, Ondro, jsi takhle potichu, že jo, ty už se asi někomu teď vloupáváš do baráku, je mi to jasný, tak prosím tě, teď si to dej trošku, stiš si hudbu, jo, protože teď to pojede docela na max, jedeme Robina Zuta, měj se krásně, ahoj, Radio Spin.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvůj krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči.

0: úsměv jako světlo ve tmě. Její zpátek se neproberá.
1: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, před náma poslední hoďka komunikátorů, kde budu hrát tracky podle tebe, takže rozhodně neváhej a ještě si zavolej o ten svůj. No a co spolu probereme? Přesně tak, jak slyšíš, trošku nám to tady teďkon zdramatičnělo, jo, protože budeme řešit ty distracky, který nám tady teďkon lítají scénou. Je to tak, protože tady Ginter si začal a teďkon se tady disujou navzájem s Katanou. Tak o co tady jde teda? Jak se pánové do toho pustili? No a čí distrack je lepší? No tak to si povíme už za tři tracky. Teď si dáme počasí. Ty vláhle, prostě pánové se do sebe pustili normálně. Jak takový fakt drsňáci, hele. Jdeme se na to podívat, Norsko, ježišmarja, norské počasí a dáváme se na Česko, jo. 21 stupňů Celsia momentálně dneska, ano, teďka. 21 stupňů Celsia a polojasno, tak nějak v celé republice, dnešní maxima na 24, čekej polojasno. No a když se podívám na zítřek, tak tam to bude úplně to stejné, až na to, že můžeš čekat, že tak jako od severu nám tam půjdou nějaký deště. Takže myslím si, že to možná posílá Katana směrem jakoby tam na západ ke Gintrovi. Tak jdeme na to, Radio Spin.
2: Spin Radio.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
5: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
4: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
5: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
6: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

Spin, Vicky tady s tebou a posloucháš poslední hoďku komunikátoru. No a jdeme se podívat do toho MC ringu. Na scéně je beef Ginter versus Katana. Celý to začalo trackem NB.

0: OK, tak tady se Ginter opřel o název alba Sever rodí hvězdy. No a Katana, ten si dal trošku na čas a včera dropnul distrek na Gintra s názvem Passenger Princess.
1: Západní vítr je teplý, nám tady to přijde, jak kdyby foukal jenom vánek. Když někdo mě šťouhne jen prsem, tak já mu ho vezmu a hodím ho dolů, že chcanek. Snídy si trápí se, stůj za svým, když už tak řekni to more, teď na plnou hubu. Ginter je Milhouse, proto by měl zůstat navždycky u mámy v Chebu.
0: Ty bláho, no tak ten teda hodně navařil. No a Ginter se toho rozhodně nebál a ještě včera se ozval zpátky.
2: Love nedojdou nikdy, stoka za show, že honem. Tvou starou vemu na hotel, dovezeš nám jídlo voltem. 17 dní na tvůj disdej, hoďku tě zakopu pod zem. Chvíli jsem dělal ten svíčec, my zapomněli, kdo jsem. W.Y.D.
0: I jakože pánové oba dva navařili dost krutě. Tak takhle, na druhou stranu mám pocit, že se tam furt řeší nějaký větry a odkud vanou a v jaký intenzitě, tak mám pocit, že jsme spíš někde v pořadu o počasí. Každopádně pánové oba určitě ošlehaní svými větry. Ze sebe mají taky teď trochu vítr, no tak jsem zvědavá, jak to dopadne. Každopádně, kdyby se tady jelo na kuchařskou specialitku, tak prosím vás, představ si, že když Katana vydal ten distrek, tak k tomu dal fotku jako tataráku s takovým tím bezvadným prostě chlebem křupavým a vypadalo to fakt výborně. Mňam, mňam, mňam. No a potom, když odpovídal Ginter, tak tam hodil takovou tu čínu, prostě ty smažený nudle. Takže je vidět, že každý z nich jako navařil ten svůj distrek. Já jako by tuším, co bych si vybrala z těchhle z těch dvou. Dneska bych volila tataráček, ale jako víš co, proti vkusu, mě by zajímalo, co ty. Komu bys dal prostě ten bodíček, jako, za to, jak navařil? Buď tataráček, anebo prostě pořádně hezky, prostě ten, ježišmarja, nudle, ale fakt dobrý, jako, úplně na mě vonili z obrazovky. Tohle je výborný, no jsem zvědavá, jak se nám to tady vyvrbí. Radio Spin.

Jeho show proběhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Radio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Už tenhle čtvrtek buď u Rádia Spin a pečlivě hlídej éter. Pokud zahrajeme mezi 6 ráno a 4.

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co mi

0: Rádiu Spin.
1: Vicky, tady s tebou další track na přání, no a tentokrát tady mám vzkaz od Petra.
2: Ahoj, chci poprosit Marko, Memphis, leto pro všechny, Sinery a pro tebe.
1: Jasnačka, no Petře, samozřejmě i pro tebe. A už tam letí Marpo, Rádio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a já bych ti ráda teďkon řekla, že máme tady soutěž, ta proběhne už ve čtvrtek 23. a proběhne přímo tady v éteru Radia Spin. No a o co se bude soutěžit? No tak teď úplně přijde to nejlepší, o vstupenky na koncert Pitbulla v Praze! Totální pecka, jako za mě skvělý, takže pokud si nestihl koupit si lístky prostě za sebe, tak teďka máš možnost vyhrát to tady u nás. Jediný, co se po tobě bude chtít, bude poslouchat pozorně náš éter, protože tam musí zaznít prostě Hotel Room od Pitbulla, jo? To je ten song, na který se ozýváš, no a třetí, kdo se dovolá, tak dostane lístky. No není to paráda, tak prosím tě, nasaď plešku a žhav telefon, protože ve čtvrtek to tady vypukne a jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu nehodů, máme ve Stodě v ulici Plzeňská, to je v okresu Plzeň. Teď už jsme na dálnici, poskakuje nám tady D1 před Brnem, čekej tady až 15 minut navíc, je to vlastně v okolí tady Rousínova, koukám. No a teď už jsme v samotné Praze, tady máme nehodu v ulici Haškova, což je mezi křižovatkami ulic Heřmanova a Milady Horákové. Ano, bavíme se o Holešovicích. No a kreš je taky v ulici Křesomyslova. Jinak nehodu hlásí Pražský okruh, a to hned dvě nehody. První je na 21. kilometru ve směru na D1 v okolí Jinočan, je tady neprůjezdný levý pruh. No a potom taky na 23. kilometru ve směru taky na D1 o 2 kiláky dál. Tady je zase neprůjezdný pravý pruh a je to už u Zličína. Tak to je ode mě z dopravy všem a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě, dávej mi vědět 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Hlavně opatrně, díky za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: Spin.
1: Jedeme, jedeme, já mám tady poslední trik na přání a to tady od Petra.
2: Já jsem Petr a chci hrát pro moji mamku, která jede do Prahy.
1: Dobře, dobře, hele, tak máme to tady, můj sport si vybral, takže úplná paráda. Myslím si, že to je trik, který ukrátí čas tobě před tím čekáním, než mamka přijede a věřím, že mamce to taky ukrátí čas, tak aby už jste se brzo setkali. Pouštím Radio Spin.

0: den, Vicky, tady s tebou. Slyšel jsi Sicko Mode, můj mega oblíbený. To mě mega totiž vrací Jirko. Čau Jirko.
1: Ahoj teda. Vicky, ahoj. Čau spěneři.
0: Jirko, tohle se mě hrozně jako vrací do takových mých jako mladých let, bych řekla.
1: Sicko Mode?
0: No, to by bylo tak podle mě 14 až 16, něco takového, když to jel. Brácha to furt jel. Jako
1: byl to velký hit, to je pravda.
0: Jo, jo, jo. Takže tohle se mě totálně vrací. Každopádně, Jirko, jak ty jsi se měl o víkendu?
1: Já jsem se měl krásně, byl jsem na jihu Čech, takže jsem trochu zmoknul, ale po většinu času jsem spíš si užíval čerstvý krásný vzduch, takže já jsem načerpal energii.
0: To je hezký, takže zrelaxovaný, načerpaný, plný energie.
1: Tak přesně.
0: Krása. No tak Jirko, já tady mám pro tebe rovnou takovou hádačku, protože v Are You The One oni dávají různý jako otázky těm účinkujícím tam a mají to na sociálních sítích potom a tentokrát jim tam dali takovou jako fotku hudebního nástroje a tyhle lidi měli jako hádat, co to je. Dobře. No a mě by zajímalo, jestli schválně uhádneš, jako co to je jenom na základě těch jejich jako dohadů. Všechny jsou špatně, jo, mimochodem.
1: Dobře, dobře.
0: Takže vylučovací metodou, prosím tě. Tak jdeme na to.
2: A jak se říká tomhle s tomu hudebním nástroji?
3: Loutna.
4: Violončelo.
5: Ukulele to není. Piano a kytara dva v jednu.
6: No cylinder to asi nebude. Ťukátko.
7: To je hudební nástroj, jo. Tak to netuším.
8: Nevím, jaká zvonkohra nebo něco takového, nevím, co to je, vole. Nějaký paličky, já nevím vůbec. Varhany ne, já nevím, varhany.
0: Napadá ti, co by to mohlo
1: Hele,
0: být?
1: Já nevím, jak se to taky jmenuje, ale tipnul bych, že to je taková ta kytara s klávesama, jak má Michal David.
0: Oh, ok. Ne, tak to není. Tak ještě jedna nápověda. Tomáš z Are You The One říkal, že je to medicimbal. A pak byl jako, ne, počkat, to není medicimbal, to je...
1: Takže to bude nějaká koule.
0: Ne.
1: Bude to těžký?
0: Je to v tom názvu.
1: Medicimbal je v názvu?
0: Ne, no, jako toho hudebního nástroje. Počkej, máme tady jednoho spinera, tak možná, že bude vědět.
1: Třeba mi poradí.
0: Rádio Spin a Vicky, ahoj.
9: Čau, tady Patrik Kamšek.
0: Čau kluci, hele, prosím vás, ale já slyšel jste teď tu hádanku, vy víte, co to je?
10: Prosím tě, ne, my jsme tě jako chtěli říct dopravní situaci, že sedíme v kamionu a jsme u nájezdu na D8 a tady to totálně stojí.
1: Tak to si řekneme potom, to mi pak zavolejte kluci a já tady informuju ostatní spinnery.
0: Jo, přesně, díky moc kluci,
1: zatím,
0: hele.
1: Zatím čus.
0: Hlavně opatrně, dík. Hele, tak jo, ještě tady máme jednu snahu, hele, tak počkej. Tak Rádio Spin a Vicky, ahoj, tak víš, co je to za hudební nástroj, pomůžeš Jirkovi?
11: Ahoj, tady Karel z Budějovic, je to cymbál.
0: Karle, super.
1: Cymbál.
0: Je to cymbál.
1: Tak ten by mě nenapadnul.
0: Hele, a ty jsi to slyšel už předtím, anebo teď si to uhádl úplně poprvý?
11: Ne, už jsem to slyšel předtím a přišlo mi úplně trapný, jak se tam s medicimbálem kusně můžou trefit.
0: OK, ale díky Karle, díky, že jsi se ozval a zachránil si situaci. Ještě na podruhý.
11: Super.
0: Díj se, čau.
11: Mějte hezký den, ahoj.
0: Ahoj. Ahoj. Tak vidíš to, byl to medicimbal.
1: Tak cymbal tam je, to je pravda, ten mě mohl napadnout.
0: Byl to cymbal, hele, ale to je v pohodě, ono to bylo dost těžký, on to vlastně v podstatě nikdo neuhádnul, no.
1: Mě by zajímalo, jestli by jsem to uhádnul podle toho obrázku, jako oni.
0: No.
1: A to bych možná
0: dál. To bys dál, však, hej. Hele, tak teď už si dáme to počasí, nepodíváme se aspoň, jak je v tom Brně prostě. Protože Brno, že jo, to je jako Morava, tam jsou ty cymbálovky.
1: Jasně, tak jestli teď mají jako, jestli můžou vyhrávat venku, nebo jestli jsou zalezlí.
0: Krásně jsme to jako omůstkovali. Já na to koukám a to koukám, že to je dopravní kolona, to není to, co jsem chtěla hlásit. Hele, momentálně máme kolem 20 stupňů Celsia a polojasno, já bych řekla, že můžou klidně venku kluci zahrát.
1: Určitě.
0: Tak já si tam půjdu k ním skočit pěkně, zatančit si, zaspívat si, podívat se na cymbál. Zblízka ve zbytku republiky je totiž kolem nějakých 19 stupňů. A stejně hezky, ale v Brně teď bude určitě nejlíp. Hele, koukám, že jenom odpoledne bude v Libereckém, teda Přeháňkově. No a zítra bude taky kolem 21 stupňů, takže už to, takže tak, no.
1: Takže to přichází
0: přesně.
1: Zase.
0: Přesně. Hele, tak já už teď končím. Každopádně, Jirko, díky, že jsi ještě tady se mnou zahádal ještě jednou. Díky Karlovi. No a vy už užívejte teď Spin Extra s Jirkou a já se budu těšit zase zítra. Čau, krásný pondělí.

0: Jedna hodina a jedna minuta k tomu, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Neříká Hector, loket z okna. Vypnou a neřeši do hovna. A haters, uprdu.

Přeju ti příjemný pondělní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Mikem je tady s tebou už Jirka, já tě vítám opět u pořadu Spin Extra. Doufám, že jsi měl příjemný víkend, že jsi pořádně odpočal a načerpal si nový síly na pracovní týden. My se dneska podíváme na takovou rychlou rekapitulaci mistrovství světa ve fotbale, který nám teda včera skončilo. Vítězně z něj odešlo Španělsko. Mrkneme se taky na jeden novej býv tady na naší československý repový scéně, a to Katana versus Ginter. Samozřejmě nás čeká taky naše pravidelná hádanka 3 v jednom, kterou odpálíme už za hodinku. No a po celou dobu taky budu hrát přesně podle tebe, takže jestli máš nějaký svůj oblíbený track, který by si chtěl tady v éteru pustit i pro ostatní spinery, můžeš ho tady naladit buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Tak jo, budu se těšit, jaký bangry tady od tebe dostanu. No a my už to můžeme odpálit. Pondělní Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to užít.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Ani tohle pondělí nebyla nouze o Music Impro. Krištof se do toho ponořil a napsal Maniakovi, jestli k němu může přijít na feed.
2: No, sice úplně ne s vlastním textem,
1: ale s textem písničky SMS od Lucky Bílý a takhle nějak to znělo.
2: Nevnímáš snad ani nevidíš, že já si v sobě stavím mříž a pod ní ještě pevnou zeď, to je má odpověď. Tak žádný řev a žádný pláč a žádný děsnej srdcerváč a žádný scény zoufalý, co tě povalí. Ty nevnímáš a nevnímáš.

0: Tak, co na to říkáš?
1: Jako cool, ale bráško, příště tě zase překonám.
0: Jasný, no, necháme to na spinnerech, jo?
1: Ne, věř mi trochu, kámo.
0: Nevěřím, příště mi přesvědčíš, jo?
1: No, ok, tak se přesvědčíme za týden a my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Tak čus!
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na rád.

0: hodiny, noční můry, střídaj spin.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet.

Posloucháš Radio Spin, máme za sebou fotbalový víkend, protože tenhle víkend se dohrálo mistrovství světa ve fotbale. V sobotu tak to byla opravdu velká petelice, opravdu hřežba, protože proti sobě o třetí místo hrála Francie proti Anglii. No a konečný výsledek 6-4 mluví za vše, že to opravdu byl agresivní fotbal, ze kterého nakonec vítězně odešla Anglie. No a včera jsme měli finále Španělsko versus Argentina, tam to naopak bylo dost defenzivní, no a nakonec teda vítězství na mistrovství světa ve fotbale 2026 ukořistilo Španělsko. Takže Španělé se stali výherci. Co se toho včerejšího finále týče, tak byla tam taky super halftime show, kde vystoupil Justin Bieber, Burna Boy, spousta dalších. Mimo jiné třeba taky iShow Speed, streamer, který udělal pro tohle mistrovství hymnu, která teď boří žebříčky v poslechovosti. Co se jednotlivých fotbalistů týče, tak mám tady žebříček top trojku podle gólů. Na prvním místě je Kylian Mbappé z Francie, který má 10 gólů za tohle mistrovství. Pod ním je Messi s 8 gólama a na třetím místě je Erling Haaland se 7 gólama. Ten za mě to letošní mistrovství docela dost ukradnul pro sebe. No a jdeme se ještě rychle taky podívat na to, co nás čeká, kde nás teda respektive mistrovství světa čeká příště v roce 2030, tak bude se to konat právě ve Španělsku, Portugalsku a taky Maroku. Aby se nám to čekání trochu zkrátilo, tak nás čeká ještě předtím fotbalový Euro, což je mistrovství Evropy. To bude v roce 2028 a to ve Velké Británii a taky Irsku. Takže před sebou máme další fotbalový turnaje. Rozhodně doufám, že budou minimálně tak napínavý, jako byl ten letošní. Radio Sp-

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Na D8 vidím aktuálně velký zdržení u 30. kilometru, kde se to štosuje obousměrně, takže tady dávej určitě bacha. Bacha dávej taky na D7, je tady zasekaný příjezd do Prahy, a to už od 16. kilometru. Naopak na D6 si postojíš při výjezdu z Prahy, kde se to štosuje až po skoro 30. kilák, takže tady taky opatrně. Na D1 ještě v neposlední řadě dávej bacha u 79. kilometru ve směru na Brno, tady se to taky štosuje. Co se regionu týče, tak ty vypadají, že jsou v pohodě průjezdný. No a mrkneme se rychle ještě na silnice v Praze. Velký zdržení tady aktuálně hlásí Bubenečský a taky Davidský tunel. Dávej na to bacha. Bacha dávej taky v Kbelský ulici ve směru ven z Prahy. Si tady postojíš, probíhají tam práce na silnici. No a bacha taky na Štěrboholský spojce, kde se to štosuje ve směru na Záběhlice. Takže hlavně opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin je jediný rádio.

0: československé scény v republice. Nejvíc československé scény v republice. Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Dne v rámci pořadu Spin Extra, tady budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Mně se tady před chvilkou dovolal Petr a nechal tu tenhle vzkaz.
1: Čau Jiří, tady Petr, jestli můžu, dám si jednou Borečka, děkuju moc a měj se.
0: Naprostá klasika, já to tam hážu, díky Petrovi za tenhle track, no a vy, ať už jste v práci, ať už jste za volantem, ať už jste kdekoliv, tak si to jdeme společně užít.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.
3: Yeah, check it out. Mr. Borec.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka, my i dál pokračujeme v pondělním Spin Extra. Dneska máme 20. července, svátek slaví Ilja, takže všem Iljům přeju jenom to nejlepší. Nás už za pár minutek čeká naše pravidelná hádanka 3 v jednom, kde opět budu mít 3 jména, který mají společný pojítko. Na tobě bude tuhle společnou věc odhalit. No a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Jdeme se ještě taky podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta aktuálně hlásí nějakých 24-25 stupňů. Ne, špatně koukám, Praha hlásí pouhou 20, takže máme 20 stupňů v Praze, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Nejteplejc aktuálně vidím, že hlásí Brno, kde je 23 stupňů. Co se zítřka týče, tak tam by to mělo být podobně jako dneska takhle polojasný a maxima ty se vyšplhají na 21 stupňů.
1: Spin Radio.
2: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
3: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
2: No tak, nevzdávej to. Ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
3: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.
7: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
8: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
9: Československý underground.
10: OK, to je malej G. Track Sudet Drillin.
11: EVO!
10: Skrr! Zdravím Radio Spin, všechny posluchače, zdravím do Ústí. OK. Tenhle track mám hodně rád, tak doufám, že se vám bude líbit. Jdem na to. Let's go. OK.

Posloucháš Radio Spin, máme tady 2 hodiny, nějaký drobný k tomu, to je samozřejmě čas, kdy nám tady startuje vždycky naše pravidelná hádanka 3 v 1 a ani dneska tomu nebude jinak. V téhle hádance mám pro tebe vždy 3 jména, který mají společný pojítko, na tobě pak je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to, myslím si, že dneska to bude z takového trochu lehčího soudku. Zajímá mě, co by mohlo spojovat jména Mapé, Messi a taky Haaland. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut, jestli ale třeba už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat jména Mbappé, Messi a taky Haaland, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. No tak uvidíme, jestli na to dneska někdo z vás kápne.

0: Radio Spin, Jirka, my se vracíme k naší hádance 3 v jednom, kde dneska hledáme, co by mohlo spojovat jména Mbappé, Messi a taky Haaland. Jdeme si poslechnout, co tipujete.
1: Nejsem si jistá, jestli neměli hat-trick na mistrovství světa.
0: Tak hat-trick to není, o ten se dneska nejedná, ale spojitost s letošním mistrovstvím světa ve fotbale to má opravdu velkou, takže zaměřil bych se na tenhle směr. No a jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat jména Kylian Mbappé, Lionel Messi a taky Erling Haaland, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30.

0: Hádanka 3 v jednom na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat jména Kylian Mbappé, Lionel Messi a taky Erling Haaland. My už teda víme, že je to něco spojeného s letošním fotbalovým mistrákem. Tahle trojice se totiž objevila v jednom žebříčku, kde by se k ním ještě mohl doplnit Jude Bellingham. Takže jestli už teď tušíš, co by to mohlo být, co by mohlo spojovat Mbappého, Messiho, Erlinga Haalanda, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo samozřejmě můžeš volat i přímo sem ke mně do studia na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut, potom už se podíváme na správnou odpověď. Rychlá doprava na rádiu Spin D8 aktuálně tady hlásí zdržení u 30. kilometru, a to obousměrný zdržení. Dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D7, 44. kilometr ve směru na Prahu hlásí taky štosovačku. Dál si postojíš na D11, 33. kilometr ve směru na Prahu hlásí taky zdržení. Regiony, tak ty naopak jedou ale úplně v cajku. No a když se mrkneme na silnice v Praze, tak vlastně ani tady to nevypadá úplně zle. Zdržení tady hlásí jenom Kbelská ulice ve směru ven z Prahy, taky jižní spojka ve směru na Barandák, no a postojíš si taky na pražském okruhu v okolí Řeporí. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: jsme Radio Spin.
1: Sedím v Barceloně, páje unikony, písek moře, mora, neptej se mě, co je.

0: Ladíš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom, kde jsme dneska hledali, co by mohlo spojovat jména Kylian Mbappé, Lionel Messi a taky Erling Haaland. Bohužel už tady nemáme žádnou další nápovědu, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše tipy.
1: Ahoj, tady Lukáš, ale k té dnešní hádance si myslím, že to bude tím, že jsou všichni tři nejlepší střelci.
0: Tak tady Lukáš typuje, že to jsou nejlepší střelci z mistrovství. S podobným typem se tady objevilo více z vás.
2: Já si myslím, že jsou to tři nejlepší střelci.
0: Dáme si ještě jednu hlasovku.
2: Řekl bych, že byli všichni tři nejlepší střelci na mistrovství světa.
0: A samozřejmě je to přesně tak. Tahle trojka si vysloužila v žebříčku nejlepší střelci letošního mistráku vlastně první tři pozice. Mbappé, tak ten vstřelil 10 gólů, Messi 8, Haaland si pak dělí třetí místo ještě s Bellinghamem. Oba dva dali za mistrák 7 gólů. Takže klobouk dolů, taky díky vám všem, kteří jste se mnou tady dneska hádali, protože těch správných odpovědí se tady dneska objevila opravdu hromada, takže díky vám všem za to. No a další hádanka 3 v jednom zase zítra krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin.

Pohodový odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme s pořadem Spin Extra, dneska máme 20. července, svátek slaví Ilja, my se za pár minutek podíváme na novej beef, který se tady objevil na naší český rapový scéně, Ideál taky hraju přesně podle tebe, takže tady Ideál taky můžeš ladit svoje oblíbený pecky. Jdeme se podívat na to ještě, jak to vypadá venku, Praha ta hlásí aktuálně 21 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. No a dost podobně to bude vypadat i zítra, protože i zítra tady vidím, že budeme mít převážně polojasno a maxima budou taky na 21.

Posloucháš Radio Spin, není to ani tak dlouho, co se tady disoval Hugo Tox proti OG Pávovi, velký beef, který tady opravdu zahýbal tou naší scénou. No a teď tady máme nový beef. Tenhle beef už není mezi starou a novou generací, protože tady máme dva new schoolery, je to Katana a Ginter. Vlastně to je i dvojice, která se objevila v hudební soutěži, v talentové soutěži The Mac v Rap. Právě z téhle soutěže tak získali, bych řekl, největší pozornost. Každopádně Katana včera vydal track, který se jmenuje Passenger Princess. Byl to track, který je teda mířený jako diss na Gintra, ale Ginter už v předchozím nějakým tracku tam dal nějaký shot právě na Katanu. Katana to i na začátku tohohle tracku přímo pouští a reaguje na to. Ginter na sebe nenechal dlouho čekat. Ještě ten den, vlastně do pár hodin, vydal svoji odpověď, kterou najdeš na Instagramu, a s textem Tohle mě baví part 2 za chvíli. No a jak řekl, tak taky skutečně udělal. Hned chvíle na to vyšla druhá část Ragebait, která je teda sice stejná, ale pak ten závěr, tak tam je nová taková jedna sloka, takže je tam taková nová novinka. Takže obě ty věci najdeš na Gintrovo Instagramu, můžeš se na to podívat. Katana, ten už slibuje odpověď, takže já jsem zvědavej, jak to bude vypadat a jestli to bude podobně našláplej beef, jako jsme tomu měli u Hugo Toxe a OG Páva. No uvidíme, posloucháš Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, léto je v plném proudu, no a s létem jsou samozřejmě neodmyslitelně spojený taky hudební akce, které jich přes celý léto je opravdu hromada. No a já tady pro tebe mám tip na jednu takovou akci od Mikea Trafficka, je to akce s názvem Afterwork. Je to v podstatě akce, kdy Mike Traffic jezdí po celé České republice, kde hraje DJský sety, nehraje sám, ale hraje taky se svýma hostama, který dováží, jako třeba Orion, Double J, DJ Noir a tak dále a tak dále. Na vybraný místa tak taky doveze pop-up svý restaurace James & Co, takže na některých místech nejenže uslyšíš super hudbu, ale taky se budeš moct i dobře najíst. Veškerý zastávky, které nás ještě čekají, a to, že jich je opravdu hodně, já tady na mátku vidím jenom Mělník, Příbram, Teplice, Karlovy Vary, Prahu, Rakovník a spousta dalších míst, takže je více než pravděpodobný, že Mike Traffic se objeví i někde v tvojí blízkosti. Na všechny zastávky můžeš mrknout na našem webu radiospin.cz, tak na to rozhodně mrkni, no a třeba se spolu potkáme na Afterworku. Radio Spin!

Nebyl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

Rychlá doprava na rádiu Spin. Na D8 vidím opravdu velký zdržení při výjezdu z Prahy. Postojíš si tady až po 25. kilometr. Dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D1. Tady je zasekaný výjezd z Brna směrem na Prahu a to až po nějakej 185. kilák. Regiony, tak ty jedou aktuálně v pohodě až teda na Plzeň, kde vidím velkou štosovačku v centru. Taky Klatovská třída se tam štosuje, bacha na to. No a mrkneme rychle ještě taky na silnice v Praze. Tady největší zdržení aktuálně hlásí Kbelská ulice, kde si postojíš obousměrně. Jižní spojka, tady se to štosuje ve směru na Barandák, no a na opačné straně v Dobřížské ulici směrem na Barandák, tak tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš. Pražský okruh v okolí Řeporí pak hlásí taky obousměrnou štosovačku. Vidím tady taky jednu nehodu, a to na Sokolské ulici, takže na to dávej taky bacha. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak rozhodně budu rád, když budeš dávat vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál. Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: V rámci pořadu Spin Extra je před náma dnešní poslední track na přání, takže si rovnou jdeme poslechnout, co to bude.
1: Čau, tady Jirka. Mohl bych poprosit od Iza WTF pro všechny, co ještě trčí v práci, a taky pro tebe.
0: Tak jo, díky moc za tenhle banger, vy všichni, co ještě makáte, ať vám to jde hezky od ruky, no a jdeme si to užít.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra s Jirkou.

bouncing around, bouncing. Shout out to them people.

0: Posloucháš Radio Spin, Jirka za Majkem, no a teď už taky dovolenkovej Mára. Čau Máro.
1: Čau Jirko, čau Spineři.
0: Mára se vrátil z Řecka, ano. Hezky opálený.
1: Je to tak.
0: Jak bylo?
1: Krásně, už teďka zapadnu na ten černý most. Dobrý, budu jít v vůdce teďka.
0: Zase tam chtěl prostě nějak.
1: Jo, přesně jsem se teďka odzvlášnil a teďka na Černáku budu král úplně. Hele, bylo krásně, nádherný počasí, azurový moře, co více přát. Takže
0: odpočato?
1: To právě úplně ne, my jsme se neflákali. Já nejsem takovej ten typ, co se vykalí na tom hotelu, pustí tu telku a pak dojde na tu pláž. Ne, my jsme procestovali celý
0: furt ostrov. Něco.
1: Furt něco.
0: Stíhal jsi tam koukat i na finále fotbalu?
1: K tomu řeknu rychlou storku, já budu rychlej. Jo. My jsme přijeli na poslední hotel a normálně frajer, takovej postarší pán tam sedí, opět. Give me 3 minutes. Já říkám, jo, v pohodě, kámo, máme čas, pe. Kam? A normálně jsem pouštěl highlighty Francie a Anglie.
0: Okay.
1: A koukal jsem se s ním na fotbal prostě, víš to, 4 minutky a pak nám dal pokoj a šli jsme.
0: Jako Francie a Anglie, to bylo dost...
1: To byla
0: přestřelka. Tam to lítalo.
1: To bylo super. No a pak já jsem včera ještě jako poslouchal, protože signál tam nebyl nic moc, tak jsem si pouštěl jakoby online jenom rozhlas a dozvěděl jsem se ten gól jenom z toho, že prostě pod balkonem to začalo řvát.
0: Jo, tak já jsem měl podobný i tady jako ve Strašnicích.
1: To je všude stejný.
0: Já jsem to nekoukal, jenom jsem pak slyšel prostě oslavy.
1: Jo, přesně.
0: Tak jo, víš, co dneska budeš řešit se Spinnerama?
1: Jo, hele, já jsem odletěl, začala se rozpadat Praha, tak se podíváme na tu plastiku, co se prej jako bude dít místo ní. A taky se nám tady konečně jsou prázdniny, repeři se nudějí, tak jsou tady nějaký beefy.
0: Dlouho jsme tady nějaký beef neměli.
1: Naposledy Talks a OG Puff, tak konečně zase
0: tak
1: něco.
0: Konečně zase tady budeme mít trochu vzrušil.
1: Něco se děje, konečně, chápeš to?
0: Přesně. Tak na to si tady počkej rozhodně s Márou, my se ještě podíváme, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 21 stupňů, je tam polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky a zítra to bude vypadat dost podobně, maxima taky na 21. Tak pohodovej zbytek dne s Márou, potom taky s Poetou a slyšíme se zase zítra.
2: Jirka, Radio Spin. Peace. Spin Radio.
3: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
4: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
3: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
4: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.

Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, dneska svátek slaví Ilja, máme pondělí 20. července. Já si odjedu do Řecka a Praha si začne tady rozpadat. Fakt, čuměl jsem, když jsem se vrátil. Podíváme se za plastikou, rovnováha u Barandiáku, co místo ní bude, co se stalo, pokecáme o tom, taky fight mezi Ginterem, Katanou, mám pro tebe ukázky, kdo to všechno začal, jak se to vyvíjí, kdo útočí, kdo vyhrává, taky se na to podíváme. No a doufám, že seš ready na tenhle čtvrtek, protože se bude soutěžit o dva lupeny na Pitbulla v O2 aréně. Za chvilku prozradím víc, ale teďka startuje Chill na Spinu, s tebou Mára. Yeah, word up, word the mother. It comes you out with another one, y'all. We gonna swing this like this.

běhne v Letňanech už tuhle neděli večer. A Radio Spin tě na ní dostane. Pitbull v Praze. Už tenhle čtvrtek buď u Rádia Spin a pečlivě hlídej éter. Pokud zahrajeme mezi 6 ráno a 4.

0: s tebou Mára a Praha se opět začala rozpadat. A to doslova plastika rovnováha od Klimeše nedostala svýho názvu a po 36 letech už nedrží rovnováhu, bohužel.
1: Pevnost svaru? Nulová.
0: Nulová současně je. Prej se o havarijním stavu vědělo díl, ale víš co, radní Prahy, ty mají práce, to bys nechtěl dělat takovouhle práci, hodně práce. No, prej tam bude replika, jako proč ne, už mají prej i 3D model, ale za mě by tam měl něco postavit David Černý, víš, ten, co dělal Mimina na Žižkovský věži, Máj taky udělal, no protože najednou by se z Baranďáku stal třeba právě druhej Máj, turisti by tam chodili, už by to nebylo jenom pro auta, i ten chodník by se využil, takže David Černý, prej to asi nedostane tady tu zakázku, škoda, je teda samozřejmě štěstí, že se nikomu nic nestalo, to je to nejdůležitější vždycky, jo, to je zásadní, protože to by samozřejmě padaly politický funkce, ale co se stalo, spadlo to na cyklostezku. Velký průšvih, ale tady jde naštěstí vidět, že po těch pražských cyklostezkách stejně nikdo nejezdí. Tak jo, za chvilku tady mám pro tebe ještě spor a diss tracky mezi Gintrem a Katanou. Teďka fučíš Ready or Not na Radio Spin.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Ani tohle pondělí nebyla nouze o Music Impro.
2: Krištof se do toho ponořil a napsal Maniakovi, jestli k němu může přijít na feed.
1: No, sice úplně ne s vlastním textem,
2: ale s textem písničky SMS od Lucky Bílý. A takhle nějak to znělo.
1: Nevnímáš snad ani nevidíš, že já si v sobě stavím říš a pod ní ještě pevnou zeď, to je má odpověď. Tak žádný řev a žádný pláč a žádný děsnej srdcerváč a žádný scény zoufalý, co tě povalí. Ty nevnímáš,

0: Co na to říkáš?
1: Jako cool, ale bráško, příště tě zase překonám.
0: Jasný, no, necháme to na spinnerech, jo?
1: Ne, věř mi trochu, kámo.
0: Nevěřím, příště mi přesvědčíš, jo?
1: No ok, tak se přesvědčíme za týden a my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Tak čus!
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D5, 24. kilák směrem na Plzeň, naštěstí bez kolon. Kde si ale počkáš, tak je D8, 31. směr Ústí, tady kolem 15 a trošku to skáče ještě na D8 kolem 9. kilometru, taky směrem na Ústí. Kde je to teda velký špatný, tak je D1, D2 kolem Brna, tam to stojí ze všech stran, tam pevný nervy. Nehoda je potom v Liberci, na Košický, kolony potom ještě na 35 v centru. Co se týká Plzně, tak tady je nehoda u Prastroje a KOčko je v Brně Vídeňská, tam to stojí klidně i na 20 minut. Hlavní město, nehoda na jižní spojce, u Krče, směr Baranďák, tady si přičteš kolem 15 minut. Kreš je potom na pražském okruhu, 16. kilák směr Ruzyň, poskakuje to zhruba od 14. kilometru a kde si ještě počkáš, tak je Dobříská, Vlzonka a Povltavská. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic, dávej vědět do apky nebo na naše číslo. Automoto Spin, tvoje

0: tam něco jiného, prosím, spíne.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou má rád Chill na Spinu, máme pondělí, začátek týdne, no a v Chill na Spinu taky první track na přání. Já už mám na drátě Vaška, Vašek říkal, že spěchá, tak snad to stihne. Vašku, jsi tady ještě se mnou?
1: Jasně.
0: Jsem tě do toho hodil trošku jako do vody, ale ty to zvládneš. Tak my jsme tady vybrali spolu Dolara Prince, nikdy se nezměním. Chceš tady ten track někomu poslat?
1: Ale posílám to svému bráchovi, aby věděl, že nepotřebuje se měnit, stačí prostě, aby byl takový, jaký je.
0: To si myslím, že jsou krásný slova, Vašku. Ty jsi říkal, že jsi v práci, tak na jak dlouho to ještě dneska máš?
1: Ale vím to ještě na takových 5 hodin.
0: Ještě 5 hodin? Tak ty se nezastavíš, Vašku. Ty se nezastavíš, tak ti držím palce. Doufám, že ti Dolar i tvému bráchovi udělá radost a měj se krásně.
1: Díky, čau.
0: Ahoj,
1: čau.
0: Hezky. No a pokud chceš track na přání, stačí volat naše číslo 210 32 30 30 nebo poslat voiceovku do naší mobilní aplikace Radia Spin.

0: Čau na spinu, s tebou Mára, svátek má dneska Ilja, za chvilku si tady dáme rap den a ale jdou vidět, že jsou prázdniny. A to z jednoho prostého důvodu, rapeři se nuděj, tak do sebe jedou diss tracky. Není to tak dávno, co tady byl fight OG Páva, což je zastánce trošku undergroundu, a Hugo Toxe, což je zase ta OG scéna, že který teda vyšel vítěz jakožto Páv, a rozhořel se nám tady další fight, a to po tracku NBA od Gintra, kde se zmínil takhle o Katanovi. Jen západ rodí hvězdy, nevím, co dělá sever. Což je samozřejmě parafráze na ikonický bar Katany a jeho sever rodí hvězdy, proto mě odvezl velký vůst, a to v tracku 415 se Zutem. A odpověď Katany, 2,5 minuty diss tracku na Gintra v je tracku Passenger Princess, což je zase parafráze na jeho velmi, velmi známý track, s kterým vlastně de facto i tak trochu prorazil. Tady je ukázka docela silný části.
1: Gintra je Passenger Princess, Gintra je Passenger Princess. Spodili ho, cigánsko-větavský sourozenci, byl to incest. Jsi oranej po roce, bych tě střelil jako triko na Vinted. My polapnem každý týden lepší.
0: A můj osobní názor, já teda faním Katanovi, ale já jsem za tohle strašně rád, takže já jsem teďka nějak takhle asi zhruba.
2: Už se berou,
0: jo, konečně jdou do sebe. Hele, Gintra ještě teďka vydal dva diss tracky, ještě dneska. Do toho ještě Katana před chviličkou dropnul Seš jejich bitch, tam se taky teda zajímavě pustil.

0: ani není.
1: Takže konečně máme co poslouchat, trošku nějaký distracky, už to chtělo trošku oživit. Podíváme se společně ještě na počasí, aktuálně je kolem 21 stupňů, večer se nám ochladí na 12 a zítra bude kolem 21. Za chvilku Rap DNA.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

0: Rap DNA s tebou Mára, chill na spinu a po páté hodině startuje rubrika, kde rozeberu track po vrstvách a ty musíš uhádnout, o jaký banger se jedná. No a minulej týden tak jsme zakončili s libereckým rodákem, takhle zněla ukázka. Samozřejmě tady tu ukázku nepoužil jenom liberecký rodák, byly taky Fugees, The Game, každopádně správně si odhalil, že se jednalo o track Scroll z Mola dvojky. No a dneska to bude opět o rychlosti. Mám pro tebe opět vteřinovou ukázku. Nějak jsem si to oblíbil, nevím proč. Tak jsem zvědavý, jestli ti vteřina bude stačit na to, aby si odhalil dnešní sample. Tak takhle zní. To je všechno, co ti dneska pustím. Jenom tady ty tři rychlý tóny za sebou. Tak tím, že je to takhlovej lefofr, tak já ještě slumím podkres a pustím ti to ještě jednou. Pořádně se zaposlouchej. No, jsem na tebe zvědavej. Jestli netušíš, neboj, přijdou i nápovědy.
1: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Rádia Spin. Nebo telefon 210 32 30 30.

Posloucháš Čo na spinu, s tebou Mára, pondělí 17.17, to je přesný čas. A to znamená, že si tady dáváme rap DNA, no a takhle ti zní dnešní sample. Je to rychlej sample, takže ještě jednou. No a odpovědi přistály. A jedna třeba i od Tonyho, ten napsal, je to za mě Hector, tuším upgrade. No tak, tuší správně Tony? Jako určitá podoba tam je, když to ještě trošku porovnáme, aby se neřeklo. Ale Tony, upgrade to není. Ale Hector to je, takže Tony je na dobrý cestě a i ostatní spineři, tak já doufám, že ti ještě napoví to, že to je rok starý track a taky jsme ho dostali hnedka po Sativě, co dropnul tady to skvělý album, tak jsme dostali jako první singlovku během Hectorovi takový pauzy, bych řekl, od koncertování. Takže ještě jednou pouštím dnešní sample, tak aby to bylo ještě pro tebe trošku jednodušší. A věřím, že po tomhle ještě přistane třeba takových 5 odpovědí.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice. Nehoda na D8, 31. směr Ústí, je to tady kolem 15 minut a kolem 15 taky na D1, 190. výjezd z Brna směrem na Prahu. V regionech tak tady pokračuje nehoda v Liberci, na Košický a v Olomouci se bouralo na IP Pavlova. Hlavní město tady stojí spojovací až na Povltavskou, postojí si taky v Holešovičkách, Novopatská, klasika je taky jižní spojka, a to taky kvůli nehodě u Krče směrem na Barandák. 15 minut taky na 23. to je Pražský okruh směr D1 a 11 minut na Plzeňský. Ode mě z dopravy všechno, no a my se jdeme podívat na dnešní rap DNA.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. DNA repo na rádiu Spin.
0: Jak jsem splnil, tak činím, máme kolem 17:30, to znamená, že si jdeme rozlousknout a odhalit dnešní sample, takhle zněl. Byla to dneska rychlá ukázka, ale to vůbec nevadilo, protože i po nápovědách, před nápovědama si střílel úplný perly a myslím si, že jsi to dneska odhalil úplně skvěle. Jako první byl Honza.
2: Halo, dvo, se Honza, je to PTSD od Hektora.
0: Volá taky Patrik.
3: Není to Hektor PTSD?
0: Dan.
4: Čau, tady Dan, jo, je to Hektor PTSD.
0: Rudolf.
5: Tipuju, hele, Hektor PTSD a pokračuje to, no tvař se, bratře, jak chceš.
0: No dokonce to máme i z lyrics a i slečny nenechali borce hlasovat sami.
6: Čau, podle mě se určitě jedná o PTSD od Hektora.
0: To byla Tess a do třetice, nebo jako naposledy a to nejlepší nakonec, Viktorka.
7: Je to PTSD od Hektora. Skoro jsem na to přišla sama.
0: Nápovědy, ty jsou prostě občas potřeba, ale je to ano, je to Hektor PTSD? Je to úplný začátek tohle skvělého tracku, který už za rok stihl nazbírat kolem 6 milionů views jenom na YouTube, ani se nechci podívat na ty streamy, ale naprostá pecka, skvělá věc, baví mě to, no a my se to jdeme teďka pustit. Tak Rap DNA nás čeká zase zítra, díky, že si volal, posílal svoje voiceovky a zítra pokračujeme. Rádio Spin s tebou Mára a za chvilku taky hodina, kdy budu hrát jenom podle tebe, tak klidně už si připrav svoje tracky do naší mobilní aplikace Rádia Spin nebo volej naše číslo. Okay.

0: Posloucháš Chill na Spinu, s tebou Mára, 20. červenec, pondělí, svátek dneska slaví Ilja a už za malou chvíli ti tady budu hrát celou hodinu jenom tvoje oblíbený tracky na přání, tak si dáme ještě jednu takovou zahřívačku a to bude s Jirkou, který poslal voiceovku do naší mobilní aplikace.
1: Čau, tady Jirka, chtěl bych poprosit zahrát, jestli tam máte něco z toho novýho alba Exitu Balice od Iza, pokud ne, tak přeskočíme hodně let zpátky a budu nejradši, že tam pustíme nějakou starou pecku, klidně s jackpotem a tak dál, takže buď nejnovější nebo nejstarší, budu úplně nejvíc spokojený, měj se krásně, posílám to všem, kdo se vaří v autě jako já a tak. Čau.
0: Tak Jirko, tak se nám hlavně neuvař a myslím si, že ale tě trošku rozproudí novější věc. Za mě, já tady ten track z EUPčka mám úplně nejradši. Izo, Patrik, WTF, je to skvělý. Je to skvělý, teďka jsem objednával vinyl, těším se na to, skvělý album. Takže Jirko, já ti moc děkuju a posílám ti tuhletu novou pecku. Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára.

0: zakončuje 5. hodinu s tebou Mára, máme pondělí, no a taky hodinu, kdy budu hrát jenom podle tebe. Celých 60 minut můžeš ladit svoje oblíbené pecky, buď to přes naší mobilní apku, nebo můžeš volat sem ke mně do studia, protože to udělal třeba Patrik.
1: Si bych mohl poprosit PTK Silent Skill.
0: Udělal to taky Honza.
2: Takže necháme si dneska zahrát San Andreas a budu to mít pro svého čokoládového egyptsko-československého potrubára, který se tady na mě směje. Takže pro něho, ať má lepší den dneska, nebo víkend měl nějaký náročný.
0: Čokoládo egyptsko-československého potrubáře, tyjo, to musela být kalba tenkrát, když se tady ten týpek narodil. Každopádně do třetice Honza, ten byl dneska nejrychlejší v rap DNA.
3: Ok, tak já pozdravím kámoše Vojtu a zahrajte mi tam hodně styl.
0: No tak jo, tak to bude ještě dneska jednou Ektor, hodně styl, skvělá věc, dali jsme si PTSD, tak si to hezky doplníme. Tak to jsou první tři tracky, které tady budou hrát, mám tady už playlist, se mi tady zaplňuje dalšíma voiceovkama a dalšíma trackama, tak určitě neleň, posílej, volej a zahraju i tobě. Mrkneme na počasí, aktuálně kolem 20, večer se nám ochladí na 12 stupňů, zítřejší teploty budou dost podobný, bude polojasno 21 stupňů a oteplit se má až v sobotu. S tebou Mára a hodina, kdy hraju jenom podle tebe. Spin Radio.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
7: Ale... nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
6: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
7: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam! Rádio.

0: Jsme Rádio Spin.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Děvko, jde milové, nechci platit jednou, musí zkusit sama taky děvko.

0: To byla naprostá pecka od Ektora, hodně styl, za mě skvělej bar, skvělej beat a vlastně jeden z prvních třech tracků, který tady ladíš v této hoďce, protože teďka hraju jenom podle tebe, no a budu hrát třeba i podle Krištofa, který tady volal a posílal vzkaz svýmu bráchovi Vaškovi.
1: Brácha mi tady věnoval písničku a tak teďka já bych se mu to chtěl oplatit a tak poprosím to děkuju mu za to, co o mě řekl a taky bych se nechtěla, aby se změnil.
0: Bratrská láska, není to krásný, já si myslím, že to je skvělý, takže Krištof Vašek, budu hrát taky Mírovi.
2: Dobrý den, chci zahrát písničku tátovi od Míry, od syna do Příbramy, Tupac, All Eyes on Me.
0: Naprostá pečka, takže to už máme taky hozený v playlistu. No a do třetice je dobrá Leonka, která mi sem před chvilkou volala.
3: A, tak ahoj, prosím zahrát písničku PSH znova a bude to pro všechny lidi, co poslouchají Radio Spin a pro Máru hlavně do studia.
0: Děkuju moc a Leonka potom ještě přidala, že to je samozřejmě ještě pro jejího milujícího manžela Michala, takže aby to zaznělo, aby to bylo všechno v pořádku. No a hodina, kdy hraju jenom podle tebe, pokračuje, takže můžeš posílat voiceovky, volat naše číslo a zahraju i tobě. Teďka PSH znova na Radio Spin.

0: podle tebe. Ladíščo na spinu, s tebou Mára, 18.18, to je přesný čas a taky přesný čas na to zahrát tvoje další tracky na přání. No a budu hrát pro svou pravidelnou posluchačku, a to Katku.
1: Ahojky Marečku, já tě zdravím po víkendu a po dovolené, snad jsi to užil. Restovi přeji brzké uzdravení po úraze a po operaci, snad bude v pořádku. Zahraj prosím Rest a DJ Vič Dynamit. Bude to pro mého syna Páju do Karviné a pro kluky, že je moc všechny zdravím, pro tebe a všechny spinery. Mějte se všichni hezky, dávejte na sebe pozor, pak kačka.
0: Tak to jsem ani nevěděl, co se Restovi stalo, jak jsem byl na dovče a měl jsem odstraněný Instagram, všechny tyhle ty sociální sítě, tak Rest měl údajně nehodu na skútru, má zlomenou klíční kost, tak uvidíme, doufám, že bude v pořádku, rušili nějaký koncerty, takže Reste, brzký uzdravení. No hráli jsme teďka do Karviny a teďka budeme hrát pro Vojtu, nazdar Vojto.
2: Čau.
0: No a Vojta není jen tak někdo, je to strážce zákona, tak pochlubíš se nějakým třeba bizarním příběhem? Máš něco v rukávu, nějakou historku? Za ty 4 roky to musel něco zažít, ne?
2: Jako bylo něco, nejbizarnější asi, že mě cápek napadl hasičákem možná na Žižkově.
0: Ježiš, no Žižkov, ježiš, kdyby s tím začal, že to je Žižkov, tak to bych si už domyslel. No tak jo, Vojto. Hele, přeju ti, ať máš klidný služby. Já si tě brát nebudu, to je jednak tvrzení moje a jednak název tracku. Chceš ho poslat někomu?
2: Asi nikomu konkrétnímu, ale je to dobrý song, celkem teď mám novej a líbí se mi, takže
0: si uděláš radost.
2: Cestu, tak to dáme.
0: No tak jo, tak ti přeju bezpečnou cestu, dobře doráť a zase se někde ozvuj, Vojto.
2: Díky, hodu, čau.
0: Ahoj, čau. No a pokud chceš track na přání, volej naše číslo nebo posílej voiceovky.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice a to D8, tady je pořád nehoda na 31. směr Ústí, zdrží se tady kolem 10 minut a nehoda je taky ještě na D1, 185. směr Praha, neprůjezdnej, jízdní pruh pro pomalý vozidla, ale naštěstí tady nespomalíš, je to bez kolon. Co se týká regionu, tak ty jsou krásně průjezdný, nikde jsem nic nenašel, až teda na Plzeň, to teďka na to koukám, že tady jedna přece jenom nehoda je, a to na Malostranský, ale je to opravdu v Plzni. No a když se podíváme do Prahy, tak červeně mi tady svítí jižní spojka od průmyslovky směrem na Krč. Taky to nejede úplně dobře na jižní spojce před Krčí. Pražský okruh, taková klasika, 15. kilák směr Ruzyň kolem 5 a taky 19. kilák směr D1 kolem 5 minut. Taky Vlzunka směrem do Holešovic je zasekaná kvůli Hlávkovém mostu a ještě Bělohorská poskokuje na 5 minut. Ode mě z dopravy je to všechno. Automotors.

0: Ladíš čil na spinu, s tebou Mára, přesně 6:30, teďka na to koukám, paráda, ideální čas na to si dát další 3 tracky na přání, ale musíme se o jeden ještě vrátit, protože jsme hráli pro Lukáše.
1: Ahoj, čau, to je Lukáš, prosím tě, zahraj mi tam takhle hezky podvečer Beastie Boys a Make Some Noise. Musím tady zacvičit, tak ať mi to trošku utíká. Díky moc a krásnej den všem. Čus.
0: Díky moc, pane, díky moc za voiceovku. Beastie Boys jsme si už tady hráli. Zahraju pro Sáru.
2: Dobrý den, tady Sára. Dolara Prince pro mého strejdu, prosím. Jenom, že mám ráda, že se těším, až přejde domů.
0: No tak jo, tak zdravíme strejdu a pozdravíme ho, Praha je systém a do ještě zahrajeme Jakubovi.
3: Hele, já bych uvítal balkónovku od Resta, jestli by to šlo. Asi ne, to je všeobecně pro všechny spinery.
0: Tak pro všechny všeobecní spinery budeme hrát balkónovku od Resta a do třetice teďka v setu to bude Michael. Nazdar, Michaele.
4: Nazdar, Máro.
0: Nazdar, nazdar. Hele, já mám podovolený, co ty máš, před dovolenou nebo podovolený? Taky už.
4: No. Hele, vlastně víceméně před takovou dovolenou. Čeká nás mistrovství v Holandsku, takže já to beru jako dovču, jedu si tam na jednu stranu odpočinu a na druhou stranu samozřejmě vyhrát a dovíst v České republice zlato, jak jinak. Ale to je vlastně jediná moje dovolená.
0: Ty krásu, jako odpočívají takhle olympionici, jako víš, já jen letím na olympiádu, doufám, že přivezu jako zlatou medaili, ale vlastně si tam jedu odpočinu. Michaele, ty jsi střelec, ty jsi úplný superman.
4: Je to tak a to bude i track, který si zahrám.
0: Ty jo, my jsme udělali takový oslý můstek, ty jo, my bychom tady mohli spolu moderovat, ne, Michaele?
4: Je to tak, je to tak.
0: Hele, perfektní, rád jsem tě slyšel, brácho, budu ti držet palce a přivez nám nějakou zlatou pecku, ať zase můžeme být pyšný na naše rybáře.
4: Je to tak, díky, měj se, ahoj.
0: Ahoj, čau.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, pondělí, svátek dneska slaví Ilja, za chvilku taky 6:45, to znamená, že už se pomalu, ale jistě blížíme na konec mýho vysílání a taky na poslední tracky na přání, tak uvidíme, kolik stihneme, určitě stihneme Vaška.
1: Ale tak vyberu asi od Bobbyho Blaze. Mayday.
0: Tak jeden Mayday máme hozený v playlistu, zahraju taky pro Lukáše z Plzně.
2: Já bych poprosil nějakou pořádnou, takže PTK Rap and Lonely.
0: No, takže jeden Patrik a bude to taky Kellen a Stein, vítej mezi náma a bude to od Marka a pro Martina.
3: Čau, tady Marek. Prosím tě, chtěl bych nechat zahrát track Vítej mezi náma od Borců a bylo by to pro Martina, mého kamaráda, který teďka nedávno oslavil 40 let, takže mu přeju všechno nejlepší a no a vítej mezi náma.
0: Vítej mezi 40-tníkama, je to krásný věk, prostě každý věk má svoje, takže Martinovi všechno nejlepší k narozeninám, vítej mezi náma, Kellen a Stein letí do éteru pro Martiaše od Máry. Radio Spin.

Zakončují šestou hodinu a hlavně hodinu, kdy jsem hrál jenom podle tebe celých 60 minut. Díky za to, díky, že jsi volal, díky, že jsi posílal voiceovky. My se uslyšíme samozřejmě zítra od 4 do 7. Budu se na tebe těšit z Rap DNA a nebo taky i z tracky na přání. Každopádně já ti ještě pozvu na hitparádu Spin Fresh. Repríza tady startuje hnedka po mně. A co startuje po repríze Spin Fresh, je taky samozřejmě DJ Poeta s dávkou nový hudby a taky i hostů, protože dneska na rozhovor a live set dorazí legenda českého DJingu, a to DJ Freaky. DJ Freaky, tohleto je ukázka z Red Bull 3 Style Czech Final z roku 2017. Si to poznával zpátky, tak je to podle mě Lucerna a rozjíždí nesmysly. Takže jestli tě opravdu zajímá DJing, live hudba, live sety, dneska v 9, 8 hodin večer, laď Radio Spin, laď DJ Poetu, protože tohle to prostě chceš slyšet na vlastní uši. Tak to tě čeká ještě dneska po mně, tak určitě toho využij. Příjemný večer s Radiem Spin a my se podíváme ještě na počasí. Jak už jsem říkal, aktuálně je kolem 20 stupňů, to furt platí, večer se nám teploty stáhnou na 12, zítřejší teploty budou úplně stejný, kolem 21, polojasno, ale jak už jsem taky sliboval, v sobotu 27 a slunečno by mělo být celý den. Tak snad to vyjde. Těším se na tebe zítra, měj se hezky, ahoj.

0: Za 2,5 minuty, 7 hodin, přesný čas, a startuje repríza Spin Fresh Hits.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Přeju ti pohodovej večer, máme tady další červencový pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tu 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak věnovat všechny jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Izem a titulním trackem jeho nejnovější desky Exit u palice. Je to track Milujou mě nenávidět, který v sobě má spoustu odkazů na legendárního Spalovače mrtvol. Velký hit, který se tady díky vašim hlasům objevil i na zlatý pozici. Dnes

No a rozloučíme se i s Iron Cupem a trackem Rich Girl, track ze společného projektu Kappa a DJ Snakea, česko-anglická věc, kde hostuje i Cakebone. Dneska už se s ním taky loučíme.

0: No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady je i tenhle týden track Halo tady Prago od Pragoholika. Je to věc z jeho stejnojmenné desky. Je to hravý, je to zábavný. Celou tu desku najdeš na všech streamovacích platformách. V hitparádě dneska teda už ale jenom jedna pozice od vypadnutí. Tak jdeme na to.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.

0: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Na 12. místě je track od Vesny, dívčí skupina, která tak jako dává folklorní hudbě novej moderní kabátek. Zase úplně něco jiného na naší scéně. Spojili se tady i s Benem Cristovao a je to opravdu parádní věc, která mimo jiné dostala i super videoklip. Jestli si neviděl, tak na to rozhodně mrkni. 11. Tady máme PTKčka s trackem Kenpachi a Yachiru s Karakoram DLC. PTK tímhle DLCčkem zakončil celou svoji Karakoram etapu, číselně jeho nejúspěšnější deska. PTK tady dává spoustu odkazů na videohry, a to i v samotném videoklipu, taky spoustu odkazů na anime, který teda máme už i v samotném názvu tohodle tracku. No a já jsem zvědavej, kam povedou jeho hudební kroky dál.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

0: Desátý místo, tady máme Kellina a Nobodyho, kteří při příležitosti letošního mistrovství světa ve fotbale vydali song pro našeho kapitána, je to track Krejčí. Čechům se bohužel moc nezadařilo letos, ale aspoň nám tady potom zbyla tahle pecka.
1: Hitparáda Spill Fresh Hits, novinka.
0: A nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Robina Zuta, věc z jeho nejnovější desky Majitel. Je to track Kdo 2, který navazuje na jedničku, která se objevila na předchozím Zutově albu Ponia. Je to track se značnou dávkou nadsázky a taky vtipu. A kdo jiný by se na takovouhle hostovačku hodil víc jak Bůh?

bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má nás?

0: Hromada Spin Fresh Hits.
1: Na devítce je tenhle týden Rook s trackem Než to bylo cool. Rook už je ostřílený MC, jeho studio sessions s Painem, Breichusem, Buttersem jsou legendární. My tady máme ale věc z jeho první solo desky, kterou vydal začátkem tohohle roku. Jmenuje se to Čaj o páté ráno a je to hodně svižná rapová nálož. Osmička Drogstars, titulní vlastně track nový desky od řezníka HDS. Tahle deska už je venku a je nadupaná bangrama, taky dost zajímavýma hostama. Vypíchnu třeba track s Jankem Ledeckým, rozhodně doporučuji poslechnout. Jdeme si to užít, ještě než to ale tam dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od čtvrtečního do sobotního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
0: Prázdninový Spin Ráno.
2: Ani tohle pondělí nebyla nouze o Music Impro. Krištof se do toho ponořil a napsal Maniakovi, jestli k němu může přijít na feat.
3: No, sice úplně ne s vlastním textem,
2: ale s textem písničky SMS od Lucky Bílý a takhle nějak to znělo.
3: Nevnímáš snad ani nevidíš, že já si v sobě stavím mříž a pod ní ještě pevnou zeď, to je má odpověď. Tak žádný řev a žádný pláč a žádný děsnej srdcerváč a žádný scény zoufalý, co tě povalí. Ty nevnímáš,

0: Co na to říkáš?
1: Jako cool, ale bráško, příště tě zase překonám.
0: Jasný, no, necháme to na spinnerech, jo?
1: Ne, věř mi trochu, kámo.
0: Nevěřím, příště mi přesvědčíš, jo?
1: No ok, tak se přesvědčíme za týden a my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Tak čus!
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin. Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

0: Paráda Spin Fresh Hits.
1: Sedmý místo, tady si slyšel Sausen, hodně talentovaná raperka a tanečnice z Karlových Varů. My tu máme track Wifi, kde máme takovej dívčí pohled na vztahy a slyšet to takhle na naší scéně z dívčího pohledu, musím říct, že je to fakt osvěžující.
0: Hit Paráda Spin Fresh Hits, novinka.
1: A máme tady taky dnešní druhou novinku. Ta je od Nick Tenda, je to jeho nejnovější single QAA. Nick tu trochu zaexperimentoval a pustil se do takového kytarového soundu. Na featu je tady Ven a musím říct, že je to fakt chytlavá pecka.

0: testovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Lift it up. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava rap.

0: rapu nebudu nikoho šidit.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Na šestém místě je Filip Konvalinka a DJ Fate s trackem Co se děje. Track z desky Dvě mouchy jednou ranou. Deska plná boombepovýho soundu, takže všichni milovníci oldschoolu jsou určitě nadšený, že starý sound se vrací, a to ještě takhle ve fresh kabátku. Pětka, tady je track Hardest ze Smekova novýho alba Smek One. Název tracku tady mluví sám za sebe, je to fakt tvrdá pecka, Smekovi se prostě jeho skills na majku nedají upřít. Takže volume doprava a jdeme si to užít.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo pátý.

Tohle bylo místo čtvrtý, i dneska ho bere track Kapitál od Robina Zuta, první single po jeho desce Majitel, hodně chytlavej refrén, už jsem dokonce měl možnost tenhle track slyšet i live a s crowdem to fungovalo opravdu skvěle. Yeah. Hitparáda Spin Fresh Hits Flashback. A máme tady taky rubriku Flashback, tentokrát se vrátíme k tracku Sám od Nick Tenda. Nick Tendo tenhle rok oslavil 10 let působení na naší scéně, tady ho uslyšíme i s Hasanem a můžeme tak porovnat posun v jeho hudbě za těch neskutečných 10 let. Takže si to jdeme užít Sám ve Flashbacku na rádiu Spin.

Tady je novinka z minula a taky vlastně skokan týdne. Je to Katana a Hey Broke Boy z novinky přímo na medailový příčky. Super samplovačka tracku No Broke Boy, zkrátka letní pecka. Tak jdeme na ní. Hit paráda, spin fresh hits. Místo 3.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: Stříbrná pozice, tady jsou Prago Union s trackem Hledá se Rým, kde se objevil i Paulie Garant. Paulie se několikrát nechal slyšet, že to byl jedna z inspirací pro to, aby sám začal tvořit vlastní hudbu, takže slyšet je teď na jednom tracku je opravdu silný moment. No a teď už vítěz, tím se stává opět Izomandias s trackem A mám rád. Deska vlastně Exit u palice, kde se objevil i tenhle track, tak válcuje streamovací platformy. Na tomhle tracku se objevil i Ektor a ten jejich striktní rap je v takový trochu opozici takovýmu latino-kytarovýmu beatu. Společně to zní ale naprosto skvěle. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítěznej track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo první.

Radio Spin. Radio Spin. Nejvíc rapu v republice. DJský sety, hosti, záplava nový a neotřelý muziky, kterou teprve objevíš. Rap Mondays a DJ Poeta. Každý pondělí od 8 večer na Rádiu Spin. Yeah.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Dnešní Rap Mondays začíná velmi pozitivně. Hrál nám novej Snoop Dogg a jeho objev Bulav. Tenhle ten týpek vydává na Snoop Doggově labelu, takže věřím, že o něm víc uslyšíme ještě. Teď je opravdu jako hodně novej. Na druhou stranu má venku EPčko, jestli se nepletu, a tuhle nádhernou spolupráci se Snoop Doggem, takže mu držím palce každopádně a dáme si ještě jednou Snoopa, taky hostovačku, protože myslím si, že po docela dlouhý době vydal novou věc Kurapt a s DJem Battlecatem. A ve chvíli, kdy je pod něčem podepsaný DJ Battlecat, tak je to většinou prostě West Coast Funk a je tomu tak i v téhle věci Me and the Boys, kterou si zahrajeme teď. A taky mám pro vás spoustu dalších novinek a v 9 dorazí DJ Freaky. Pokecáme, zahraje nám. Já jsem trošku doufal, že třeba jenom pokecáme, na druhou stranu, když je to jeden z nejlepších českých DJs ever, tak by asi byla škoda, kdyby nezahrál a on sám chtěl, tak jsem rád, ale strašně rád bych ho vyspovídal a strašně rád bych si s ním popovídal po dlouhý době. Věřím, že to bude zajímavý, protože on dělá spoustu zajímavých věcí, hraje po celé Evropě. Teď udělal remix pro Činasky, se kterýma je na tour, toho samozřejmě vyspovídám, co to jako má znamenat a tak dál. Takže určitě se těšte v 9 na DJ Freakyho, teď už Kurapt, Snoop Dogg a DJ Battlecat na Radio Spin.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Stále posloucháš Radio Spin a my končíme pomaličku s dědečkama. Hrali jsme si Kurapta, Snoop Dogga s DJem Battlecatem, pak tam byl DJ Shadow a Ice Cube, spolupráce, kterou jsem opravdu nečekal, a taky novej Memphis Bleak, produkce Cool & Dre, takže to byla věc, která dohrála právě teď. No a před náma už trošku mladší řízkové, G-Eazy a Logic, pak se vrhneme taky do UK, tam jsou možná ještě o kousek mladší, a budeme vlastně omlazovat, i když chtěl bych vám zahrát taky z nový desky od Rikrose, ten už nějaký věk má, a taky si zahrajeme z nový desky od Juicy J a Project Peta, takže to jsou taky už odrostlejší pánové trošku. Mám to tady tak jako namíchaný a pojďme na to. G-Eazy a Logic, nová věc, Flashing Before Your Eyes na Radio Spin.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Na Radio Spin mám pro vás taky samozřejmě party list. Mimochodem, nevím, jestli jsem byl dobře slyšet, Black Road G a DWE nám právě dohráli Young Boy, strašná bomba. V UK ještě chvilku zůstaneme, ještě tady mám nový D-Block Europe a pak se vrhneme na novou disku Rick Rosse, ale ten party list, jo, můžeme se vidět ve čtvrtek v M1, klasika, celou noc, R&B, Afrobeats, rap, dancehall, všechno možné, co mě napadne. V pátek mám dvojáček, od 7 se můžeme vidět v Manifestu, to je spíš takovej chill, většinou tam hraju Afrobeats, no a to je do 10 a potom se přesouvám do Roxy, do Room 8, což je vlastně ta menší stage Roxy, kde bude hrát DJ Kaya G, taky tam bude hrát DJ Saibon a taky tam budu hrát já a já začínám v 2:30 ráno, takže doražte klidně na after. No a v sobotu se případně můžeme vidět, pokud nás posloucháte někde kolem Hradce, tam mimochodem vím, že máme jako silnou fanouškovskou základnu, tak pokud jste poblíž Hradce, tak doražte na Správčický rybník, kdo to znáte, tak víte, že je to tam nádherný. Budeme tam hrát s Aquamanem už asi po 150. na skvělý venkovní akci od náplavky Hradec. Vždycky jsou tam přes den různý sporty, grilovačky a takovýhle věci a večer my tam s Akváčkem hrajeme právě afterparty a pokaždý je to úplně nádherný, úžasný a skvělý, takže vás případně zvu na Správčický rybník v sobotu. Teď už D-Block Europe na Radio Spin.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Hrajeme si z nový desky Rickrosse. Schválně jsem vybral věc, která na té desce hodně vyčnívá, musím říct. Jeho podsta majamskému klubovému zvuku. No a dáme si samozřejmě i věc, která je trošku typičtější pro něj. Já už jsem tady hrál Minks in Miami, což je spolupráce s French Montanou a Max Beam, obrovská bomba. A na té desce je víc takovýchhle bangrů, musím říct, obzvlášť první půlka desky je hodně našláplá a baví mě moc. Pak v té druhé půlce tam vyčnívá právě ta věc, kterou jsme si hráli Do It One Time. Mezi hosty najdete třeba Big X Da Plug, Don Toliver, zmiňoval jsem toho French Montanu s Max Beam, nebo T.I.E., nebo je tam Rich The Kid taky a musím říct, že těch hostů je tam hodně, Gucci Mane, Leon Thomas, Kodak Black, skoro v každém tracku až na pár výjimek má buď hosta nebo víc dokonce, no a my si dáme věc se zmiňovaným T.I.M., protože ten beat a všechno, je to prostě banger. Pak tady mám třeba novýho Lil Babyho, uvidíme, co všechno stihneme z novinek, v 9 je tady DJ Freaky, pokecáme a dál live set na Radio Spin.

0: player to be away. Radio Spin. DJ Poeta. A Rap Monday.
1: Hrajeme si, jak jsem sliboval, z nový desky Juicy J a Project Peta. Project Pet je starší bratr Juicy J a ku podivu, i když oba dělají muziku strašně dlouho, desítky let, tak spolu ještě neudělali album, myslím, že jenom mixtape, ale album vydali až teď v roce 2026. A pokud máte rádi tenhle ten sound, 36 Mafia sound, pokud máte rádi Juicy J, nebudete litovat určitě. Já jsem si na té desce docela dost ulít, prostě nechápu mimochodem, jak je Juicy J produktivní, je to úplně neskutečný. A pokud ho máte rádi, jak jsem říkal, tak vás to bude bavit. Já ho mám rád a docenil jsem to velmi. Fakt to šlape, dáme si ještě jednu nebo dvě ochutnávky. Doufám, že stihneme dvě, protože v té druhé hostuje Killer Mike, můj taky velký oblíbenec, a je to velká bomba. Takže pojďme na to, na Radio Spin. Memphis,

Fine Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Nedalo mi to a ještě jsem sáhnul do nový desky od Masega, protože tam mě hodně baví a Masego mě obecně hodně baví. Viděl jsem ho dvakrát naživo a oba ty koncerty byly naprosto uchvatný, takže určitě doporučuji, pokud Masega někde zahlídnete na plakátu, tak vyrazit. On hraje na saxofon, zpívá, rapuje a kombinuje všechny možný žánry, ať už je to soul, neosoul, rap, R&B, fakt jako všechno možný. Tady v tom tracku, který jsem hrál, tak mu hostuje Buju Banton, legenda Denzolu, no a na té desce je to asi nejzajímavější host, zdá se mi, a můj takový jako nejoblíbenější track na první poslech, takže určitě doporučuji tuhle desku a zahrajeme si ještě z novýho EPčka pro změnu, zůstaneme trošku v tom, řekněme, v té groovy muzice, protože nový EPčko vydal Leon Bridges a je to taky pecka. Na Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin a já dneska plním všechny sliby, krom toho, že jsme si zahrali s Alp, který jsem sliboval, tak navíc tady mám ještě DJ Frikyho, kterýho jsem sliboval a mám ho tady živě a taky jsem sliboval, že si budeme hodně povídat a možná nám i zahraje a všechno pravděpodobně platí, takže ahoj, vítám tě tady.
1: Čau Ládio, díky za pozvání.
0: Zároveň bych dodal, že Friky, když přišel, tak mi řekl, že už neposlouchá rap v podstatě, takže jsem trošku změnil sound. Hrál nám Dahy a Childish Gambino, chtěl jsem to zmínit, protože je to strašně příjemná věc, tak pro ty z vás, kdo jste to nějakým způsobem nepoznali nebo nevyšezamovali, tak to byl Dahy a Childish Gambino. A se mnou ve studiu DJ Friky, já jsem přemýšlel dneska samozřejmě intenzivně, o čem si budeme povídat a došlo mi, že je toho šíleně moc, o čem bychom mohli. Ale nemáme za stolik času úplně, protože samozřejmě, když je tady mám, tak by bylo fajn, kdyby s námi něco zahrál. Tak přiznám se, že vůbec vlastně nevím, co všechno vypíchnout, ale začnu tím, co dělám vždycky. Když mám někoho poprvé v rádiu a tebe minimálně tady v tom studiu mám určitě poprvé.
1: Je to tak.
0: Tak vždycky říkám, jak jsem na toho člověka narazil a u tebe si nejsem úplně stoprocentně jistý, protože je to hodně dávno, ale myslím si, že to začalo, že ses prostě najednou zjevil v Plzni. Najednou si byl kolem Divokýho západu, respektive v té době druhá jakost, provozoval si klub a najednou tě bylo všude docela plno, řekněme. A to jsi byl vlastně hip-hopový DJ v té době, je to tak?
1: Tak já jsem od začátku koketoval se všema vlastně žánrama, takovýma těma zlomenějšíma, ať už to byl breakbeat, drum bass nebo hip-hop, ale když jsem se vrátil vlastně ze státu do Plzně, tak jsem hrál převážně ty hip-hopový, ale Urban Maidany, jako furt jsem byl vlastně i součástí Sound Deviantu, ty si pamatuješ ten krám
0: Plzni,
1: vlastně to byla taková partička kolem Mefuza a prodával tam Davidek, takže tam jsem kolem nich taky jako poskakoval, ale jak jsem se vrátil, jak jsem měl hodně jako aktuálních desek, já jsem nakupoval vlastně aktuální rapové věci hodně v Americe, jak jsem tam byl, tak jsem se vrátil a díky tomu jsem byl relativně žádaný vlastně v tu chvíli a já jsem tě zaregistroval poprvé v C-čku, když jsi tam rapoval.
0: Ježišmarja.
1: A to musel... Chtěl jsem to říct, protože jsem na tím taky dneska přemýšlel, kde jsem tě čapnul já.
0: To
1: no bylo to nejhorší z toho, co všeho děláš, tak bylo to rapování.
0: Jo, no stoprocentně, to jako každopádně.
1: Ale buď dobrý, já jsem na tom jako taky hodně špatný, nebo i taky jsem to zkoušel, když mi bylo asi 12, tak jako, ale pak už to... pak...
0: Tak to si mě dostal, protože to se tam nestalo mnohokrát, jako, a zrovna si na to jako natrefil.
1: Jo, já jsem říkal, kdo je tohleto, tyjo.
0: Ježišmarja.
1: Takže jako, já jsem to říkal i dneska Zvance, že určitě na tohle si jako, protože jsem na to vzpomněl, jsem taky říkal, kde jsme se potkali vlastně poprvé, a já jsem si přesně vzpomněl, že to bylo v tom C-čku, ty jsi stál na tom pódiu, byla to nějaká undergroundová hip-hopová akce, jasný. Prostě klasické.
0: Nějaký open mic potom.
1: Takovýho
0: prostě.
1: Něco, no. A ty jsi tam objevil a jsi říkal,
0: ani jsem nikdy to neskoušel střízlivě, mám pocit, takže to je opravdu jako, tyjo, to jsi mi vrátil dobrý vzpomínky a mimochodem zajímavý je, ale, nebo zajímavý, smutný možná, že já jsem v té době už měl docela knowledge, jako, že já jsem opravdu byl takový jako nerd a sbíral jsem desky a tak dál a bohužel, ale jsem si stoupal za ten mikrofon a pro spoustu lidí jsem musel být jako asi něco jiného než... Já jsem se cítil v té době, já jsem opravdu měl pocit, že mám hrozný jako přehled a tak, a že za to bych měl mít ten respekt a tak dál, ale prezentoval jsem se takhle, no, co se dá dělat.
1: Hele, v pohodě, já jsem to taky zároveň, zdravím Zuzanku, která ladí, tak já jsem jí to taky dneska říkal, že já si tě hrozně vážím jako novináře, jakože ty toho děláš hrozně moc, na, jako i já toho dělám dost, ale mě vždycky hrozně bavilo, jak jsi jako psal, a což mě mrzí, že jsem ještě nečetl tu knížku, ale vlastně to, co jsi dělal jako jednu dobu, si byl hodně jako takový žurnalistický typ,
0: jo.
1: Tak to mě jako hodně bavilo a za to si tě já vážím víc, než za to rapování.
0: No tak to díky, to by bylo divný, kdyby ne. Každopádně já jsem zmiňoval to, že tě bylo všude plno, protože ono to souviselo s tím, že ty jsi taky takový, jak říkáš, děláš hodně věcí, takový jako podnikavý a tak, velmi praktický. Když jsem tě tady sledoval, jak umisťuješ kameru, tak si vymyslel místo, na který ještě nikdo podle mě nenatrefil, takže seš praktický člověk asi, předpokládám. Mimochodem ještě bych zmínil třeba COVID, jo. Já jsem úplně zíral, jak si bleskově prostě najednou měl nejlepší setup ze všech a dělal si prostě streamy a tak dál, jako to jsem fakt koukal, to jsem ti možná nikdy neřekl, ale to jsem opravdu úplně obdivně zíral. Možná jsi byli první, nebyl jsi?
1: Asi určitě.
0: V Čechách asi určitě,
1: abych řekl, že to, já jsem začal vysílat vlastně den po tom, co přišel covid. A možná s tím je spojený to instalování těch kamer.
0: Jasně.
1: Že s tím mám nějaké jako, nějakou zkušenost, protože my jsme byli s Krašem společně 12. března v Lucerna Music Baru. Mm-hmm. Já jsem, nevím, jestli to bylo vyprodaný, ale prostě bylo tam mraky lístků a my sedíme dole v té hospodě a přišel Kamil a říká, hele, budíš mu ze mě lehká, Kamilovi, říká, hele, dneska neotevřem prostě, teď prostě v televizi, a říkal, že prostě neotevřem, a Kraš tam seděl, přiletěl z toho Japonska,
0: no,
1: a říká, jak neotevřeme, no prostě jako mejdan nebude, prostě jako vy si tady dejte pivo, my to tady zavřeme za váma, tady můžete sedět a prostě to jako nebude. A já bych řekl, že rovnou odtamtáť já jsem jel a koupil jsem plátno a dvě kamery.
0: Mm-hmm.
1: Protože nějak jsem si říkal, že prostě hele, tak když mi teďkon zakázali hrát, jakože úplně, jakože z fleku úplně toho 12. března prostě a ještě Krašovi, jako, no. Jo, takže jsem věděl, že je pruser, a jsem říkal, tak jako co, a já už jsem s tím streamováním nějaký jako lehký zkušenosti měl, ale jsem řekl, OK, udělám si green screen, udělám si to doma, udělám si to v obejváku, nastavím si to tak, abych mohl hrát a abych mohl pokračovat aspoň nějakým způsobem. Takže já si myslím, že mám první stream, mám 13. března. Na vlastně, to se jmenovalo Frikorona, nebo něco takového. A vždycky tam hostovala moje manželka, anebo k nám jezdili nějaký hosti. Bylo to jako naklíčovaný a vlastně první, jestli se nepletu, tak bylo ze španělského sálu na Pražském hradě. Já jsem se na sebe hodil prostě jako Španělák. A mi psali lidi, jako, co dělám jako na hradě, že bych měl být doma a že bych jako neměl nikde lítat. Tyhle. A přitom to nebylo moc dobře naklíčovaný. Jo. To bylo fakt jako úplně, ale fakt to jako Tomáš jako řekl, že to bylo rychlý. Já jsem fakt jako reagoval velice. Jako rychle a vlastně jeden den zavřeli klub, kde jsem měl hrát s Krašem a druhý den už jsem streamoval vlastně na Facebooku, i na YouTube jsem to zkoušel, nějak jsem to tam jako bastlil, začal jsem to bastlit. No.
0: No což je jako úžasný, protože já si myslím, že většina z nás ostatních jako spíš furt jako doufala, že to je na chvilku jak jsi k tomu přistupoval?
1: Hele,
0: jako?
1: Já jsem z ženě, protože my jsme měli oba dva v tom jako v oboru, takže já jsem ženě říkal, hele, to bude tak na 2 měsíce a pak to dáme pryč a bude to, protože jsme měli v obejváku.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem měl 2 roky zelený obejvák, ale já jsem to pak jako vybombil, že jsem měl jako z každé strany tu zelenou,
0: jo,
1: a měl jsem 3 kamery prostě a půlka jako našeho obejváku, který je relativně velký, byl vlastně green screen a do toho jako vlastně ten setup jakoby na tu režii, zároveň prostě ty kamery tam na nějakých stativech, takže jo, do toho prostě gramce, nebo jsem tam furt něco natáčel, nějaký reklamy nebo něco, takže jsem si myslel, že to bude na 2 měsíce, jsem si tak jako typoval a sundali jsme to fakt skoro po 2 letech. No.
0: To je šílený. No každopádně, já vím, že tvoje žena je zlatá, ale za tohle ji obdivuji ještě víc teda.
1: Tak my jsme se tím bavili, já musím říct, že pro nás ten covid jako díky tomu, že to teda bylo jako hrozný v rámci toho našeho biznisu, tak my jako rodiny jsme to měli jako parádní, my se soužívali, vysílali jsme spolu, trávili jsme spolu čas a myslím, že Zuzance to ani nevadilo, pak už to samozřejmě na konci lezlo na nervy i mě, jako, ale myslím, že spousta lidí mi říká, že jim to zachránilo život v tom covidu.
0: Mm-hmm.
1: Fakt mě to jako říkají lidi, že prostě jim to jako zvedalo náladu, že jsem vysílal hodně.
0: Rozhodně, 100%.
1: No, a nebylo to tím, že by to zvedalo náladu jenom mým, ale ono to taky samozřejmě pomáhalo mně, protože jsem se držel v nějakým podvědomí.
0: Jo.
1: A dělal jsem to, co jako miluju, se ženou, kterou miluju, byli jsme prostě doma a dělali jsme vlastně to, co dělám furt, protože já tam měl i jako velký čísla relativně.
0: Mm-hmm.
1: Jako nebyly to žádný 100 000, ale některý ty streamy, myslím, měli klidně 20 000 klidnutí za ten večer.
0: Wow,
1: no jo, že tam, já tam třeba měl pověšených klidně 1000 lidí, jo.
0: To bylo fakt úžasný. Já vím, že na začátku jako to byl takovej jako boom a ty tím, že jsi byl první, tak je jasný, že prostě jsi byl úspěšný. Pak jsem viděl i nějaký jako další lidi, že jim to fungovalo a pak to šlo postupně tak jako dolů hodně.
1: Mě to přestalo bavit po tom covidu okamžitě.
0: Jo. Já si pamatuju, že jsme streamovali třeba od Black Jesus a že jsem tam v jednu chvíli neměl nikoho na tom streamu a že jsem stejně hrál dál, protože jsem byl úplně nadšený, že se mám kde zahrát v prostě, protože já jsem nemohl doma, takže já jsem byl šťastný u toho Black Jesus, že měl takovej prostě takovou klubovnu svojí. Párkrát jsme tam takhle byli. No, ale já jsem vlastně nechtěl vzpomínat vůbec na COVID, protože mě to vždycky jako nedobře, popravdě. Nedávno jsem mluvil s někým, kdo měl super COVID, že měl jako práci a že objednával na internetu všechno a tak dále, že ho to vlastně jakoby bavilo. A já jsem z toho byl úplně šokovaný, protože já si pamatuju, že jsem byl jako docela dost v depresi. No.
1: Já jsem si taky, jako musím říct, nakonec užíval. Z začátku to bylo těžký, jako vlastně ten první týden 14 dní jsem...
0: Já jsem spal teda.
1: Byl zlomený. Pak vlastně jako Zuzanka už zacítila, že taky nebude pracovat, protože zavřeli Lucernu jako komplet, že jo, takže pak já jsem musel se trošku nakopnout. Zuzanka z toho byla chvíli a pak vlastně to bylo jako vlastně jako docela v pohodě. Já, jako bylo to hrozný, samozřejmě, ale jako já jsem relativně přizpůsobivý a měl jsem to rádio vlastně, že dělám rádio, takže i to rádio jsem vlastně vysílal, pak jsem to vlastně dělal dohromady, že jsem dělal rádio se streamem, takže jsem to pak jako si takhle jako pohypil. Ale bylo to jako samozřejmě na prd, jako to jako o tom ani potom, ale my jsme si to udělali relativně hezký, nebo aspoň já myslím, že jo.
0: Pojďme klidně k tomu rádiu, to je vlastně docela hezký takový oslý můstek, protože další věc, která mě na tobě baví, je, že vysíláš absolutně odkudkoliv. A tím myslím pravděpodobně absolutně odkudkoliv, protože já jsem si třeba myslel, že nějaký věci nejsou možný, jako. A jedna z nich je jako vysílat za jízdy.
1: Hele,
0: to už dneska jde?
1: Za jízdy úplně v pohodě, jako, ale za letu, kámo.
0: Počkej, za letu?
1: Já jsem vysílal normálně, jsme letěli z Ameriky.
0: Já mám pocit, že jsem to zahlít, ale teď jsem to nechtěl říkat, protože jsem si nebyl jistý, takže to se stalo.
1: Jo, to se stalo, tohleto. Já jako krom toho, že vysílám z auta, z vlaku, z letadla, prostě z Alp, od moře, prostě to jako, protože to dneska není problém a já vlastně celý rádio, co dělám, tak vysílám jako živě, buď z domova, nebo prostě ze svého setupu. No a my jsme letěli s Opiou z mistrovství světa v Americe, v San Francisco. Kde Opia soutěžil, já jsem tam byl jako po roce a když jsme letěli zpátky, tak já jsem se podíval na hodinky a zjistil jsem, že vlastně v rámci toho času je vlastně můj vysílací čas. My jsme vysílali i v té Americe teda, jako, jo? My jsme normálně vysílali tam na pokoji, jsme měli setup, ale já říkám, hele, já to normálně zkusím jako vyslat tady odtaď. Tak jsem tenkrát napsal JC-mu, to byl můj kolega Jaro Kosiga, který vlastně pracoval i tady a říkám mu, hele, čekuj mi to, je tady internet, protože já jsem koupil mladýmu Otopijovi internet, aby mě pustil sednout do uličky, pak jsem si ho změřil, říkám, ty, z toho se dá vysílat. A opět seděl vedle mě a normálně jako jsem se přihlásil dolů, začal jsem pouštět muziku ze seráta, měl jsem telefon jako mikrofon udělaný a dělali jsme normálně rozhovor s tím Opijou za letu a normálně to vysílalo a nějakých 50 minut jsme vysílali z toho letadla, kdy jako přišla letuška a říká, ale netelefonujete, ne? Ne, netelefonujeme.
0: Wow. A co lidi kolem?
1: Hele, tak jako tam je prostě velký jako hukot a tam, když se jako bavíš přes uličku, tak jako to nikomu nepřijde zase až tak jako divný, rozumíš? My jsme tam jako, to bylo letadlo napráskaný, já jsem nepoužil kontroler, měl jsem jenom vyloženě počítač.
0: Jo.
1: A ze seráta jsem odbavoval tracky a připojený jsem k tomu měl ten telefon jakoby na jako mikrofon, takže to byl jako takový úplně minimalistický setup, ale je to možný, funguje to a když máš v letadle internet, což taky není furt ještě pravidlo, tak je reálný vysílat i tohle a někde jsem teďkon přes ChatGPT mi někdo posílal, že jsem byl po britské armádě, která nad Českou republikou vysílala za doby druhý světový války rádio, tak další po nich, jako který vysí. Jakože to fakt tady nikdo nikdy neudělal.
0: To je bomba.
1: Jakože to fakt tady nikdy nikdo neudělal. Jakože, nebo aspoň já o nikom nevím, ale jestli někdo vysílal rádio z letadla, tak mi klidně napište a já se omluvím, ale tohle jako je věc, která jako v Čechách měla naposledy nějakou, jako, že nebo to, co jsem já se koukal, nebo někdo to dokonce jako studoval, tak říkal, že ale za druhý světový války Britové jako vysílali nad Českou republikou, aby informovali lidi jako z letadla a od té doby jako nic a pak ty, když si letěl z Ameriky.
0: No, tak to je pecka, jako, to je pecka, zářez v historii. To je fakt jako bomba. Já teď vlastně nevím, kam skočit, protože těch věcí by se dalo. Mě to vždycky zaujalo hlavně proto, že jsem tě viděl třeba v autě za jízdy i s tím kontrolerem, mám pocit.
1: Jasně.
0: A taky proto, že jak když jsem byl na veřejnoprávním rádiu, což už je teda 20 let, tak vím, že když jsme chtěli vysílat třeba z nějakého koncertu, tak kolem toho bylo strašně řešení, musel se tam níst nějaký speciální pult, tuším velký, těžký a tak dál. Vím, že na to byl vyloženě člověk, zdravíme DJ Messi, a který to celý musel prostě jako nějakým způsobem pořešit. A mně vůbec nenapadlo, že to je teďko takhle snadný vlastně.
1: Tak ty vlastně jenom streamuješ jako audio, to je strašně jako easy, rozumíš? Ty máš jako zvukovku ve svém kontroléru, který používáš, ten Rain, a ty si tam napojíš počítač, ten počítač připojíš k svému telefonu jako AirDrop, to jako modem, přesně, jako a hotspot a jedeš, jako to je všechno, co já používám, takže já mám prostě 5G, internet, když nejedeš víc než 120 km v hodině, tak je to relativně stabilní, takže je dobrý, když jedeš tak 100 km v hodině, v tom letadle to pravděpodobně byl Starlink, takže tam to asi běželo přes jako jinou trochu technologii, ale v autě, když normálně jako to nepálíš 160 a jedeš kilo, tak se ty vysílače i jsou schopný jako přehazovat a vlastně teď, jak jsme jeli naposledy z toho Německa, vysílali kompletně celou Frikoloru, ještě jsme se před hranicema zastavili, protože tam bylo jasný, že nám to padne, kdyby jsme přijeli hranice, tak mi to přehodí jakoby operátora, tak tam jsme se zastavili, před hranicema jsme to dovysílali 10-15 minut a pak jsme přejeli hranice a jeli jsme dál.
0: To je nádherný. A to tě musí strašně bavit, předpokládám.
1: Tak mě to rádio baví asi jako tebe, to je jako je na nás obou dvou vidět, že nás to baví. A mě strašně už tenkrát šlo, já jsem dělal pro Lagarder, že jo, dělal jsem Evropu a dělal jsem ty rádia různý a taky nikdy mi to nechtěli povolit, nikdo nechtěl prostě říct jako, hele, můžeš vysílat živě, nechoď sem do toho rádia, já jsem vysílal od 6 od rána, stával jsem v 5.20 a já jsem říkal, tak pojďme to udělat, už tenkrát to bylo reálný udělat, ale nikdo mi to nechtěl dovolit, až vlastně Mirek s Kolorem řekl, hele jo, tak prostě, když to technologicky jde a my to umíme, tak jako, proč ne? Jo, a vlastně v té chvíli já jsem s tím, když to jde z domova, tak to jde prostě odkudkoliv, jako, když tam je internet.
0: Jo. Důležitý. No, to je úžasný. To jsme se pobavili o rádiu a mimochodem hrozně nám to utíká ten čas, to je šílený, ale těch věcí je opravdu strašně moc a já přemýšlím, kam sáhnout. Nebudem řešit asi moc historii, protože ty máš mimochodem super rozhovor na YouTube s DJem Tigim, to je After Party podcast, myslím. To mě strašně bavilo, to jsem úplně jako zhltnul. Takže tam se můžou lidi o tobě dozvědět ty historické věci a tak dál. A můžeme skočit možná klidně do současnosti, protože ty jsi na tour z Činasky.
1: Je to tak.
0: A to bylo teda velký překvapení pro spoustu lidí určitě. Na druhou stranu Činasky už spolupracovali s Marpem, že jo, třeba. Takže dejme
1: tak on dělal bubeníka. To
0: on
1: jako...
0: dělal bubeníka. Já to říkám samozřejmě s nadsázkou, ale snažím se hledat nějaký jako průsečíky, řekněme. A protože já jsem tě vždycky vnímal jako toho hiphopovýho DJ v podstatě, když jsem tě samozřejmě slyšel hrát většinou vlastně multižánr, když nad tím přemýšlím. A no vlastně jo, jako, ale historicky jsem si tě tak zařadil díky asi té druhé jakosti a mám tě tak v hlavě.
1: No a ty skrače tomu inkluzi.
0: No jasně. Jak jste se dali dohromady z Činasky?
1: Hele, já jsem moderoval nějakou akci v Šumperku a vlastně za mnou přišel Michal.
0: Michal Malátný.
1: Jo, Michal Malátný. A řekl mi, že prostě Frikolora je boží a že si na tom prostě ulítává, že jako neposlouchá nic jiného než snad Country Radio a Frikoloru prostě, nebo Color Music Radio, říkal, že ještě jako Michaela ví. A zároveň já mám mezi tou partou jako kamaráda Pokyho a třeba Kesliče a oni jim dělají management a nějakým způsobem vymysleli, že prostě pojedu jako tour s nima a že by bylo fajn jim předskakovat a že by možná jsme mohli udělat nějaký remixy, ale když jako odbočím, tak já vlastně jsem jel už tour z Mandraže v roce 2011. To si myslím, že tenkrát to byla jako ještě větší bomba pro ty lidi, že najednou vlastně jako já jedu jako s Vítkem, s Matesem a s Pepou a s Michalem a s Frantou jako tenkrát jako už to. Takže teď už mi to nepřišlo tak jako OK, tak on přišel, líbilo se mu, co
0: ale,
1: dělám.
0: Ale promiň, já si pamatuju, že Mandraže že měli přece člena, který taky hrál jako DJ a byl velmi šikovnej, ne? Mám pocit.
1: No, ty myslíš asi Matese.
0: Asi nejspíš. No, Bubeníka. My jsme se potkali dvakrát v životě, takže se nějak jako extra neznáme, ale vím, že byl dobrý jako.
1: Jo, a on začal hrát, ale až podle mě buď v rámci té tour, nebo možná už s tím předtím koketoval, teď si nejsem jistý. Teď už nehraje vlastně vůbec, on dělá všechny ty vizualizace pro tu arenu a takový jako nějaký věci kolem toho, ale, to byl takový ostrý mustek, že vlastně to nebylo jako nic neobvyklého pro mě až tolik, jako když přišli s těma činaskama, že jako já jsem si řekl, jo, OK, není to úplně jako můj šále kávy, jasně. V té době jsem jako říkal, OK, dobře, ale zároveň jako jsem řekl, OK, jdeme do toho, protože já mám rád výzvy a bylo mi strašně sympatický, že ten Michal za mnou přišel, jako on je pro mě celebrita, jako oni to tady rulujou
0: do spoustu let.
1: No jako, právě, jo, jako jsou prostě jako legendy, jsou to legendy, jako a teď, jak mám možnost s nima jet tu tour, tak zjišťuju, že jsou to i super lidi. Takže mi jakoby bylo strašně sympatický, že se mu líbí, co dělám, to je jasný, a druhotně prostě jsem říkal, OK, jedem prostě biznis, baví vás, to dělám já, pojďme to zkusit vymyslet společně a je to parádní.
0: No a mě by zajímalo, jestli to víš teda, v čem spočíval ten nápad vlastně, jakože že chtěli mít jako ošetřený ten warm-up i afterparty, že chtěli mít ošetřený celý večer jakoby ve svém duchu, nebo prostě si jim bylo sympatický, nebo víš nějaký background?
1: Hele, no tak prvotně jsem jim byl evidentně sympatický tím, že baví to, co dělám. Jo. S tím pokým vlastně, který jim dělám manažera, tak on byl první, kdo mě dostal do rádia. On mě vzal na Evropu 2 v roce 2004 jako hosta, tenkrát jsem byl s Akou a pak mě vlastně zaměstnal v rádiu DJ, kde jsem dělal hraní škrábání, tak to byla vlastně moje první rádiová štace, kde jsem vlastně zjistil, že mě to bavilo.
0: Terlý název, to jsem úplně zapomněl.
1: No. A to jsem dělal 2 roky vlastně od těch 6 do 9. No a s Pokým jsme nějakým způsobem furt v kontaktu a jak vlastně já s Pokým furt nějak něco děláme. Teď ten Michal do toho hodil vlastně takovej vibe, že OK, mě baví, co ten Friky dělá. Taky tam asi musím zmínit, že jsem jim hodně ulehčil, kdyby měli před sebou kapelu, tak by měli daleko složitější technický přepojování.
0: Stage, jo, tak, jasně,
1: takže
0: jasně.
1: Já jsem tam vlastně jako mobilní, takže je kapela přede mnou, pak oni se zbalí, je tam nějaký China Squeeze, který moderuje Libor Bouček a pak vlastně tam přivezou mě, já udělám warm-up set video scratch, pak vlastně koncert, poslední písničku hrajeme, remix společný, který jsem pro ně udělal, hrajeme poslední písničku jako s nima na závěr a já pak se vlastně, to ani nebylo v plánu, nějak se z toho jakoby vygeneroval ta afterparty, která není moc dlouhá, ale vlastně funguje a vlastně si to sedlo a je to, jak říkám, je to parádní, musím říct, že je to velká zábava.
0: A co tak hraješ fanouškům Činasky?
1: Hele, je to hodně, hodně různorodý set, jakože opravdu, jak já jsem ten jako open format DJ, tak jsem to vzal tímhletím způsobem a je tam od Remember Me přes Badadan, jo, takže, takže jako se toho úplně nebojím, jako v rámci toho, ale jsou tam různý moje remixy, právě na Činasky, jsou tam nějaký remixy, který jsem udělal na nějaký další interprety, mám tam třeba Jirku Korna a Windsurfing, předělaný, nebo jsem předělal taky ještě, mám toho jako víc, něco tam teď hraju, něco tam nehraju, ale je to takový jako zvláštní, no.
0: A není to vždycky stejný, teda, jestli tě vnímám dobře?
1: Hodně podobný.
0: Je to podobný asi.
1: Jo, jasně. Občas mi tam někde plave nějaký čas, něco, někde jsme hrajem díl, někdy hraju dřív, takže tam se to trošku jako může měnit, ale je to udělaný audiovizuálně. Máme tam velkou letku, ty víš, že s tím video s krčem koketu už jako leta letoucí.
0: Dlouho.
1: Takže jsem říkal, hele, jako jestli, tak já to chci prostě mít takhle, že mám tam svoje intro speciální, mám tam svoje remixy. Je to fakt jako unikátní jako set, snažím se hodně dělat mashupy, takže tam je prostě od policie, od chaosu v mashupu prostě třeba z Aerosmith a tak, jako je to fakt jako hodně, hodně open, aby to ty lidi jako bavilo, protože je to taková, mi přijde sorta lidí, jako když přijdeš trošku na firemní večírek, musíš vlastně pobavit jako velkou škálu lidí.
0: Jasně, jasně.
1: Tak tady mi to přijde taky, že vlastně ty lidi spojují ty činnosti, ale je tam hodně lidí a já to vím.
0: Přesně. To je asi dobrý přirovnání, no, vlastně.
1: Jo, je to opravdu hodně velký rozpřáhnutí mezi těma lidma, protože některý podle mě poslouchají rock, některý poslouchají třeba i rap, jo, třeba já jsem s Michalem teď konce bavil a on mi říká, ale já tě asi překvapím, ale já doma nemám jedinou desku Queenu, ale mám všechny Fugees.
0: Oho,
1: on sbírá desky.
0: Mi začíná být taky sympatický.
1: Jo. Já tohle tady spolu jezdíme občas v autě, tak se jako bavíme a takže ono to fakt jako nějak si to sedlo.
0: Jo, myslím. To je dobrý, jo. A od začátku bylo jasný teda, že budeš dělat nějaký ty remixy, jo, protože já jsem vlastně to moc nezavnímal, že by se s tomu jako vyloženě věnoval.
1: Jo, bylo to vlastně, já jsem dělal muziku dlouho, pak jsem dlouho soutěžil, že vlastně my jsme vydali s Martinem Svátkem, tím ho zdravím, protože vím, že taky poslouchá.
0: Já tak to zdravím.
1: Tak jsme dělali vlastně Let It Go, Keep On Trying, nebo Everybody, máme další tři věci, které jsme nevydali a máme je hotový třeba 10 let, prostě, takže teď bych je potřeboval jakoby dát ven a takže já jsem dělal muziku a pak jsem se začal soustředit zase zpátky na ten battle DJing, protože jsem si chtěl vyřešit nějaký věci v rámci toho, jako těch soutěží, no a ve chvíli, kdy jsem si to jako vyřešil, tak jsem se zase jako vrátil k produkci, hodně se učím, protože se to trošku posunulo, ale furt vlastně to byla ta část mý cesty i vlastně ty DJské rutiny jsou jako produkce, že jo, hudební.
0: Mm-hmm. Jasně, jasně. Mohli bychom si zahrát, protože hodně mluvíme a mě to teda šíleně baví, ale...
1: Ale jsme v rádiu.
0: A jsme v rádiu a když o tom mluvíme, tak si to zahrajem. Řekni mi k tomu remixu něco. Já vidím jenom, že se to jmenuje Selhání a já samozřejmě neznám činasky, jako já znám tak dvě písničky, takže... Okay.
1: Hele, já jsem taky nedávno neznal, teď znám všechny písničky a umím polovinu z nich zaspívat, ale...
0: Ale oni mají hodně alb, ale ne.
1: Jo, ale tak jako myslím z toho, co jdeme za ty koncerty, tak já to prostě a zároveň dělám ty remixy, takže tam si to jako opravdu hodně poslechneš. Mm-hmm. Ale Selhání je nejaktuálnější pecka od nich. Je to vlastně teď aktuálně druhá nejhranější pecka v českých rádích. Je to asi 2 měsíce venku a já jsem si to vzal na paškal společně se Steinem, což je jejich klávesák. A řekli jsme si, pojďme udělat něco jiného, pojďme udělat nějaký letní vibe. A ty si tady předtím říkal, že hraješ afrobeats, tak si myslím, že ti to bude, je to tak trošku to tím smrdí, jako takovým funky afrobeatem a já jsem říkal, pojďme to udělat a Steiny je strašně šikovnej. Já už jsem taky pár věcí udělal, takže jsme si sedli, on je jazzový pianista, takže já ho musím držet pod krkem, aby jsme to nepřehrávali.
0: Jasně.
1: On mi zase ukazuje věci, že má jako strašný skill, takže spolu jsme udělali tenhle ten remix, který se jmenuje Selhání a je to remix DJ Freaky, taky Steiny a jsou to činasky roku 2026.
0: Tak pojďme na to, na Radio Spin.

0: Posloucháš Rap Mondays, se mnou ve studiu DJ Freaky. Probrali jsme všechno možný. Já bych se ještě trošku zastavil u té produkce. Hráli jsme si teďko tvůj remix vlastně pro Činasky. V čem ty děláš?
1: V Abletonu.
0: Aha.
1: Jako od vlastně, ne, od začátku ne. Já jsem dělal, nejdřív úplně jsem dělal v Reasonu, to už je jako by back in the days, to byl úplně fakt jako ještě třeba před druhou jakostí. Mm-hmm. Pak jsem dělal chvíli v Cubaseu a pak jsem začal dělat něco s diskem a oni mi dali Ableton a já jsem u toho Abletonu prostě zůstal a teď jedu normálně ve 12 a jedu to. Ale taky jsem chvíli dělal GarageBandu.
0: Aha.
1: taky jsem dělal GarageBandu, vlastně to možná byl úplně první software, pak když jsem dostal, nebo když jsem si koupil Maca, jsem si nechal přivést vlastně po tom, co jsem měl první Serato vlastně, ten mixák 57, tak jsem hrál s ním ještě z velkého počítače ze stolního a to nebylo úplně ideální. Jasně. Jezdit s velkým monitorem.
0: Rozumím.
1: A to nebyl takovýhle monitor.
0: Ani si to nedokážu představit.
1: Ale to byl takový ten obrovský monitor a velký stolní počítač. Pak jsem si, a tam vlastně byl GarageBand už jako software, který je jako free a který můžeš používat. Je to taky davko normálně regulární, podle mě se s tím dá dělat úplně jako normální muzika.
0: Mm-hmm. Kolik máš mixáků mimochodem?
1: Mám to počítat, nebo to mám moc vystřelit jenom? Ne?
0: Zkus vystřelit třeba.
1: Nevím, 16?
0: Ty krás, okej.
1: Okay. 15.
0: Tušil jsem, že to bude velký číslo.
1: Já jsem nikdy žádný mixák neprodal.

0: mixák a já říkám, Gram se mě nezajímají, těch mám taky dost, ale ten mixák a on říká, friky, já ti ho pošlu. Mm-hmm. Takže mi ho poslal. Hezky. Teď jsem si zase koupil nějaký imitation zlatý, nebo no, koupil vlastně takým výprodej. Takže když někde něco jako potkám, nebo třeba DMC jsem si koupil, ale pak jsou to většinou jako mixáky, který opravdu se mnou jako hráli.
1: Mm-hmm. Já jsem se u toho nechtěl zaseknout, ale já mám hned jako asociaci na toho Crushe, že jo? Protože Crush, jsem si všiml, má velmi specifický mixák, velmi,
0: jasně,
1: velmi.
0: Jasně. Úplně hodně velmi.
1: Asi jste se o tom jako bavili,
0: no,
1: že jo?
0: Bavili, no. On jich má 12. Všech okay. těchto mixáků musí je repasovat.
1: Mm-hmm.
0: A to jsou mixáky, které se vyráběly jenom jako chvíli. A on si ještě upravuje nějaký jako střeva, nebo někdo s ním.
1: Aha.
0: A takže on vždycky na tur, myslím, vozí 2 nebo 3, aby měl jako spare. A aby mohl prostě...
1: Být 100%.
0: Tak, no. Mm-hmm. A to je jako unikátní Vestax mixák se samplerem.
1: Aha, aha.
0: To je okay. fakt jako zvláštní věc.
1: Vím, že jsem to zkoumal, protože jo, jo. fakt jsem neviděl nic.
0: Mám tady fotku, jak on má na koberci všechny vyskládaný. Aha. Se spolu jako docela jako dost známe, nebo on neumí úplně parádně anglicky, ale často třeba přijde, měl před x lety přišel s překladačem takový japonský, a už tenkrát, když to ještě nic nebylo, tak přeložil, on to přeložil do angličtiny, si to řekl v angličtině, on to přeložil do japonštiny, to byl takový přístroj, jak vypadalo to, jak já nevím, jak Tamagotchi.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem třeba hrál v Šanghaji a předskakoval jsem jim s Kentárem v Šanghaji.
1: Mm-hmm.
0: A teď jako jdu po ulici a teď najednou prostě dva lidi na mě zřvou z druhé strany, hej, friky, kam jdeš, pojď s náma na večeři. A tam byl prostě Crush a my jsme předtím spolu hráli v Praze s obouma.
1: Mm-hmm.
0: A tam byl Crush s Kentárem a jako já jsem byl s nějakou partou a říkal, hele, sorry, jako tady já musím jít jako na večeři s nima, protože to se asi už nikdy nebude opakovat, abych dva Japonce, samuraje prostě, kterých si jako... neskutečně vážím, potkal jako v Šanghaji a mohl jsem si s nima dát prostě jako véču a pivo.
1: No, to je úžasný. Já jsem poslouchal nedávno Crushovu novou desku, má pár týdnů venku novou desku a je samozřejmě skvělá. On prostě se furt drží ten svůj sound, který je takovej až jako návykovej, že prostě on vždycky, když přijede do Čech, tak já hrozně přemýšlím, jak to udělat, abych tam mohl. Když mám volno, tak se snažím si to napsat do diáře, prostě abych mohl, protože jsem ho viděl mnohokrát a vždycky mě to okouzlí, vždycky odcházím většinou z té Lucerny zmiňovaný, úplně jako povznesený prostě, že to je opravdu jako, to je fakt unikát prostě.
0: Jo, krášný. Tak jemu je prostě asi 64 let, jestli se nepletu, a je to prostě jako samuraj, je to prostě master blaster, je to prostě fakt jako super týpek, hraje prostě, produkuje, skrečuje prostě, jako to je sen.
1: Já vždycky, když se snažím někomu říct, co je na tom jako specifického nebo speciálního, tak říkám, hele, já ani nemám pocit, jako že by pouštěl tracky, já mám pocit, že on dělá prostě jakoby atmosféru, že tě vezme jako na výlet někam.
0: To atmo je rozhodně jako ta melancholická nějaká záležitost, takový to prostě on to tam má, no.
1: Hmm. Je to jako, není, to,
0: není, to, není to funk, ale je to prostě taková nějaká, jako něco tam je, takovýho specifickýho, no.
1: Jo, jo. Pojďme k tobě. Ty jsi zároveň vždycky byl akční, co se týče různých jako projektů, řekněme. A já jsem určitě ani všechno nezavnímal. Já vím, že funguješ s tím zmiňovaným Martinem Svátkem, občas tě vidím s nějakýma živýma hudebníkama. Můžeš mi trošku shrnout, co vlastně všechno děláš? A když si tě budu chtít pořídit na večírek nebo pronajmu, nebo jak to říct kulantně, když tě budu chtít mít na večírku, tak co mi všechno vlastně nabídneš?
0: Hele, já dělám úplně všechno. Už teď jako vlastně díky tomu, že je to moje práce.
1: Aha.
0: A mám jako... od toho moderování přes jako hraní, přes nějaký vizuály, po nějaký prostě backgroundový muziky, přes dělání jinglů, prostě tak je jako fakt tam jako zavolej a domluvíme okay, se.
1: Jo, a
0: jako,
1: teď ví věci, jestli můžeš něco zmínit.
0: Jo, tak já hodně hraju s Davidem, Davem Trumpetýrem, to je vlastně jako takovej můj parťák, s kterým děláme i hodně zahraničí, protože on je opravdu hodně univerzální, ať už zpívá, rapuje, hraje na trumpetu,
1: aha,
0: takže on je fakt jako takovej jako multifunkční a hrozně dobře se mi s ním dělá. Tak teď naposledy, co jsme jako dělali živě, tak s těma činaskama, ale třeba loni jsem se nějak vyhecoval a byli jsme společně s B.I.M. a s Il Blastem na mistrovství světa v DJingu v rámci kategorii týmu, což je pro mě vlastně nějaký jako taková živá záležitost. My jsme s BIM vyhráli tu mezinárodní soutěž Sample Music Festival v Berlíně před 3 roky asi, myslím, že to je.

0: tak vlastně jsme si říkali, hele, dobrý, baví nás to, udělali jsme nějaký projekt krátkej, co jsme natočili v Košicích, a to je vlastně finger drummer, já nevím, jestli jsi to zaregistroval.
1: Velmi letmo, no, musím
0: říct. Teď on hrál třeba s Kontrafaktama.
1: Aha.
0: Vlastně, jak, tak ty Kontrafakti měli ty tři koncerty s tou živou kapelou, Mordor, jasně.
1: Mordor Mulano, nebo jak se to říká, no, no, no, prostě jak měli to výročí.
0: Jasně, tak on tam byl v té jako kapele vlastně taky, jako, aha, jako, aha. Takže jel s nima. Strašně šikovnej a skvělej kluk ze Slovenska, takže jsme udělali tohle a teď jsme vlastně loni udělali celých 6 minut jako živě, takový jako DJing, finger drumming, muziku prostě takovou, jako já to mám jako rád, ale je to prostě těžký underground, není to jako pro žádný masový hraní, je to to, co já jsem vždycky jako chtěl dělat, vážil jsem si toho a dělat to chci, takže jsou prostě věci, které děláš pro peníze, jo, jsou firemky, jsou prostě mejdany, ale pak prostě se zavřu a jsem schopný prostě být týden s klukama ve sklepě, my jsme fakt bydleli jako v kyně u nás Brandejse, tam jsme měli velkou zkušebnu, tam jsme vyloženě normálně jako bydleli a zkoušeli 7 dní před tím mistrovstvím světa a dělali jsme prostě to, co jako mě fakt jako baví, ale vlastně to není rentabilní, když to řeknu.
1: Ty v tom kyně děláš zároveň ty DJské soutěže vlastně. Přemýšlím, jak naformulovat tu otázku. Nechci, aby to znělo jako negativně, ale vím, že v Čechách prostě ten zájem není úplně velký, jako ten technický DJing, a že mi přijde, že to i trošku klesá. Na druhou stranu, ten poslední ročník, co si udělal, tak jsi tam měl jako superhvězdný hosty, jako superhvězdný. Co je tohle za projekt a budeš v něm vlastně pokračovat ještě? Nebo co ti dává motivaci?
0: Jako? Hele, určitě DMC letos bude a budeme tady mít zase jako petelici. Už to jako je v podstatě podepsaný, protože to je zase další věc. Jo. A já jsem to vždycky říkal, že si vlastně tím jako léčím karmu, tu DJskou, protože dělám spoustu jako a dělal jsem vždycky spoustu jako divných věcí, ať už to byl Zlatý strom, jo, prostě.
1: Teď myslíš jako divných komerčních věcí?
0: Tak,
1: prostě.
0: Tak. Jo, tak. Už tenkrát, vlastně, když jsem dělal ten Zlatý strom, tak mě spousta lidí jako, a dělal jsem i s Jägermeisterem, že jo, a dělal jsem ty věci jakoby komerční vyloženě, jako, když to řeknu pro prachy vyloženě, tak mě spousta lidí odsuzovalo, prostě říká, a ty jsi ten jako hip-hopper, nebo to, a ty jsi ten real DJ a proč děláš takovýhle věci? Říkám, no, protože všichni platíme nějaký účty, jo. Mě to jako baví a já se v tom vlastně najdu svoji pozici a nemám z toho úplně jako pocit, že by mě to jako nějak trápilo. A já vlastně tu diskošku udělám rád, vlastně udělám ji dobře, si myslím.
1: No, ono by bylo horší, kdyby si dělal každý den, ale když je to něco jakoby, že jo, jednou za čas, tak je to taky asi.
0: Jo, tak jako prostě jsem s tím jako docela v míru, ale zároveň jsem si říkal, dobře, tak jako vyděláváš tady prachy, který prostě znásilňuješ ten art, který vlastně ty miluješ trošku, protože to nebylo úplně jako to, co jsem jako vždycky chtěl dělat.
1: Jasně.
0: Ale bylo to zaplacený prostě, jo, takže jsem se jako našel jsem si prostě v tom OK, chci to dělat, prostě tady tohle mi to přinese prachy a zároveň prostě můžu ty prachy a ten svůj čas, který můžu pak jako strávit nad tím, co mě baví, investovat třeba právě tady do toho DMC, který dělám od roku 2010 a vozím sem prostě vlastně skoro každý rok, já bych řekl, každý rok je tady světový šampion.
1: Jo, jo, jo. 16 let už, jo.
0: No.
1: Tyjo, to je pecka. No vím, že v loni jako, fakt, jako velká paráda a vůbec jsem nečekal teda odpověď s Karmou, to si mě dostal. Přináší ti to, předpokládám, i ty konexe, ne? Že nějakým způsobem prostě znáš tu komunitu, řekněme, DJskou.
0: To je ale díky soutěži takový, že jako na mistrovství světa jsem soutěžil a že vlastně tam mám ten kredit, jo?
1: Jo,
0: ale to, co sem vozím, tak to je vlastně jako díky tomu, že jsem se dostal na ty mistráky.
1: Jo, chápu.
0: Jo, takže že jsme vlastně jako s Trouble týmem, nejdřív jsem jezdil jako s Trouble týmem a pak vlastně jsem byl soutěžit i jako sám. V tom roce 2019 jsem byl vlastně i osmej v tom online DMC, což bylo relativně jako, to je vlastně jako velký i pro mě, protože tam je strašně velká konkurence, může se přihlásit vlastně kdokoliv.
1: Jo.
0: A teď už to vlastně ani není takhle velký, protože ty národní kola se nemůžou přihlašovat, to je jedno. Každopádně ten kredit vlastně jsem si tím jakoby získal, ale jak jsem jezdil a jezdím na ty světové finále, teď už třeba ne jako soutěžící, ale třeba v Americe jsem byl jako po roce, nebo v Japonsku jsem byl jako součást toho realizačního týmu, tak to ty lidi znám, prostě jsou to kámoši.
1: Jo,
0: takže
1: jo,
0: když
1: jo.
0: prostě píšu Flyovi, tak píšu prostě Žánovi prostě jako hele, máme tady prostě DMC, už je s tím nějaký pad. Ale teda zrovna Flye jsem otravoval nějako, ne první rok, než to jako klaplo, protože já jim nemůžu nabídnout jejich klasický salary.
1: No jasný.
0: Ale můžu jim nabídnout prostě to, co jako Česká republika jako poskytuje a to je prostě...
1: Ta pohostinnost.
0: No a to já umím, si myslím. Jo. Ale zároveň jako neodjedou s prázdnou, jo? Ale prostě jako když ti řeknu 2000 euro, prostě tak ty jim nemůžeš říct jako hele, sorry. A takže to třeba s Flyem chvíli trvalo, ale on říkal, já chci a prostě minulý rok prostě řekl, já přijedu. Je to v neděli, prostě já mám den před tím hraní, ty mi zaplatíš prostě letenku, přiletím až jako na akci, odletím druhý den ráno a já říkám, yes, pojďme do toho, protože on rok předtím vyhrál vlastně mistrovství světa ve Francii, udělal neuvěřitelnou rutinu.
1: Která byla až jako virální v podstatě.
0: No, to je, on ty videa dělal vždycky skvělý, jo. Takže to prostě byla, jako, tam jsem chtěl šáhnout nějakou dobu. A teď myslím, že přivezu taky jako velkou petelici.
1: Mimochodem zachytil jsi, že český umělec má featuring od Kuberta?
0: Jo, to jsem chytil, nějaký ten...
1: Jacob Carl,
0: já jsem ho nedávno
1: měl.
0: Jo.
1: A on je vlastně jazzový muzikant, do toho udělal desku z Jazzy Lepes, která je rapová a je takový jako multitalentovaný, dělá v Rooftop studiu, jestli se nepletu, no a dělá si svoji solovku a uhnal prostě Kuberta a mě by to v životě nenapadlo. Navíc je to mladý týpek, víš, jako, to je na tom zajímavý, že Kubert byl vždycky hrdina podle mě pro nás trošku odrostlejší díky tomu dívku Scratch a tak. A mladěs prostě si pozve Kuberta český, no. Tak to jsem rád, že si s toho všiml.
0: Ono to nebylo tak, že by si pozval Kuberta, ale on si pozval nějakýho rapera a ten se znal s tím Kubertem. Jo, a on mu tam ten Kubert dodělal ty katy.
1: Takže
0: tam je nějaký rapper.
1: Je tam nějaký San Francisco rapper.
0: No. A to byl nějaký homie podle mě s Q-em a myslím, že takhle to bylo. Podle toho článku myslím, že jsem to takhle jako já chytil. Takže jsem to chytil a kluka jsem nenaposlouchal, protože jsem prostě teď úplně jako v hypeu, že prostě díky jako tomu, že jedu tour a mám jako syna, že jo, a do toho chci nějak sportovat a všechno, tak prostě teď je toho fakt jako extrémně hodně, takže jsem to trošku a jsem, sám mě to mrzí, že mě to zajímalo, tak jsem to posunul, ale jako kousek jsem si poslech.
1: Jo. Přemýšlím, kam ještě skočit. Do toho jsem chtěl trošku štěrnout, že mě zaujalo vlastně, jak jsi říkal, porodce nebo součást realizačního týmu, to mi přijde taky jako extrémně zajímavý. Co znamená být vlastně v realizačním týmu jako DMC?
0: Tak ty vlastně jsi brand manager pro Českou republiku, nebo já konkrétně pro Československo. A tam s nima vlastně pomáhám udělat v Japonsku prostě DMC, protože jsme prostě nějaký tým lidí, takže každý máme nějaký úkol. Já jsem tenhle ten rok jsem se teda staral hodně hlavně o československou výpravu, protože jsme tam měli jako vlastně Simončeka, že jo?
1: Taky jsem ho tady měl v rádiu.
0: Vím.
1: Mladý týpek, šikovnej.
0: Strašně šikovnej. Byl tam Tentato ze Slovenska, že jo, a byl tam s náma i opět, ten jel jako se mrknout. Takže jsme měli jako tam práci kolem toho, abych já se postaral o kluky, aby jim to probíhalo podle toho, ale zároveň řeším samozřejmě s tím svěťákem. Jako já jsem dlouhou dobu jezdil jako po roce, ale loni se změnily pravidla, že vlastně brand manager nemůže porocovat, takže se starám třeba i o ty poroce, dělám tam nějaký věci kolem té produkce, takže, protože vlastně my přijedeme všichni do úplně cizího prostředí, že jo, a jak se známe, tak už tenhle se stará o lístky, tenhle se stará o tamhle to, tenhle se stará, friky potřebujeme tohle, takže seš tam jako kruce, ale to Japonsko loni bylo jako... úplně ústřel.
1: A to porocování, je to jako, jak to říct, co to je vlastně za disciplínu, jako spousta soustředění předpokládám, zároveň to vnímám jako velkou zodpovědnost.
0: Strašná zodpovědnost, protože jako vždycky někoho nasereš.
1: No jasný, a máš třeba, mně se to hrozně těžko formuluje, ale... je něco, co hledáš třeba, jakoby, nebo to, co chceš slyšet od těch DJů, nebo...
0: Určitě tam jsou nějaké věci, které jakoby očekávám, že by tam měly být, jo, jakože třeba neměly by se repetetovat vracečky, jo, mělo by ty paterny se prostě měnit, měly by ukázat co největší jako skills ve skračování, to znamená technické věci, ať už jsou to prostě dvojkliky, autobány, prostě bumerangy, tak prostě, aby ten člověk prostě byl opravdu jako komplexní, ale zároveň je strašně důležitý, je to pořád muzika, takže to prostě musí být jako zábavný,
1: jo.
0: A je tam prostě jako díky tomu, že jsem insider, tak tomu relativně rozumím a vlastně díky tomu, že to dělám, tak vím, co vlastně bych měl jak porocovat a shodou okolností, když se pak jako řešili nějaký problémy v rámci porocování, protože to se vždycky řeší, vždycky se to snaží někdo napadnout, tak já jsem jako většinou byl s někým jako ve stejném ranku jako třeba Q nebo D-Styles prostě a byl jsem jako úplně z obliga, že vlastně já hodně, myslím, že to dělám tak zodpovědně, že prostě jsem si úplně v pohodě s tím, že za tím můžu stát a úplně v klidu si to obhájím vždycky a proto jsem taky tak dlouhou dobu vlastně světový porocování dělal toho DMC, protože já jsem porocoval několikrát v Londýně. Pak jsem vlastně porocoval tu Ameriku, to bylo největší, že tam byl třeba Mixmaster Mike, byl tam Babu, byla tam prostě jako úplně jako, že tam seděl, vedle mě seděl Wack, vedle mě seděl prostě Kentaro, tamhle byl D-Styles, Shortcut prostě a teď tam sedíš ty jako Franta prostě z Horního Slavkova a to. Pak jsem porocoval ještě tu Paříž, tam jsem porocoval nějaký týmový battle. A od minulého roku vlastně díky tomu, že dělám toho brand manažera, tak aby v tom prostě byl úplný pořádek asi, tak si řekli, že my jako brand manažeři už nemůžeme porocovat svěťák, takže teď už jsem vlastně jako součástí toho realizačního týmu a snažím se tam pomáhat nějakým jako dalším věcem.
1: Nepřemýšlel jsi, že bys se zvěnoval jenom tomu porocování třeba a vykašlal se naopak na ten realizační tým?
0: Hele, kdo by to tady dělal?
1: Jasně, OK.
0: Jako zkoušeli tady IDA, vlastně v podstatě, já nevím, jestli se letos vrátí, trošku jsem naslyšel, že by mohli být na iBob Campu, to by asi mohlo pomoct to nějakým způsobem zrealizovat, ale jak je o to ten malej zájem, tak prostě to sem nikdo nevozí, jo. A Afro to dělal jediný jako na takový úrovni, který tady přivezl C2C, přivezl tady Kuberta, prostě přivezl jako díky Boomboxu další věci, ale jinak jako tady nikdo, kdo by, jo, vozí sem Kentara třeba, že jo, jako, ale jako my jsme tady fakt, já jsem tady měl Mixfit, měl jsem tady Rafika, měl jsem tady prostě teďkon toho Flye, byl tady Switch, byl tady John First, byl tady prostě Rob Banks, jo, a letos to vypadá, že tady bude sedminásobný mistr světa z Kanady, Wacked, který je prostě úplně jako topka, nikdy v Čechách nevystupoval, já jsem to ještě nikomu neřekl, takže teď jakoby, už je to vlastně podepsaný, takže jestli se nestane nějaký extrémní průser, tak tady prostě budeme mít zase jako frajera, který je jako úplně vystřelený do vesmíru a já jsem rád, že prostě to můžu dělat a já to chci dělat, aby ty lidi to viděli a i ten loňský ročník ukázal, že tam jsme schopni nějaký lidi dostat. Jo, tam bylo, díky tomu, že jsme udělali to expo DJský, že tam byly ty věci kolem toho, byly tam ty workshopy, to místo je vlastně kousek od Prahy, tak my máme už datum, je to 11. října letos. Světový finále je v Londýně v listopadu 12. až 15. Takže my 11. října budeme dělat opět v neděli v brandýském městském kině DMC Czech and Slovak Final a budeme mít tady opět mistra světa a tentokrát jako asi je to člověk, který má nejvíc jako titulů.
1: No jako sedminásobný mistr
0: jo,
1: světa.
0: Jo, on vyhrál, tyhle, na co šach?
1: No to zní skoro až, že musí být autista, nebo já nevím.
0: Je to trošku autista, ale to jsme všichni.
1: Jasně, chápu. To je úžasný. My jsme to fakt hrozně prokecali, mohli bychom možná už taky něco zahrát.
0: Hele, tak, já vlastně vůbec nevím, co budu hrát.
1: Aha,
0: jako,
1: to může, si většinou DJ ptám, jestli mají připraveno, nebo jestli bude freestyle.
0: Nemám vůbec nic, jak jsi říkal, že bych měl něco hrát, jsem říkal, tak já něco vemu a můžu tady zašmrdlat něco, ale klidně si můžem povídat, klidně můžu hrát, co. Já jsem jako, v tomhle já jsem docela flexibilní, jak jak jsem ti říkal.
1: Jasně, rozumím, ale tím, že prostě tady mám tebe, tak si myslím, že by byla škoda, kdyby se aspoň chvilku nezahrál. Zeptám se teda na poslední věc, a protože my jsme opravdu naťukli jako spoustu různých věcí, ve kterých nějakým způsobem funguješ, nebo jsi fungoval. Máš nějaký sny ještě jako v rámci asi neřeknu DJingu, ale hudby možná?
0: Hele, tak já bych samozřejmě chtěl vyhrát to mistrovství světa, jinak bych tam loni neles, jo, v týmový kategorii, aha, takže aha. Jako ten světový titul mi chybí, my jsme byli třetí dvakrát v rámci týmový kategorie na DMC, já jsem byl osmej v rámci toho onlineu, vyhrál jsem vlastně národní kolo tady u nás dvakrát, plus jsem byl vlastně v tom onlineu jsem prošel vlastně mezi těch top 8 jako z toho světa. Ale ten titul by byl jako krásný, ale asi už na to není čas, asi na to vlastně jako nemám. Ale dělalo se mi třeba s těma klukama loni hrozně dobře a vím, že tam ten potenciál je, ale museli bychom tomu věnovat ještě jako mnohem víc času. Ale už bych asi nechtěl jít solo, ale baví mě vlastně, od začátku mě bavila ta týmová záležitost. Já jsem vlastně začal solo battlovat až jako postpo, takže ten týmový DJing mě strašně baví, protože to je vlastně jako kapela, je to tak jako unikátní a když pak vidíš C2C nebo vidíš prostě přesně toho Vekta s tím, s Mikem, teď si nespomenu na to DJský jméno, oni jsou taky vlastně online světoví šampioni, tak když tu muziku prostě, tu skrčovou muziku, já jí miluji, prostě, když to dělá víc lidí najednou, tak je to najednou vlastně kapela a je to prostě jako úplně jako top.
1: Já musím přiznat, že kdykoliv řekneš C2C, tak mám husí kůže pod svém těle, protože jako vidět C2C a zemřít, jako to prostě...
0: A viděl se?
1: Viděl jsem právě, no. Jako poprvé jsem je viděl na hip-hop campu vlastně.
0: Tam jsem je prospal.
1: Opravdu, jo. Jako musím, jako to je zážitek, který mám fakt doteď, jako, protože okay. Jako já jsem viděl spoustu, díky Afrovi hlavně, jasně. Jsem viděl spoustu dobrých DJů, viděl jsem Kid Koalu a tak dál, ale to, co předvedli C2C na tom hip-hop campu, potažmo to, co dělají ty jednotliví členové, to je opravdu jako něco naprosto neskutečného a bylo to opravdu, jako když se koukáš na orchestr prostě, jako já jsem měl tenhle ten feeling z toho, že se koukám na orchestr.
0: Jo, tak oni jsou, a ten Tusil je prostě neuvěřitelný, že jo, to je prostě producent, jako...
1: On... Já nevím, jak se vyslovuje, tak jsem ho neřekl schválně.
0: Já myslím, že to je Tusil, no. Jako, okay. Oni říkají Vasil taky, ale je to jako 20sil a je
1: on
0: to...
1: On má hokus pokus, že jo, kapelu, tak. Eky-peky, pravděpodobně pak, se to vyslovuje.
0: Pak dělá, že jo... Altu.
1: Jo, taky, nádherný projekt.
0: No, takže on je mák, jo.
1: A já totiž hrozně rád vyprávím o těch Hokus Pokus, viděl jsem i Altu samozřejmě, nářez naprostej, ale Hokus Pokus jsem viděl několikrát a moje oblíbená vzpomínka z Lucerna Music Baru je, jak MC dává mikrofon dívce v první řadě, což byla shodou okolností Svímo, B-girl, a říká jí, jak vy říkáte v Čechách make some noise, a ona mu zaječila do toho mikrofonu udělej bordel, a vůbec jsme nikdo nevěděli, že on má nějakou loop machine nebo něco, že si to nahrál a ten Tusil to hned začal skračovat, tu českou hlášku prostě. No, tak to jsem udělal samozřejmě.
0: To je přesedá to nahrávaný, že jo, klasicky, tak, abys to mohl jako rovnou skračovat. To často dělám, jakoby. Děláme to třeba i s Martinem, i s tím Davidem, že vlastně něco řekne a já to vlastně pak jako doskračovávám live.
1: To jsi mi nahrál. Co s tím Martinem, máte nějaký plány ještě, nebo vystupujete spolu, nebo jak
0: fungujete? Teď hrál s náma jednou na té tour Činasky, ale jinak spolu moc nehrajeme, protože Martinovi se nechce hrát, ale my spolu děláme v tom rádiu, takže jsme v kontaktu vlastně na denní bázi. Protože...
1: Martine, jak nechce.
0: Teď mi volají, hele, mimochodem mi volali jako tři lidi za sebou, aby Martin nahrál feat jako na desku, ale Martin se moc nechce, uvidíme, já se s ním o tom ještě pobavím, ale tohle jako teď byl se mnou po strašný době, vlastně zpíval, měl to skvělý úspěch, vlastně s těma Činaskama zase, my jsme hráli dvě drumbassové věci na koncertě Činasky, takže úplně z jiného ranku a ty lidi to prostě pobrali parádně. Martin furt zpívat umí skvěle, takže tam bych neviděl jako problém, no, ale moc se mu nechce, no.
1: To nechápu vůbec. Takovýhle dar, když máš, tyjo, tak... nevím, přemýšlím.
0: Ale je trošku, teď je trošku jako velmi načatej, tak uvidíme. Jo, okay. Mám, a my tam máme hlavně tři věci, které já můžu vydat prostě hned, protože jsou hotový, ale jelikož jsem nějak úplně jsem to prostě nějak, nevím.
1: To by bylo fajn spojit i s nějakým tím hraním samozřejmě, jako no, to vydání, aby to všechno nějak.
0: Ale ono to stačí jenom vydat, aby jsme to taky měli venku, protože jsme na tom strávili spoustu času, ale ono to nestárne, mám takový pocit, mm-hmm. že to tam prostě leží, udělali jsme to a myslím, že i kdybychom to vydali dneska, tak přestože to je 10 let starý, tak to furt hraje.
1: Já bych tomu taky věřil určitě. Takovýhle talent. Přemýšlím nad tím, jak ho namotivovat prostě tady celou dobu, jestli nás ještě stále poslouchá. Každopádně zahrajem si ho a já tě poprosím, jestli nám zahraješ teda.
0: Ok, já dám nějaký takový jako party rutiny.
1: Cokoliv.
0: Abych nehrál jako nějaký úplně 100 let starý rapy, mm-hmm. tak Martin mi psal, ať zahraju nějaký hip-hop, ale já zahraju takový jak nějaký rutinky, co hraju na mejdanech, co mám jako nacvičený, tak aby tam ta skrečová muzika byla, aby to bylo i poslouchatelné. Snad v rádiu.
1: Ok, takže teď Martin Svátek a pak určitě poznáte, začne hrát živě DJ Friky na Rádiu Spin. I've been

0: Posloucháš Radio Spin, nám dohrál právě DJ Freaky, nebo mám říkat celý DJ Freaky Flink?
1: Hele,
0: ty jsi to tam měl v nějakém jinglu, víš, tak jsem si říkal, neříkám to blbě vlastně.
1: No, Freaky Flink je spíš jakoby na produkci, protože jsem se chtěl trošku jakoby, aby to bylo rozeznatelné. V Čechách je to relativně jako easy, ale pak se objevily ve světě nějaký další Freakyové, a takže jsem tomu přidal. Vlastně to měl asi domý tady Buček, Žil Moc, který to vymyslel, Freaky Flink, pak jsem to nějakou dobu používal i vlastně jako na Facebooku, na Instagramu to vlastně mám ještě, jestli nepletu furt. Ale jinak se nomé Freaky, jako je to spíš jakoby v rámci nějaký produkce jsem to používal a používám a nevím, jak to vlastně dál uchopit, protože by se mi líbilo spíš jenom ten DJ Freaky, ale bohužel už to není tak unikátní, jako to bylo. Ono to ve španělštině znamená to samé, co Freaky, jestli se nepletu, takže vlastně ve Španělsku je to docela teď používaný a jsou nějaký další Freakyové na světě.
0: Chápu. Každopádně bych tě chtěl moc poděkovat zase za tvůj čas, věnoval jsi mi skoro 2 hodiny, moc si to vážím, děkuju moc.
1: To je v pohodě, já jsem rád, že jsi mě pozval a taky díky tobě za to, co děláš, protože jsem taky tvůj fanoušek, když to tak vezmu, tak vlastně v rámci toho psaní a toho, co jak děláš tu žurnalistiku, tak to mě baví hodně.
0: Děkuju. Jinak vždycky, když mám DJ

0: hosta, tak po setu samozřejmě se ptám na to, kde můžeme hosta vidět, slyšet. Ty si na tur z Činasky stíháš k tomu něco jiného vlastně?
1: Ale strašně málo, jo, protože...
0: Já nevím, jestli zvá tady na Činasky vyloženě.
1: Ale to asi není úplně jako ideální.
0: A
1: můžu se
0: jde
1: podívat.
0: To vůbec? Oni bývají takový jako vyprodan docela, ne? Tyhle lidi, myslím.
1: Hele, není to úplně vyprodaný, ale je to hodně narvaný. Jako bývá to téměř vyprodaný. Na hodně zastávkách to bylo vyprodaný, někde to není takhle vyprodaný. To jako kus od kusu. Přece jenom za těma lidma jezdí do různých jako částí republiky. Některé ty areály jsou relativně velký, takže je tam kolem 2000 lidí. Takže dá se pozvat na stránkách djfriky.cz najdete všechny moje gigy, takže já tam koukám, mám teďko nějakou soukromku o víkendu, protože máme volno, ale pak je tam Šumperk, Počtejn, pak třeba moc rád mám Xteru, Prachatice, mistrovství Evropy v extrémním triatlonu, takže tam se taky povedlo, že je volno a zároveň to hraju už nějaký ten rok, takže mi to vyšlo, že se to do té tour jako vešlo, protože já jsem musel vlastně skoro všechno zrušit.
0: Jasně.
1: Protože jsme se domluvili, že prostě buď všechno nebo nic. A já jsem taky jako a nechtěl, aby za mě někdo zaskakoval, takže jsem, co se dalo, nebo vlastně všechno, co se dalo vyhodit v rámci té tour, tak jsem vyhodil a nechal jsem si jenom věci, které se vešly do toho farplánu, abych prostě tam neměl volno, tak vlastně nemám skoro žádný volný víkend až do půlky září.
0: To jsi mi připomnělo, že vlastně jedno téma, který jsme neprobrali, je tvoje hraní na vlastně extrémních eventech, na extrémních sportech, a protože to taky vnímám, že jako hodně děláš, jako Švýcarsko a takovýhle země. To tě asi taky hodně baví, předpokládám. To je taková specifická komunita, totiž tyhle lidi.
1: Hele, já jsem vlastně začal dělat úplně první event v zahraničí, byl švýcarský mistrovství ve freeridu, extrémního lyžování jako z kopce dolů v hlubokém sněhu. A tam jsem se potkal s Martinem Černíkem, takže na ten úkor jsem vlastně začal hrát i Snow Jam. K tomu se nějakým způsobem připál High Jump, že jo, tak tam hrajeme jako je tam si myslím, že si hrál ty i taky xkrát, ale zároveň teď třeba dělám mistrovství světa v létě ve windsurfingách ve Svatém Mořici. Teď jsem před lety jsem dělal mistrovství světa Xtery právě, nebylo to už v Prachaticích, ale bylo to v italském Molvénu. Takže ty sportovní akce jsou hrozně super, protože ty lidi, když o tom předvedou ty své výkony, tak jsou strašně jakoby happy, jsou ready to jako party a ty mejdany jsou většinou jako strašná bomba, jako ať už to byl třeba Adrenalin Cup tady v Čechách. Fakt jako sportovní eventy mě hodně baví, rád to dělám. A...
0: Ty hraješ i ty motorky, ne? Mám pocit v O2 aréně.
1: Přesně tak, to jsem chtěl jako říct, Gladiator Games, jo, ty tenkrát nebudou jenom v O2 aréně, ale jedeme s nima vlastně taky takovou menší tour, takže budeme v té nový hale v Brně, se nepletu, a v té nový hale v Jihlavě, takže tam se to taky trošku rozrostlo, takže nebude jenom O2 aréna, ale bude i vlastně Jihlava a Brno, to bude na konci tohohle roku, bude Jihlava a Praha a na začátku příští roku bude to Brno, takže přesně i tohleto, takže to jsou takový eventy, které se se mnou táhnou dlouho. Já to dělám rád, protože říkám, je to zábavný a třeba ty motorky a ty snowboardové akce, to je moje krevní skupina, takže když já jdu hrát do Švýcarska, do Svatého Mořice, nebo do Silvaplany, nebo teď jezdím do Andermatu, nebo třeba do Skuolu, tak krom toho, že si zahraju na krásném místě, protože dost často se hraje třeba i venku, tak si můžu taky zajezdit. To jsou jako dvě jako věci, které mám fakt rád, já ten snowboarding a teď třeba i wakeboarding mám hodně rád, takže když můžeš spojit příjemný s užitečným a dostat za to zaplaceno a ještě si prostě zajezdit, být na takovýchhle místech, jako je to Švýcarsko, je prostě nádherný.
0: No jasně.
1: Ta Silvaplana, Svatý Mořic, prostě dole jezero, nahoře 3300 metrů, prostě to jsou věci, které bych chtěl dělat dál a doufám, že mi to vydrží. Bohužel třeba to Švýcarsko, ten Svatý Mořic, ten zimní event letos nebyl a už asi nebude.
0: Škoda. Nicméně já jsem už nechtěl dělat další rozhovor, ale vlastně mě napadla poslední otázka, fakt už nejposlednější. Já jsem se tě ptal na ty sny, ty jsi mluvil o soutěžích. Máš ještě nějaký jako vysněný místo, kde bys chtěl zahrát a nezahrál si? Existuje vůbec takový místo?
1: Tak já bych jako hlavně můj sen je, aby jsme byli jako rodina a zdraví, to je jako by nejdůležitější, protože pak ten zbytek mi přijde, že se vždycky dá nějakým způsobem zařídit.
0: Určitě. Jestli já jsem totiž hrál třeba v obchodě s dámským spodním prádlem.
1: To není, ale to je tvůj sen, tomu věřím, vole, protože jako to já vím, že ty jsi na tyhle ty věci vysazený. Což neříkám, že jako nebyl, že by se mi nelíbilo prádlo, ale nepotřebuji hrát jako v obchodě s dámským prádlem.
0: Já jsem to chtěl zlehčit, protože jsou prostě, jako někdo má rád ty bizarní místa, někdo má rád velký místa, někdo má rád malý místa, je to fakt jako různý.
1: Letos
0: ty výhledy z těch hora, tak to je samozřejmě
1: úžasný. Letos jsem třeba hrál v Karibiku, Mefuzo měl shodou okolností svatbu, takže jsme měli pronajatý katamarán, hráli jsme prostě na úplně neuvěřitelném místě, kde jsem nahrál na katamaránu pro jako uzavřenou společnost. Ale co bych asi jako vypích, tak kromě teda toho, že jsem v té Americe porocoval ten cviťák, což pro mě je taky taková věc, že jsem si jako něco splnil, co už se asi jen tak někomu nepovede, tak loni, jak jsme byli v tom Japonsku, tak se mi nějakým způsobem povedlo hrát na Expo závěrečný den v Osace. To byl úplně poslední den Expa, prostě byla tam dronová obrovská show, byl tam obrovský ohňostroj a já jsem hrál, ta dronová show byla přede mnou, já jsem tam stál, prostě ty všichni jako Japonci stáli a tam se otočilo 200 000 lidí snad denně. Oni stáli koukali na tu dronovou show, to skončilo, oni se otočili na mě a já začal před tím českým domem hrát. Jo, to Japonsko je rozhodně jako...
0: To je sci-fi, ne, trošku?
1: No, ono už ta Čína, jak jsem vlastně jezdil tu tur, tak ona ta Čína, bych řekl, to dotáhla, ne-li předběhla, ale ty Japonci jsou daleko specifičtější, co se týče věcí, jako a ta kuchyně a to Japonsko je jako trochu jinde, ale to je taková věc jako Expo, je pro mě vždycky jako věc, že my představujeme nějakou kulturu někde ve světě, a když jsem mohl být jako ta součást a mohl jsem tam představit ten DJing český a já jsem k tomu přizval, jsme hráli i český festival v Tokiu, ještě zároveň se povedlo, takže jsem přizval právě Opiu, přizval jsem Simončeka i ten tata, měli jsme takovou skrečovou jako show, kde jsme se tam točili, já jsem zároveň hrál tenhle ten set, tak tohle pro mě bylo hodně, hodně zásadní a tyhle ty věci venku, já jsem to vždycky se snažil tlačit ven, chtěl bych hrát co nejvíc venku, ale jakože bych měl úplně jako, já bych se vždycky chtěl jsem se podívat na Nový Zéland. Nový Zéland je jako, ten je na mém wishlistu, mám tam spoustu kamarádů, tak tam jsem se vždycky chtěl podívat, ale ať už je to Kanada nebo Jižní Amerika, tam jsem vlastně taky nikdy nebyl, takže jsou to místa, kde jsem spíš jako nikdy nebyl a já krát cestuju, tak bych nejradši, kdybych se tam mohl zahrát.
0: Jo, jasně. OK, tak jo. No tak ti budu držet palce samozřejmě a ještě jednou moc děkuju, bylo to s tebou moc příjemný. Díky.
1: Já díky, potom mějte se.
0: A vlastně už přetahujeme úplně, takže už se loučíme s vámi a příští pondělí v 8 se opět slyšíme tady v Rap Mondays na Radio Spin. Hezký večer.
1: Mějte se, čau. Yeah.

Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a

0: Prázdninový Spin Ráno.
1: Ani tohle pondělí nebyla nouze o Music Impro. Krištof se do toho ponořil a napsal Maniakovi, jestli k němu může přijít na feed.
2: No, sice úplně ne s vlastním textem,
1: ale s textem písničky SMS od Lucky Bílý a takhle nějak to znělo.
2: Nevnímáš snad ani nevidíš, že já si v sobě stavím říš a pod ní ještě pevnou zeď, to je má odpověď. Tak žádný řev a žádný pláč a žádný děsnej srdcerváč a žádný scény zoufalý, co tě povalí. Ty nevnímáš a ne...

0: Co na to říkáš?
1: Jako cool, ale bráško, příště tě zase překonám.
0: Mhm, jasný, no. Necháme to na spinnerech, jo?
1: Ne, věř mi trochu, kámo.
0: Nevěřím, příště mi přesvědčíš, jo?
1: No ok, tak se přesvědčíme za týden a my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Tak čus!
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rád.

0: rádio Spin.
1: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám si.

0: hvězdovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prach. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brat. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Ani tohle pondělí nebyla nouze o Music Impro. Krištof se do toho ponořil a napsal Maniakovi, jestli k němu může přijít na feed.
2: No, sice úplně ne s vlastním textem.
1: Ale s textem písničky SMS od Lucky Bílý a takhle nějak to znělo.
2: Nevnímáš snad ani nevidíš, že já si v sobě stavím mříž a pod ní ještě pevnou zeď, to je má odpověď. Tak žádný řev a žádný pláč a žádný děsnej srdcerváč a žádný scény zoufalý, co tě povalí. Ty nevnímáš,

0: Co na to říkáš?
1: Jako cool, ale bráško, příště tě zase překonám.
0: Jasný, no. Necháme to na spinnerech, jo?
1: Ne, věř mi trochu, kámo.
0: Nevěřím, příště mě přesvědčíš, jo?
1: No ok, tak se přesvědčíme za týden a my se slyšíme zase zítra ráno.
0: Tak čus!
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál bych jim ho zažít. Jsme